Vítám vás u poslechu pořadu Na cestě, do kteréhož jsem dnes oprášila opět jedno ze starších CDček. Jmenuje se 16 dny od táborových ohňů a jde o písničky, které posluchači vybrali na základě hlasování. Jsou zajímavě zaranžované a nová verze jim sluší. Tak pojďme na to. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Album 16 dnej od táborových ohňů obsahuje pochopitelně 16 skladeb. Vyšlo před 18 lety v roce 2008. Původně jsem váhala, jestli si ho pořídit, jestli ho vůbec chci, ale protože producentem byl Luboš Malina, který by nic nekvalitního nevydal, CDčko u nás v polici zakotvilo. Další plusové body obstaral Miki Rivola, který zaspíval úvodní Osamělý město neboli Terezu svého bratra Babiho.

A to už dozněl Franky Dlouhán v podání Franty Nedvěda. Na albu se podílelo 5 zpěváků, takže možná vám budou notoricky známé písničky znít trochu jinak překvapivě. Následující skunkovku Jižní eskadrona zaspívá Babi Daněk.

dvě bluegrassové klasiky Rovnou tady rovnou a Zátoku skvěle zaspíval na albu 16 dnej od táborových ohňů Robert Křesťan. A my si teď obě perly poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Luboš Malina si vybral na album logicky muzikanty, které zná a kteří s ním hrají anebo hráli na různých projektech. Třeba Luboš Novotný s Dobrem, kytarista Emil Forbánek, kontrabas Petr Sury a přizval si taky Karla Markitána z AG Fleku. A samozřejmě ani multiinstrumentalista Luboš Malina na CDčku nechybí. V pořadu Na cestě si teď z alba 16 dnej od Táborových ohňů poslechneme dvě písničky v podání Františka Nedvěda.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slab a nemocen.

teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů. Tisíc mil s Vaby Daňkem zaspívala Věra Martinová. A pokračovat bude Miki Rivola se svou bednou od whisky. A že by to v těch zborech byly nezmařin?

tak všechny bedny od whisky vypitý. Postavil bych malej dům na louce ukrytý. Postavil bych malej dům a z okna koukal ven a chlastal bych tam s

0: Dobrodýbe dny.
1: Mickeyho Rivolu v pořadu Na cestě ještě uslyšíme, protože na albu zaspíval písničky 3. Ovšem pouze jednu jedinou si vystřihl Ivan Mládek. Rutišuty Arizona, Texas.

Tak to byla jediná písnička z alba 16 dnej od táborových ohňů v podání Ivana Mládka. Naopak nejvíc skladeb naspíval Babi Daněk, celkem 5. A v pořadu Na cestě teď zazní další 2. Buráky a 3 kříže. Když

zadlených cyklek. Snad se chtěl modlit, vím. Trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mi tedy Bůh odpustí.

Nevím, nakolik jste obeznámeni s nahráváním alb, ale prý se dají písničky skládat i po jednotlivých taktech, jak praví zlí jazykové. Ovšem o následujících zelených pláních jsem od několika zúčastněných muzikantů slyšela, že Mickey Rivola je naspíval na takzvanou první dobrou a dokonce se oči některých zaleskly.

0: boží sem do mých dlaní v té pláni zelení.
1: Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů, které produkoval Luboš Malina. Všech 16 skladeb se mi podařilo do pořadu Na cestě vměstnat. Jen jsem si dovolila trochu zpřeházet pořadí písniček. Doufám, že jste se dnes už příjemně prázdninově naladili.

A to už je v pořadu Na cestě dnes skoro všechno. Zbývá se jenom rozloučit a bude to Rosou na kolejích, tak jako se dřív končívaly festivaly. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Šormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
2: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, víc si můžu přát.
1: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek, a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švarmová.
2: Tvoje.
1: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katým... Promiňte, Blaničko, já jsem se...
3: Katinka, no.
2: Aha, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. Než já jim našli. Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok, miláčku.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludova? Jak je Ludova?
2: No, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva. No,
4: mě chceš vyprovokovat?
2: Ale vůbec tě
4: moment, buchty, ty jsi přivezla buchty, Ludčko, a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
5: Já se sem vrátím, ale u něho nikdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
4: Kačko,
2: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... Na buchty?
0: Manželka Dáša, tedy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty si naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech, teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede
0: nahoru.
1: nahoru, jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady je, tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul, teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali, technika na scénu, bourat. No, tak, to...
0: tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je to SMS-kové číslo 90 011 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu
6: Humoriáda.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercel, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý odpoledne. Andra Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Švorovou, a chtěl bych pokračování.
4: No, s Pavlem dáme. Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
6: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
4: Poprosím stišit rádio. Dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
6: Už po něm.
4: Šáhnu. Ještě ne, tak pojďte.
6: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
7: Něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
4: Dneska je Milana.
6: Ne, to já si myslím, že já nevím nějaký den zpátky.
7: Červenci, no.
6: Příště, a takže jako...
4: A co vybíráte? To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
6: Já bych chtěl asi Štercla, a to je jedno, to je jako...
4: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
8: Tady robáme se bez Vysoký Patriku, já i zdravím paní hostů.
4: Ano.
7: Paní Švormovou, ano.
8: A Patriku, je tady strašně horko.
4: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
9: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je vostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
0: Humoriáda.
4: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
7: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobel dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi, to bylo jako její téměř zaměstnání.
4: Ano, no tak to byly vážené funkce době, kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka dopisnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
7: No to je právě ono, že přece to tak bylo, měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radovi.
4: Ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Pavlem Trávníčkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba to je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
10: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
4: No jo.
10: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
4: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
10: Antonie Střerová.
4: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
10: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
4: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
10: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
4: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
10: Do Berouna.
4: Libuško?
7: Ano, potvrzuju.
4: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
10: Ano, ne, nebolelo.
4: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
10: No, jestli můžu, tak na děnku.
4: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
7: Naslyšenou Toničko.
10: Vám taky. Pozdravuju.
4: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si Radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1. A v něm zpíval Karel Černoch. A to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko,
3: tedy
4: The Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde četl, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: To je pravda. A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda znaspamět spoustu básní, které jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout něco přednést?
2: Když někde
1: pobavit.
2: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mě někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky, poezie?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera A v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

0: nikdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucom zkýší, finajmu ptá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem, jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim klodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hucou spíší finajmou ptá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucou spíší finajmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem, jo, ho, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší finajmou ptá, jo, ho, ho. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší finajmou ptá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem, jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
3: Aranka Plzeň.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šípa.
2: Dobře, děkujem. Píšeme jim bod té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
4: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
5: Dobrý
4: ano.
5: Den.
4: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
2: Píšu Ačko.
5: Dáme.
2: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
6: Dobrý den, Božina Zežace, zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
5: Dobrý den.
6: A byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den.
2: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
7: Dobrý den, Brněz Martina.
2: Ano.
7: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový den.
5: Se snažit.
2: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve 2/3 hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
8: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
9: V Lipníku nad Bečvou.
8: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
10: Dolar.
8: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D. Co Čech, to dolar. Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no. Co Čech, to disc jockey. Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
9: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
8: Ano.
9: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
8: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
11: Oco?
8: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
11: No byl open.
8: Byl open.
11: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
8: Byl vlastně open, by se...
9: Zeptám se jinak.
8: Ano.
9: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
11: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
8: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
11: Tady...
8: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
11: A kde vyrábíme lodě?
9: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
8: zajímalo. Ano,
11: nám... Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Uhlíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
5: desku?
2: No,
5: díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu.

0: Slava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem tý Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
1: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. Humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskjokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
0: Může.
1: To je varianta
0: ráda.
1: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMSce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMSkaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje. Vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme. S Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna? Jako z Prahy do Brna jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se je do životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, vnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky.
3: No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařkou nebo právničkou, nebo ona se to učí.
3: Ať je radši zubařkou, těch je málo. Herců je dost.
2: Herců je dost. A obdivuju vás.

0: jaká jste šikulka, jak vám všechno krásně klape. Moc
1: děkuju,
0: závidím.
1: Děkuju.
0: Chtěla bych taky tak být.
2: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
0: Ačko, prosím, ano. Mějte Dobře. Se hezký a pěkný den. Naschledanou.
2: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
3: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím, mějte se krásně.
2: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
4: Dobré odpoledne, Honzo Zvlkavý, Patriku, zdravím vás i paní Švaromovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
2: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i dalším hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma dabing, takže o dabinku bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
1: No to jsem zvědavá.
5: Ahoj. Láďo, tak
6: vy zdravé.
5: Vy zdravé.
6: Ty tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne, že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnuje, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam jak něco přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je biziš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a teď šlo 3, 2, 1, klap, a já říkám najednou, říkám, on pich, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh, a ten Zájský říká, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to, jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a teď přichází to místo a on propíchne, já říkám, celé Španělsko musí povstát o ně, píchne, říkám, Ježíši, ty jsi propích košilku, já si můžu píchnout, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu bezí svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli, ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jakože to tam není. A ta paní, já se nepomínám, jak se jmenuje, ona měla tík normálně, jo, takový vždycky, jo, tam se dělá, a teď to skončilo. A my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, no, dobrý, ale vy jste se tam ničeho nevšimli, a my jsme říkali, čeho? No, to mi Ježíš Kriste, teď, jak mu tam propíte, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně. Jak my se to pustíme znovu? Říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolá. Ježíši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se šli takhle už smál, protože to bylo divné. A ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
7: Já to slyším znovu. Díky.
2: Humoriáda. Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
1: No, dyk, se zase uvidíme.
2: Ano,
1: doufejme.
2: Ano. Vysíláme i přes prázdniny.
1: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
2: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu. Bohumín rozesílá přeplatky za služby, mezi nájemníky rozdělí přes 40 milionů korun. Frýdek Místek očekává dopravní komplikace kvůli FM Cityfestu. Čekáme teploty kolem 30 stupňů a přehánky jen na horách. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Informoval o tom guvernér Aleš Michl. Andrej Babiš z hnutí ANO předtím vyzýval radu, aby úrokové sazby naopak snížila. Podle něj vyšší sazby poškodí ekonomiku, podnikatele i domácnosti. Dodal, že Česko má druhou nejnižší inflaci v Evropské unii. Pro další zpřísňování měnové politiky podle Babiše není důvod.
3: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby, když ten rozdíl v základní sazbě byl 2% eurozóna, 3,5% Česká národní banka, rozdíl 1%.
1: Michal v reakci na to řekl, že bankovní rada je nezávislá a nenechá se ovlivňovat politickými výroky. Zároveň připustil, že vyšší sazby můžou zpomalit hospodářský růst, prioritou ale podle něj zůstává cenová stabilita. 3700 domácností z Bohumína dostane zpátky přeplatky za služby spojené s bydlením. Půjde o částku skoro 42 miliony korun. Peníze město tisícům domácností už začalo rozesílat. Na bankovní účty dorazí do konce týdne. Nedoplatek za loňský rok vykázalo zhruba 900 domácností, které dohromady uhradí přes 6 milionů korun. Upřesní mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Vzhledem k dlouhé a poměrně chladné zimě jsme se obávali, aby se topná sezona negativně neprojevila na vyúčtování služeb pro naše nájemníky. Ukázalo se, že máme dobře nastaveny zálohy a navíc drtivou většinu městských domů jsme už v minulosti zateplili, což citelně pomáhá snižovat spotřebu.
1: Krajský soud ve Zlíně uložil 12-letý trest vězení Martinu Vyoralovi. Podle rozsudku letos v únoru v Provodově na Zlínsku v opilosti hodil petardu do Unimo buňky, ve které spal jeho známý. Buňka následně vyhořela a muž uvnitř zemřel. Oba byli v době činu pod vlivem alkoholu. Státní zástupkyně se proti rozsudku na místě odvolala, rozsudek tak zatím není pravomocný. Právě dnes začíná ve Frýdku Místku hudební festival FM Cityfest. Město se chystá na dopravní komplikace a vyzývá návštěvníky, aby se na festival vydali především hromadnou dopravou. Lidé z okolí areálu si každoročně stěžují na špatně zaparkovaná auta. Podle mluvčí magistrátu Jany Musálkové-Jekelové by měli řidiči využít pouze oficiální odstavná parkoviště.
5: Řidiči mohou využít parkoviště u stadionu Slezan, ve Frýdě, pod zámkem anebo městská parkoviště, která jsou zpoplatněna do 16. hodiny a poté jsou zdarma. Návštěvníci festivalu mohou rovněž využít sdílená kola Nextbike.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu slunečno, odpoledne a večer se na Bruntálsku mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů, na horách do 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální provoz v Moravskoslezském kraji je zatím plynulý, vážnější kolize zatím hlášeny nejsou. Problémy v dopravě můžete zavolat na dispečink Zelené vlny na telefonním čísle 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Vysíláme nejaktuálnější informace z regionu a také dobrou muziku. Mimochodem v playlistu pro nejbližší minuty vidíme jména jako Karel Gott, Helena Vondráčková nebo třeba skupina ABBA. Posloucháte dnešní páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 19. června. U mikrofonu kromě Lenky Blažové i Petr Soukup. Přejeme pěkný den.

0: Zpívala nám Helena Vondráčková, přesný čas 5 hodin 12 minut. Nové sanitky osnadní řidičům záchranářům práci. Auta totiž mají ve výbavě speciální hydraulická nosítka, která uleví hlavně zádům zdravotníků. Pacienty už totiž nebudou muset sami zvedat. Více k tématu povíme krátce před 17:30. Teď totiž nabídneme souhrn historie spjaté s datem 19. června.
1: Vítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První Spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce z povory římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
3: Hlavou státu nebyl ani 2 roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
5: Viszontlátásra.
3: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé 2 dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
6: A už se nevracej.
7: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
3: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
7: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
3: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: počasí.
1: Čeká nás celkem příjemný den, pojďme ale mrknout na aktuální situaci. V regionu ráno máme na severu Moravy a ve Slezsku většinou příjemné a jasné, co se teplot týče. V Karviné teď naměříte 16 stupňů Celsia, v Krnově je teplota ještě o 1 stupeň výše. Prognoza na pátek říká, že dnes bude hezky slunečno, odpoledne a večer se mohou ale pouze na Bruntálsku objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vysoké až 31 stupňů. Na horách pak naměříte do 25.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Vlase, jsme byli s Pokáčem, teď je 5 hodin 22 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Záchranáři v regionu dostali nové sanitky, se 14 auty ode dneška jezdí zdravotnické týmy po celém kraji na pomoc lidem, kteří to potřebují. Moderní vozy řidičům ještě voní novotou.
2: Jo, vždycky to je otázka několika týdnů, kdy to voní a pak už těmi pacienty tou desinfekcí to zas přebije a už je to v té samé řadě jak předtím. No.
3: František Mlínkec je řidičem sanitky v Bohumínské posádce. Na nové sanitce se chválí hlavně nová nosítka.
2: Když vytáhneme.
4: A předtím to teda nebylo vůbec nikde?
2: Předtím byly nosítka, které byly manuální, jo. Teď už jsou nosítka hydraulické, je to novinka.
5: Dva zvedat.
2: Museli to prostě dva řidiči zvedat, teda dva zachranáři, s tím, že teda muselo se postupně a byla to velká zátěž na tu páteř, hlavně těch řidičů.
3: Nová nosítka jsou hydraulická a unesou 320 kg. Sanitku ale nebude řídit jenom František Mlínkec.
2: Každá ta výjezdová skupina má těch 5 šoférů a střídáme se po 12 hodinových směnách, takže ke konci směny si to předáváme, to vozidlo, předáváme si veškerou ve stavbu nosítka, veškeré informace.
3: Nových vozidel je 14. Z toho jedna sanitka má ještě jinou speciální úpravu, říká ředitel krajské záchranky David Holeš.
6: Toto vozidlo je speciální, protože má větší nádstavbu a je tam možno víc u těch těžkých pacientů, kdy my dneska převážíme i pacienty třeba na umělém oběhu, kteří mají zajištěnou srdeční podporu, tam těch přístrojů je potřeba víc, tak jsou i speciální vozidla, které jsou určené pro lepší manipulaci s pacientem ve větším prostoru.
3: Některé sanitky mají náhon na 2 kola, ty, které budou jezdit v těžším terénu, pak na 4. Nová auta stály krajskou záchranku skoro 71 milionů korun. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hygienici varují před koupáním ve vodní nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku. Ve vodě se totiž objevily cerkárie. Tento parazit může způsobit kožní onemocnění. Ve vodní nádrži Olešná přetrvává snížená průhlednost vody. Ostatní vodní nádrže v kraji jsou zatím v pořádku. Největší odborový svaz v Česku Kovo bude dnes odpoledne volit nového předsedu. Třídenní sjezd začal už včera. Kandidaturu potvrdili stávající šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. O volbě rozhodne zhruba 160 delegátů. Nový Čín zruší od září mateřskou školu v místní části Loučka. Důvodem je nízký počet dětí. Na příští školní rok se do školky totiž zapsali jen 4 nové děti a celkem by ji navštěvovalo 18 předškoláků. Novou formuli postavili studenti z Vysoké školy báňské v Ostravě. Závodní monopost Vektor 10 Evo představí Technická univerzita právě dnes. Stroj je oproti předchozím modelům vylepšený a studenti se s ním chystají na závody do Španělska a do Chorvatska. První letní novou tváří v kádru fotbalistů Ostravy je brankář Matouš Babka. 24-letý gólman do Baníku přestoupil z druholigové Opavy a podepsal smlouvu na 3 roky. Uvedl to klub na webu. Babka v Ostravě rozšíří současný brankářský tým. Počasí bude slunečné s tropickými teplotami kolem 30 stupňů, na horách kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dopravní varování z Opavy. V Kelešovicích se opravuje kanalizace v ulici Česká a je tam pouze kyvadlový provoz.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Kam se vypravíme na pravidelný dopolední rozhlasový výlet? Hovořím teď samozřejmě o magazínu Křížem krajem. To je otázka, na kterou slyšíte odpověď po písních Petra Muka a Miroslava Žbirky. Pěkné ráno.

Magazín Křížem krajem nás dnes dopoledne zavede do Frýdku Místku. Toto město totiž žije folklorem. Už ve středu tam začal 29. ročník Mezinárodního folklorního festivalu a právě dnes se soubory představí na náměstí Svobody. A my vás právě na tuto akci do Frýdku Místku pozveme podrobněji. 10 minut po 9. hodině, kdy začíná magazín Křížem krajem s Romanou Kubicovou, naší redaktorkou. Tak buďte u toho.

0: počasí.
1: Je tady telefonát s ostravskými meteorology Tomáš Ostrožlík na lince. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Povězte nám prosím, jak to v regionu Severní Moravy a Slezska právě teď vypadá s počasím?
2: Tak je jasno, na Jablunkovsku polojasno, bez srážek, teploty jsou většinou mezi 14 a 17 stupni, ale na Rýmařovsku, Bruntálsku a v údolích Beskyd jenom kolem 11-12 stupňů a vítrvané slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek, 19. červnový den, jaký bude?
2: Bude to slunečný a velmi teplý den, čekáme jasno během dne vývoj kupovité oblačnosti. Odpoledne a večer na Bruntálsku, Rýmařovsku se může vyskytnout i přehánka, podobně jako tomu bylo včera. Teploty dnes vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách bude kolem 23 a vítr stále slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí pak máme čekat v noci na sobotu a co přijde zítra?
2: Tak v noci na sobotu polojasno, jasno, ale přechodně může být zvětšená oblačnost, protože nad jižním Polskem se večer budou tvořit bousky a oblačnost z nich zasáhne i okraj našeho území. Teploty v noci zůstanou v rozmezí 19 až 16 stupňů a vítr slabý proměnlivý. Zítra jasno, polojasno, opět během dne vývoj kupovité oblačnosti a zase odpoledne večer na horách možnost lokální přehánky nebo bousky. Teploty zítra 30 až 33, na horách kolem 26 a vítr slabý proměnlivý nebo jižní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy informace o počasí, které pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Moc děkujeme a přejeme příjemný pátek.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Naším pátečním hostem bude Jana Pernicová z Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek. Stala se absolutní vítězkou ankety Plamen lidskosti v kategorii

0: ale máme pátek, což znamená, že odpoledne pár minut po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Jakému tématu se oba dnes odpoledne budou věnovat?
1: Dobrý den.
2: Hezký poslech Českého rozhlasu, který se bude dnes odpoledne věnovat zdraví.
1: Téma zní světloplachost.
2: Stává se vám někdy, že vás bolí oči při jasném světle? Zavíráte víčka při řízení, když vás míjí auta s rozsvícenými světly?
1: Mouříte oči přes den, pálí vás v nich nebo řeže?
2: Máte přitom slzy v očích, rudnou vám nebo pálí? Dejte nám o tom vědět.
1: Na tohle se dnes zaměříme a vy už se teď můžete na tyto problémy ptát ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na Facebooku pořadu Veselé a zdravě.
2: Nebo nám hned teď nahrajte svůj vzkaz a popis takových problémů s očima na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou vám zopakuji to číslo pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: Problémům s mžouráním a pálením očí na světle se budeme věnovat živě dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu uslyšíte také dnes po 20. hodině a téma je světloplachost.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé odstoupení od smlouvy. Meteorologové varují před vedry. Nejvíc ohrožení jsou seniori, nemocní a malé děti. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. A dnes bude v regionu slunečno s teplotami do 31 stupňů Celsia. Aktuální zprávy Alenka Blažejová. Dobré ráno. E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud byl postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
5: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat v dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat, ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
3: Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopolední a po 3. hodině odpoledne, říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hillerová.
6: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci, to znamená tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
3: Jablunkov dnes poprvé od povodní v roce 2024 otevírá koupaliště Amerika. Areál zůstal kvůli špatnému technickému stavu uzavřený celý loňský rok. Strojovnu poničila spodní voda. Za dalšími technickými závadami stojí stáří a opotřebení materiálu. Radnice provedla nutné úpravy pro bezpečný provoz. Koupaliště se otevře dnes odpoledne ve 14 hodin. Potvrdil to lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
7: Generální rekonstrukce neproběhne celkového bazénu, protože by to bylo v řádech 60 milionů korun. Ale udělali jsme tam nejnutnější opravy, dali jsme tam zastřešení té strojovny, udělali jsme veliné nahoře. Takže takzvaně je to bezpečný provoz. Sport.
3: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Do vedení je dostal už v 6. minutě Michal Sadílek. Soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Trenér Miroslav Koubek tým pochválil za výkon a k hernímu projevu řekl.
8: Spousta mužů si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance, když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný gólový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závady, střely vedle, takže ten fotbal má takový tváře.
3: Češi jsou ve skupině na 3. místě a stále mají šanci postoupit. Na závěr základní fáze mistrovství světa budou hrát za týden v Mexiku s domácí reprezentací.
1: Počasí.
3: Dnes bude v regionu Severní Moravy a Slezska slunečno, odpoledne a večer se na Bruntálsku mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě na dálnici D1 ve Svinově ve směru do centra se pracuje a je tam omezený provoz. Řidiči s tím musí počítat do dnešních 8 hodin ráno, poté bude provoz na dálnici obnoven.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dnes v pátek 19. června Český rozhlas Ostrava vysílá pravidelné Dobré ráno. Programem až do 9. vás budou provázet Lenka Blažová a Petr Soukup. A v tuto chvíli krátce po 6. pogratulujeme těm, kteří mají svátek a jimi jsou nositelé jména Leoš, což je křestní jméno, jehož původ bychom měli hledat v řečtině. Dá se vyložit jako smělý anebo silný jako lev. Nositelům tohoto jména přejeme krásný sváteční den. Ta další nahrávka od Michala Hrůzy je určená právě jim.

0: Hodiny ukazují 6.12, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Častější sucha oslabují stromy a ty pak méně odolávají parazitům. Například v jednodruhových městských alejích. Arboristé stále častěji stromům pomáhají speciálními injekcemi. Ty dokážou dřeviny ochránit na několik let proti houbám anebo hmyzu. Jak takové očkování stromů vypadá, tak to jsme viděli v Českém Těšíně a zprostředkuje vám to reportáž, kterou nabídneme za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, nohy a chodidla do široka od sebe, paže vzpaženy nad hlavou do široka rozevřené. S nádechem jdeme dolů do dřepu a zároveň předklonu, paže stále nad hlavou. S výdechem jdeme zpět nahoru. Cvik opakujeme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Přátelé, deštníky nechte doma, stačí něco prodyšného na sebe a sluneční brýle. Čeká nás, přátelé, tropický den. Nejprve aktuální situace. Všude na severní Moravě a ve Slezsku je jasno a slunečno a také teploty jsou už relativně vysoké. V tuto chvíli naměříte v Chuchelné na Opavsku 17,5 stupně Celsia. Pokud se zaměříme na Bruntálsko, třeba na přehradu Slezská Harta, tam je teplota 15,9 stupně Celsia. Prognóza na dnešek říká, že bude krásně a také pořádně horko. Čeká nás sluneční den s teplotami až okolo 31 stupňů. Jen odpoledne a večer na Bruntálsku mohou přijít přehánky. Na horách pak naměříte na hřebenech teploty okolo 25 stupňů.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
3: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Svou muzikou teď do Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava přispěl Marek Ztracený, je 6 hodin 22 minut a my teď míříme na Karvinsko. Klíněnka Jírovcová nebo Voskovičnička Vasanová. Drobný motýlek a houba, kteří dokáží potrápit stromy hlavně ve městech. Arboristé stromům pomáhají speciálními roztoky. Ty aplikují přímo do dřeva, jako u očkování. My jsme o tom natáčeli v jedné aleji u řeky Olše v Českém Těšíně.
1: Arborista Jakub Hečko navrtává kmen jírovce asi 10 cm nad zemí.
2: Každý strom podle jeho průměru se určuje počet pichů a počet vlastně těch i nektářních otvorů.
1: No to vypadá docela hrozně, když vlastně stojíte s tou vrtačkou toho stromu.
2: To vlastně o tom, aby to bylo v bělovém dřevě, aby to nebylo v jádrovém dřevě. Vlastně v té bělý ten strom to dokáže jak rozvést, tam ta voda proudí nahoru do koruny a ten strom dokáže reagovat potom i na to drobné poškození, které tam vznikne.
3: Takže trošku je to jako když lékař prostě musí trefit žílu, tak...
2: Jo, vlastně ten příměr tam je jako podobný, vlastně je to jako očkování víceméně.
1: Vedle si Milan Kmeč chystá černé plastové ventilky, které pak zatlouká do dřeva.
4: Do nich potom zasuneme tu injekci a aplikujeme nektářnou látku. A druhá ta ich vlastnost je ta, že zabránia vstupu drevokazných hub do tých drobných poranení, ktoré tomu stromu spôsobíme, ale rozhodne ten benefit je ďaleko väčší ako to poškodenie.
1: Vy teď máte v ruce láhev s tekutinou, ktorá vypadá skoro ako mléko, autohadičku s takou injekční stříkačkou.
2: To je vlastne injektážní sada.
3: A kolik sa tam vlastne toho vpraví, toho roztoku?
2: Do každého vpichu je 5 ml. Té látky.
3: A vidím, že ta stříkačka už je tak v podstatě automatická, že ona už si sama vtáhne to potřebné množství.
2: Ten roztok proti té klíněnce, my spolupracujeme s Mendelovou univerzitou, která vlastně nám dodává ty roztoky. Nedávno jsme třeba injektovali jasany proti voskovičce jasanové. Voskovička je vlastně jako je houba, která napadá letorosty těch jasanů a vlastně dokáže postupně, nebo ten jasan postupně chřadne. Přidávají se k tomu sekundární hnilby kořenů a je to takový jako známý příklad, že se jasně nevyvrací.
1: Každé ošetření strom ochrání na zhruba 3 až 5 let. Z Českého Těšína František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Krátký zpravodajský souhrn pro vás má Lenka Blažejová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kriminalisté navrhli obžalovat mladíka z vraždy muže v Zábřehu. V době činu mu bylo 15 let. Oběť z ubytovny si vybral náhodně a vybil si na ní agresi. První klienti se zabydleli v novém domově pro seniory v Horní Litči na Vsetínsku. Zatím jsou tam 4. Podle předpokladů bude v domově seniorů do konce července 25 klientů. Řekl to starosta obce Josef Tkadlec z KDU-ČSL. Základní škola v Zátoru na Bruntálsku má nové šatny. Obec je obnovila po povodní v roce 2024. Šatny teď mají třeba nové podlahy nebo elektroinstalaci. Ostravská zoologická zahrada přesunula do nového zázemí vzácná prasata visejanská pocházející z Filipín. Původně byla u expozice na statku, ale to pro ně nebylo vhodné. Nově ji lidé mohou pozorovat ve větším výběhu, který je u hlavní návštěvnické trasy a je součástí expozice Klenoty Filipín. Česko čeká tropický víkend s teplotami nad 30 stupňů Celsia. Dnes bude na jižní Moravě až 34 stupňů a v sobotu až 36. Nebe bude jasné anebo polojasné. Od soboty se mohou v celém Česku objevit i velmi silné bouřky. Horké počasí bude i na začátku příštího týdne. Mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, na Bruntálsku s možností slabých přeháněk. Na horách bude 25 stupňů, jinak maxima kolem 30.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici z obce Kujavy na Bílovec na Novojičínsku je teď částečně omezený provoz. Práce na silnici tam potrvají do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Kdo bude dnes u mikrofonu a v pořadu host Českého rozhlasu Ostrava po 11. hodině? Řeknu po písních Petra Koláře a Petra Nováka. Pěkné páteční ráno přejeme.

0: já tedy něco povím, a sice kdo bude dnešním hostem ve vysílání od 11. do 12. hodiny. Od mládí jsem chtěla pomáhat lidem, pracovala jsem v domově seniorů, ale posledních 32 let se věnují handicapovaným. To říká absolutní vítězka ankety Plamen lidskosti v kategorii pracovník v sociálních službách. Naším hostem bude Jana Pernicová z Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek. Povídat si s ní bude Iva Piskalová. Začínáme hned po zprávách v 11 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je tady telefonát s ostravskými meteorology Tomáš Ostrožlík na lince. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Povězte nám prosím, jak to v regionu Severní Moravy a Slezska právě teď vypadá s počasím?
2: Tak je jasno, na Jablunkovsku polojasno, bez srážek, teploty jsou většinou mezi 14 a 17 stupni, ale na Rýmařovsku, Bruntálsku a v údolích Beskyd jenom kolem 11-12 stupňů a vítr vané slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek, 19. červnový den, jaký bude?
2: Bude to slunečný a velmi teplý den, čekáme jasno během dne vývoj kupovité oblačnosti a odpoledne a večer na Bruntálsku, Rýmařovsku se může vyskytnout i přehánka, podobně jako tomu bylo včera. Teploty dnes vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách bude kolem 23 a vítr stále slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Rovnali jsme dnešek, jaké počasí pak máme čekat v noci na sobotu a co přijde zítra?
2: Tak v noci na sobotu polojasno, jasno, ale přechodně může být zvětšená oblačnost, protože nad jižním Polskem se večer budou tvořit bousky a oblačnost z nich zasáhne i okraj našeho území. Teploty v noci zůstanou v rozmezí 19 až 16 stupňů a vítr slabý proměnlivý. Zítra jasno, polojasno, opět během dne vývoj kupovité oblačnosti a zase odpoledne večer na horách možnost lokální přehánky nebo bousky. Teploty zítra 30 až 33, na horách kolem 26 a vítr slabý proměnlivý nebo jižní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy informace o počasí, které pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Moc děkujeme a přejeme příjemný pátek.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
4: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vaše.

0: Country Boy Pavel Bobek, 6 hodin a 52 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Na řadu přicházejí pozvánky. V Ostravském muzeu pořádají tvůrčí dílny. Děti si tam mohou vyrobit originální dárek ke dni otců. Tvůrčí dílny začínají dnes v 15, v 16 a v 17 hodin. Místo si zájemci mají zarezervovat předem. Na náměstí Míru v Bruntále se konají dny města. Vystoupí na nich například skupina Slza, a to v 19 hodin, anebo od 9 večer pak Richard Miller. Na Zámeckém náměstí jsou pak od 15. do 18. hodiny připraveny soutěže a hry pro děti. A slavit se bude i v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Tam se budou konat budišovské letnice. Open Air festival začíná v 16 hodin. Na pódiu vystoupí třeba skupina Vlna anebo Anaka. Doprovodný program zahrnuje i řezbářskou exhibici.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Novém Jičíně končí mateřská škola, v Loučce má málo dětí. Chorvatský první důstojník odmítá vinu za nehodu dvou lodí, při které zemřeli 4 Češi. Soud ho poslal do vazby. V centru Jeseníku se dnes konají farmářské trhy. Bude slunečný den s tropickými teplotami do 31 stupňů Celsia. Zprávy Alenka Blažejová. Dobré ráno. Město Nový Jičín rozhodlo o zrušení mateřské školy v místní části Loučka. Školka zavře k 1. září. Rodiče mohou děti přepsat do nejbližšího zařízení v ulici Dlouhá anebo do jiných tamních školek. Důvodem je dlouhodobě klesající počet dětí. Od září by tam chodilo jen 18 předškoláků. V ostatních školkách je přitom podle mluvčí radnice Marie Machkové 70 volných míst.
3: Když k tomu připočteme provozní náklady a mzdy nepedagogických pracovníků, vynakládáme na provoz školky více než 1 000 000 korun ročně. Při počtu 18 dětí je provoz zařízení neekonomický a my máme ze zákona povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře.
2: Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě lodního provozu. Muži hrozí trest 3 až 15 let ve vězení. Při incidentu nedaleko města Split se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Na její palubě cestovalo celkem 8 Čechů. Na Masarykově náměstí v Jeseníku dnes v 9 hodin začnou tradiční farmářské trhy. Návštěvníkům nabídnou regionální potraviny a řemeslné výrobky a připravený bude taky doprovodný program. Doplňuje za organizátory Martina Seidlerová.
4: Jednak 4 hudební vystoupení, třeba pěvecký soubor s lidovými písněmi, anebo stingové a jazzové melodie za doprovodu piana. A potom, co se týče doprovodného programu pro děti, tak máme připravené 2 textilní dílny. Potom tam máme ještě dřevěný kolotoč na kriku, střelnici a budeme tam mít farmakoutek s ovečkou a s jehňátkem. Sport.
2: Čeští fotbalisté získali na mistrovství světa 1. bod, v Atlantě remizovali ve 2. duelu ve skupině turnaje s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak šanci na postup do play-off. To mrzelo i jediného českého střelce, záložníka Michala Sadílka, který mluvil o tom, že bylo utkání hodně fyzicky náročné.
5: Dva hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Jihoafrická republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
2: V posledním zápase skupiny mistrovství světa nastoupí čeští fotbalisté za týden právě proti domácím Mexičanům. Počasí. Dnes bude slunečno, odpoledne a večer se na Bruntálsku a Rýmařovsku mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách do 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ulice Lučinská v Radvanicích v Ostravě je uzavřená. Práce na inženýrských sítích mají skončit ve středu 24. června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Lenka Blažová a Petr Soukupe, vysíláme pro vás dnešní páteční, už 19. červnové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. V nejbližší půl hodině se zaměříme na aktuální situaci v Baníku Ostrava, ale ještě předtím své rady a nápady bude nabízet Artur Kubica. Teď hovořím o rubrice Dvakrát měř jednou řeš. Dnes se Artur zaměří na to, co asi už potkalo každého z nás, a sice včelí anebo vosí bodnutí. Co pomáhá? to se dozvíte za pár chvil.

0: Zpívala nám Petra Janu, 7 hodin 11 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dnes po ránu nezapomínáme ani na sport. Fotbalisté Baníku Ostrava ve čtvrtek zahájili na Bazalech přípravu na novou sezónu. Poté minulé nepovedené v klubu nastaly změny, třeba i na postu trenéra. První trénink vedl Roman Skuhravý. I jeho uslyšíte v reportáži krátce před 7:30. Teď prostor pro Artura Kubicu.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. My včelaři se včelích ani vosích žihadel nebojíme. Jednou jsem vám dostal žihadlo od sršně a bylo to tak, že jsem vzal ve včelíně prázdný medník, chtěl jsem ho dát ven a ta sršeň byla z druhé strany, takže jsem ji trošku přimáčkl. Měl jsem pocit, že mi projela prstem tříska, že jsem si něco zabodl. Až potom mi došlo, že to byla sršeň. No ale jak jsem říkal, včelích a vosích žihadel se nebojíme, protože jsme jich dostali už spoustu a až na to, že to chvilku bolí, není ani otok příliš velký a za pár hodin nebo za pár dní otok zmizí. Včelí nebo vosí žihadlo dokáže v okamžiku pokazit třeba letní piknik. Všechno ale může být jinak, pokud sebou na výlety vozíte malou lahvičku octa a špetku jedlé sody. Včelí jed je kyselý, takže bolest zažene zásaditá pasta připravená ze sody, rozmíchané s trochou vody. Vosí jed je naopak zásaditý, takže tady pomůže kyselý ocet. A pokud se chystáte k moři a nedopatřením vás žahne medúza, pak právě trocha octa pomůže i tam. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Přátelé, před námi je tropický slunečný den. Než se dostaneme k předpovědi, tak srovnáme aktuální situaci, podíváme se do různých koutů našeho regionu. Začneme na východě, konkrétně v Českém Těšíně. Teď je tam bezmála 18 stupňů Celsia, svítí slunce. V Chuchelné na Opavsku teď naměříte 19 stupňů, také slunečno a jasno. To hezké počasí se dnes udrží po celý den, bude krásně, jen odpoledne a večer, a to pouze na Bruntálsku, se mohou objevit lokální drobné přehánky. Teploty je velmi vysoké, až okolo 31 stupňů, na horách pak naměříte do 25.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: blízku.
1: Zpíval nám David Dale ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Se teď budeme věnovat fotbalu. Hráči Baníku Ostrava po minulé nepovedené sezóně začali přípravu na tu další a s pátým trenérem během necelého roku. Novým koučem se před týdnem oficiálně stal Roman Skuhravý a ve čtvrtek už na odpoledním tréninku řídil přípravu na start ligové soutěže.
2: Vůbec to tak nevnímám, že to byla přestupová bomba. Byla to pro mě příležitost v dobu, kdy jsem neměl prodlouženou smlouvu a bez toho, abych řešil, co kdo si o tom myslí, tak jsem to udělal, protože jsem potom vlastně další dobu toužil vyzkoušet si práci v náročnějším prostředí.
0: Říkal po úvodním hodinovém intenzivním tréninku Baníku na Bazalech nový trenér Roman Skuhravý. V dusném prostředí fotbalisté střídavě hráli fotbal ve velké intenzitě a střídavě běhali kolečka kolem hřiště. A tlak a náročnost, o které Skuhravý mluvil, bude teď v Baníku cítit. Baník je největší klub, kde kdy trénoval.
2: Určitě, já jsem to říkal vlastně v tom vstupním rozhovoru, že opravdu byl bych hrozně rád, aby se jakoby lidi, kteří mě za ten krok kritizovali, na to podívali jakoby mou optikou. Já si troufám říct, že tvrdě pracuju a je mi vlastně jedno, s jakým materiálem a v jakém klubu, a pracuju proto, abych jednou dostal prostě příležitost od takového klubu, jako je Baník, a to se stalo, a proto jsem skoro bez váhání prostě byl rozhodlej k tomu přistoupit, protože už se mi stalo třikrát v životě, že jsem chtěl dodělat nějakou rozdělanou práci a odmít jsem prostě kluby, které byly v té chvíli větší, a teď jsem to prostě udělal obráceně.
0: Baník se v minulé sezóně trápil, sebevědomí šlo dolů, ale Skuhravý už při svém nástupu řekl, že by tak říkajíc z fleku postavil sestavu proti Slávii a šel by bojovat o body. Roman Skuhravý sebevědomí měl vždy.
2: Ono to není o sebevědomí, je to o tom, že prostě pokud jakoby dobře pracujete, pokud jste jakoby nachystaní, tak samozřejmě máte sebevědomí. Pokud máte jakoukoliv pochybnost a cokoliv v životě odrbete, tak samozřejmě potom můžete mít strach. Já opravdu prošel jsem si všechny data, vnímám ty hráče a ukázalo mi to prostě velikánský prostor na zlepšení i s těma stávajícíma hráčema, a sebevědomí je nedílnou součástí profesionálního sportu.
0: Doplnil Roman Skuhravý po prvním tréninku jako kouč Baníku Ostrava. Z Bazalů David Procházka,
1: Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to se dozvíte od Lenky Blažejové.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Moravskoslezský kraj letos vyčlenil 10 milionů korun na podporu malých a středních podnikatelů. Dotační program po čtyřleté pauze navázal na ukončené vouchery pro podnikatele z Fondu spravedlivé transformace. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje uvedla do provozu 14 nových sanitek za 70 milionů. Budou sloužit na výjezdových základnách napříč regionem a nahradí část dosluhujícího vozového parku. Automobilka Hyundai uvedla v areálu závodu v Nošovicích na Frýdecko-Místecku do provozu vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Instalace o výkonu 5000 kWp pokryje přibližně 5% roční spotřeby závodu. Organizace poskytující terapie nařízené soudem anebo probačním dohledem musí část klientů odmítat anebo je zařazovat na čekací listiny. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Ministerstvo spravedlnosti jim letos neposkytlo dotace na programy pro dospělé, peníze dodatečně vyčlenilo pouze pro práci s mladistvými. České dráhy stejně jako v minulých letech vypraví mimořádný spoj na festival Colors of Ostrava. Color Express pojede z Prahy do Ostravy ve středu 15. července a o 4 dny později zpátky. Jízdenky už jsou v prodeji a je povinná rezervace místa. Počasí v regionu bude slunečné, teploty tropické až 31 stupňů. Na Bruntálsku se mohou dnes odpoledne a večer objevit přehánky.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Frýdlantu nad Ostravicí v části Lubno se opravuje silnice a je tam kyvadlový provoz. Práce potrvají ve třech etapách až do 30. října.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Nové sanitky usnadní řidičům, záchranářům práci. Auta totiž ve výbavě mají speciální hydraulická nosítka, která uleví hlavně zádům zdravotníků. Pacienty už totiž nebudou muset sami zvedat. Více k tématu v reportáži nabídneme je za pár minut.

0: 7.40 posloucháte páteční ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Záchranáři v regionu dostali nové sanitky. Se 14 auty ode dneška jezdí zdravotnické týmy po celém kraji na pomoc lidem, kteří to potřebují. Moderní vozy řidičům ještě voní novotou.
1: Jo, vždycky to je otázka několika týdnů, kdy to voní a pak už těmi pacienty tou desinfekcí to zas přebije a už je to v té samé řadě jak předtím. No.
2: František Mlínkec je řidičem sanitky v Bohumínské posádce. Na nové sanitce si chválí hlavně nová nosítka.
1: Když vytáhneme.
3: A předtím to teda nebylo vůbec nikde?
1: Předtím byly nosítka, které byly manuální, jo? Teď už jsou nosítka hydraulické, je to novinka. Museli to prostě dva řidiči zvedat, teda dva zachranáři, s tím, že teda muselo se postupně a byla to velká zátěž na tu páteř, hlavně těch řidičů.
2: Nová nosítka jsou hydraulická a unesou 320 kg. Sanitku ale nebude řídit jenom František Mlínkec.
1: Každá ta výjezdová skupina má těch 5 šoferů a střídáme se po 12 hodinových směnách, takže ke konci směny si to předáváme, to vozidlo, předáváme si veškerou ve stavbu nosítka, veškeré informace.
2: Nových vozidel je 14. Z toho jedna sanitka má ještě jinou speciální úpravu, říká ředitel krajské záchranky David Holeš.
4: Toto vozidlo je speciální, protože má větší nástavbu a je tam možno víc u těch těžkých pacientů, kdy my dneska převážíme i pacienty třeba na umělém oběhu, kteří mají zajištěnou srdeční podporu, tam těch přístrojů je potřeba víc, tak jsou i speciální vozidla, které jsou určené pro lepší manipulaci s pacientem ve větším prostoru.
2: Některé sanitky mají náhon na 2 kola, ty, které budou jezdit v těžším terénu, pak na 4. Nová auta stály krajskou záchranku skoro 71 milionů korun. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Mluvit budeme o počasí a to s Marií Glofákovou. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to aktuálně v regionu vypadá.
2: Tak aktuálně.

0: na horách mezi 21 až 25 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci na sobotu a co zítra?
0: Noc bude většinou polojasná nebo jasná, jen výjimečně v okolí Jeseníku se může vyskytnout zvětšená oblačnost. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Přes den očekáváme slunečno, v průběhu dne se bude opět vyvíjet kupovitá oblačnost a odpoledne a večer na horách není vyloučená nějaká lokální přehánka nebo bouřka, ale museli byste mít velkou smůlu, aby vás chytla. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni Celsia, na horách mezi 24 až 28 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo jižní do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o aktuální tlak a vlhkost vzduchu.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje většinou mezi 70 až 85%.
1: Tolik informací o počasí nabídla je Marie Glofáková. Děkujeme za to. Hezký den.
0: Hezký den a naslyšenou.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Krátce před osmou nabídneme pár tipů, jak vyplnit volný čas. Slavnosti Ostravy jeho dnes zahájí koncert v kostele svatého Ducha. Zahrají na něm violončelista Petr Špaček a varhaník Přemysl Kšica. Kostel bude pro veřejnost otevřen od 7:30. Večer samozřejmě. V Bílovci na zámku vystavují koruny Karla IV. Expozice nabídne nejen symboly panovnické moci a šperkařské umění své doby, ale také pohled na architekturu, kulturu a každodenní život ve vrcholném středověku. Výstava je otevřena od 10. do 17. hodiny. V knihovně v Orlové dnes mají Den otců a zvou děti, aby přišli do knihovny tvořit spolu se svými tatínky. Akce se koná od 14. do 17. hodin. A hudbou dnes bude žít někdejší Lembergerova továrna ve Frýdku Místku. Koná se tam FM City Fest. Areál se otevírá už ve 2 odpoledne. Vystoupí mimo jiné skupina Lucie anebo Helena Vondráčková.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Hejtmanství obnovilo dotace pro malé a střední firmy. Senioři by kvůli vysokým teplotám neměli chodit na přímé slunce, upozorňují na to lékaři. Fotbalisté Baníku Ostrava zahájili přípravu na novou sezónu. A dnes bude slunečno s tropickými teplotami do 31 stupňů Celsia. Máme podrobnosti, začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Moravskoslezský kraj letos vyčlenil 10 milionů korun na podporu malých a středních podnikatelů. Dotační program po čtyřleté pauze navázal na ukončené vouchery pro podnikatele z Fondu spravedlivé transformace. Jak doplňuje náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková z Hnutí ANO, kraj letos částku rozdělil mezi 44 firem.
4: Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
3: Dnes a taky o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů, varují meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
5: Tak, aby nebyly vystaveny jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, po případě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněny a mohly těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
3: Těmito pravidly by se měli řídit i všichni ostatní. Dnešní noc Sokoloven nabídne speciální program ve více než stovce sokolských jednot po celém Česku. Letošní už 12. ročník se nese ve znamení poezie. Zapojené jednoty proto připravili například soutěže, čtení anebo skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní. Podrobnosti o programu najdete na webu České obce sokolské. Sport. Na ostravských Bazalech začali přípravu na novou sezonu fotbalisté Baníku. První trénink vedl nový kouč Roman Skuhravý a aktuálnímu kádru, který se minulou sezonu zachránil v první lize, věří.
6: Ono to není o sebevědomí, je to o tom, že prostě pokud jakoby dobře pracujete, pokud jste jakoby nachystaní, tak samozřejmě máte sebevědomí. Pokud máte jakoukoliv pochybnost a cokoliv v životě odrbete, tak samozřejmě potom můžete mít strach. Já opravdu prošel jsem si všechny data, vnímám ty hráče a ukázalo mi to prostě velikánský prostor na zlepšení i s těma stávajícíma hráčema a sebevědomí je nedílnou součástí profesionálního sportu.
2: Počasí.
3: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude slunečno, odpoledne a večer se na Bruntálsku a na Rýmařovsku mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů Celsia, na horách kolem 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: A ještě aktuálně z dopravy. V ulici Krojhalí v Ostravě bude do neděle omezený provoz. Koná se tam akce Tuning Show.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Petr Soukup, Lenka Blažová, dvojice, která se ještě zhruba 55 minut bude starat o dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. V nejbližší půl hodině budeme mluvit o očkování stromů. Ještě předtím uslyšíte od Martina Písaříka, co rozhoduje o barvě očí. No a co se muziky týče, necháme zaspívat Hanu Zagorovou, Petra Spáleného anebo skupinu Elán. Pěkné ráno.

0: Častější sucha oslabují stromy a ty pak méně odolávají parazitům, například v jednodruhových městských alejích. Arboristé stále častěji stromům pomáhají speciálními injekcemi. Ty dokáží dřeviny ochránit na několik let proti houbám anebo hmyzu. Jak takové očkování stromů vypadá, tak to vám povíme v reportáži krátce před 8:30. Teď vám něco o očích poví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá. Hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme hezké teplé ráno a v průběhu dne bude teplota ještě více stoupat. Aktuálně v Karviné 22 stupňů Celsia. Osoblaha na Krnovsku teď hlásí teplotu 24,5 stupně. Prognóza na pátek hovoří o tom, že nás čeká tropický den s teplotami až okolo 31. Lokální přehánky se mohou objevit výjimečně pouze na Bruntálsku. Teploty na horách, na hřebenech pak okolo 25.

0: pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lenka Filipová, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, je 8 hodin a 20 minut, míříme na Karvensko. Kliněnka Hýrovcová nebo Voskovnička Vasanová. Drobný je motýlak a houba, kteří dokážou potrápit stromy hlavně ve městech. Arboristé stromům pomáhají speciálními roztoky, ty aplikují přímo do dřeva, jako třeba u očkování. My jsme o tom natáčeli v jedné aleji u řeky Olše v Českém Těšíně.
1: Arborista Jakub Hečko navrtává kmen jírovce asi 10 cm nad zemí.
2: Každý strom podle jeho průměru se určuje počet pichů a počet vlastně těch nektářních otvorů.
1: No to vypadá docela hrozně, když vlastně stojíte s tou vrtačkou toho stromu.
2: To vlastně o tom, aby to bylo v bělovém dřevě, aby to nebylo v jadrovém dřevě. Vlastně v té bělý ten strom to dokáže jak rozvést, tam ta voda proudí nahoru do koruny a ten strom dokáže reagovat potom i na to drobné poškození, které tam vznikne.
3: Takže trošku je to jako když lékař prostě musí trefit žílu, tak
2: jo, vlastně ten příměr tam je jako podobný, vlastně je to jako očkování víceméně.
1: Vedle si Milan Kmeč chystá černé plastové ventilky, které pak zatlouká do dřeva.
4: Do nich potom zasuneme tu injekci a aplikujeme nektářnou látku. A druhá ta ich vlastnost je ta, že zabránia vstupu drevokazných hub do tých drobných poranení, ktoré tomu stromu spôsobíme, ale rozhodne ten benefit je ďaleko väčší ako to poškodenie.
1: Vy teď máte v ruce láhev s tekutinou, ktorá vypadá skoro ako mléko, a u toho hadičku s takou injekční stříkačkou.
2: To je vlastne injektážní sada.
3: A kolik sa tam vlastne toho vpraví, toho roztoku?
2: Do každého vpichu je 5 ml. Té látky.
3: A vidím, že ta stříkačka už je tak v podstatě automatická, že ona už si sama vtáhne to potřebné množství.
2: Ten roztok proti té klinice, my spolupracujeme s Mendelovou univerzitou, která vlastně nám dodává ty roztoky. Nedávno jsme třeba injektovali jasany proti voskovičce jasanové. Voskovička je vlastně jako je houba, která napadá letorosty těch jasanů a vlastně dokáže postupně, nebo ten jasan postupně chřadne. Přidávají se k tomu sekundární hnilby kořenů a je to takový jako známý příklad, že se jasně nevyvrací.
1: Každé ošetření strom ochrání na zhruba 3 až 5 let. Z Českého Těšína František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Lenka Blažová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Hygienici varují před koupáním ve vodní nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku. Ve vodě se objevily cerkárie. Tento parazit může způsobit kožní onemocnění. Ve vodní nádrži Olešná přetrvává snížená průhlednost vody. Ostatní vodní nádrže v kraji jsou zatím v pořádku. Největší odborový svaz v Česku Kovo bude dnes odpoledne volit nového předsedu. Třídenní sjezd začal už včera. Kandidaturu potvrdili stávající šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. O volbě rozhodne zhruba 160 delegátů. Nový Čín zruší od září mateřskou školu v místní části Loučka. Důvodem je nízký počet dětí. Na příští školní rok se do školky zapsali jen 4 nové děti a celkem by ji navštěvovalo 18 předškoláků. Dobrovolní hasiči z ostravských obvodů Plesná a Martinov dostali novou techniku. Cisternové automobilové stříkačky za téměř 24 milionů korun nahradí u obou jednotek techniku starou téměř 40 let, řekla to mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. První letní novou tváří v kádru fotbalistů Ostravy je brankář Matouš Babka. 24-letý gólman do Baníku Ostrava přestoupil z druholigové Opavy a podepsal smlouvu na 3 roky. Uvedl to klub na svém webu. Babka v Ostravě rozšíří současný brankářský tým. Počasí bude slunečné s tropickými teplotami kolem 30 stupňů, na horách kolem 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ulice Vodárenská ve Frýdku-Místku Lisůvkách je uzavřená a řidiči tudy neprojedou do 12. července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka bude zítra uveden v Ostravě jeden speciální koncert. My vás na něj podrobněji pozveme už za 6 minut. No a těch 6 minut vyplní nejdříve skupina Jelena, poté Věra Špinarová. Pěkné ráno.

0: Zpívala nám Věra Špinarová, je 8 hodin a 40 minut. Čulek, tak většina z nás si představí vzácného obojživelníka. Je to, pozor, ale i zkrátka Československého orchestru a sboru lékařů. Ti zítra zaspívají na benefičním koncertu v bývalém kině Vesmír v Ostravě. Vítěžek pak poputuje organizaci Zlatá rybka, ta plní přání vážně nemocným dětem. A my jsme ve spojení právě s ředitelem této nadace Tomášem Hornekem. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno i vám a všem posluchačům.
0: Mohl byste nám ve stručnosti představit vaši organizaci?
1: Moc rád. Zlatá rybka je organizace, kterou založili manželé Katarína a Ondřej Vačkovi a která už od roku 2015 plní přání dětem procházejícím nějakým vážným, životohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním. Každé takové dítě, které se k nám přihlásí, dostane možnost vyslovit své velké přání. Ta přání mohou být různá. Některé děti se chtějí setkat třeba se svým idolem, jiné chtějí zažít třeba cestu někam za dobrodružstvím, získat vysněnou věc anebo udělat radost i třeba někomu blízkému. Za 11 let fungování naší organizace se nám podařilo takových přání splnit už víc než 1700. A jen dodám, že i když samotné splnění přání je samozřejmě velmi důležité, tak stejný význam často mívá už i těšení, plánování a naděje, kterou celý proces splnění přání rodině přináší. Na chvíli se díky tomu pozornost rodiny může přesunout od tématu vážné nemoci k něčemu hezkému, na co se mohou společně těšit.
0: Mm-hmm. Jak už jsme uvedli, zítra zdravotníci zaspívají na benefičním koncertu v Ostravě a v neděli i v Olomouci. Co bude na programu?
1: Je to tak, v první řadě bych chtěl všechny posluchače srdečně pozvat na tyhle koncerty. Československý orchestr a sbor lékařů si připravil opravdu krásný program. Zazní díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka nebo Francise Pulánka. Chtěl bych také moc poděkovat lékařům, kteří ve své profesi pomáhají každý den a že věnují takto čas navíc ještě a svůj talent podpoře vážně nemocných dětí. A jen pro upřesnění, v Ostravě se ten koncert uskuteční v sobotu od 19 hodin v kině Vesmír, v Olomouci pak v neděli od 16 hodin v kostele Panny Marie Sněžné.
0: Když tedy odhlédneme od těchto charitativních koncertů, jakým jiným způsobem by mohli lidé Zlatou rybku podpořit?
1: Těch způsobů, jak podpořit Zlatou rybku, je spousta. Určitě je možné podpořit nás nějakým jednorázovým nebo pravidelným darem, založit si třeba narozeninovou sbírku nebo o nás i třeba říct někomu, koho by naše práce mohla oslovit. Díky podpoře veřejnosti pak můžeme být na blízku dalším dětem a rodinám ve chvíli, kdy to nejvíc potřebují. Pokud by to posluchače zajímalo, tak určitě jak o podpoře, tak o fungování naší organizace se mohou dozvědět víc na našich stránkách zlatarybka.cz.
0: O organizaci Zlatá rybka jsme teď hovořili s ředitelem nadace Tomášem Hornekem. Děkujeme za váš čas a přejeme pěkný den.
1: Já vám také moc děkuji. Krásný den vám i posluchačům.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Co nejvzdušnější oblečení, sluneční brýle a také hodně tekutin, to budeme dnes potřebovat v průběhu celého dne. Čeká nás totiž den s tropickými teplotami. Už teď jsou teploty vysoko, na celém území Severní Moravy a Slezska je jasno a slunečno. Na vrcholu Lysé hory v Beskydech 17 stupňů, Ostrava už teď hlásí 23. Prognóza na dnešek říká, že bude krásně. Výjimečně se očekává přehánka pouze na Brunsvík. Teploty vystoupají až k 31 stupňům. Pokud vyrážíte nahoru, počítejte s teplotami na hřebenech okolo 25 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
4: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Michal David. Od mládí chtěla pomáhat lidem, pracovala v domově seniorů, ale posledních 32 let se věnuje handicapovaným. Vítězka ankety Plamen lidskosti v kategorii pracovník v sociálních službách Jana Pernicová z Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek bude našem dnešním dopoledním hostem mezi 11. a 12. hodinou. Povídat si s ní bude Iva Piskalová, tak nezapomeňte poslouchat. Ještě připomenu, že už jen minuty nás dělí od startu dnešního dopoledního vysílání, kterým vás provede Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se s přáním dobrého a hezkého dne loučí Petr Soukup a dávejte na sebe v těch tropech pozor.
1: Zasmějte se s námi! A to tak sedí paní v restauraci u stolu, obě dva, když si všimne špinavého, ale opravdu špinavého upadlaného ubrusu, tak si hned zavolá číšníka a říká: pane vrchní, kdy pak se u vás naposledy pralo? A ten vrchní se téměř urazí a říká: dovolte, madam, my jsme slušný podnik, tady se nikdo nepere. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Blíží se 9. hodina, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lenka Blažejová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Záchranáři varují před horkem, doporučují pít hodně vody a vyhýbat se pobytu na přímém slunci. U Karvinského moře vzniknou nová parkoviště. Ostravská vysoká škola báňská dnes představí novou formuli. Bude slunečno a velmi teplo. Zprávy Alenka Blažijová. Hezké dopoledne. Do Česka přicházejí tropické teploty, zítra bude až 35 stupňů ve stínu. Záchranáři proto doporučují nevystavovat se slunci na dlouhou dobu, nosit lehké oblečení a pokrývky hlavy a vyhýbat se sportovním aktivitám, například jízdě na kole. Pokračuje mluvčí záchranářů na Jižní Moravě Michála Botová.
2: Klíčové je pít. Děti by měly pít především vodu a na škodu určitě není zvýšený přísun ovoce, například meloun. Pokud se vrátím ještě k dospělým, pak bych chtěla v této souvislosti upozornit na konzumaci alkoholu. Alkohol totiž v horku působí rychleji než obvykle a navíc z organismu odvádí vodu.
0: Novou formuli sestavili studenti z různých fakult Vysoké školy báňské v Ostravě. Závodní monopost s názvem Vektor 10 Evo představí Technická univerzita právě dnes. Stroj je oproti předchozím modelům vylepšený a studenti se s ním chystají na závody do Španělska a Chorvatska. Karviná začíná s výstavbou nových parkovišť u Karvinského moře. První etapa nabídne několik desítek míst. Na ní naváže druhá s přibližně 125 stáními. Celá výstavba reaguje na rostoucí návštěvnost lokality a má zlepšit bezpečnost i plynulost dopravy, říká náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem.
3: Od policie je zákaz parkování tady kolem té cesty směrem na Stonavu, protože to opravdu nebezpečné, dochází tam vyhávání do cesty, nezjistí tam pomalu. Takže jsme urychlili to, ať se tady to parkoviště co nejdříve vystaví.
0: Epidemie eboli v Kongu si už vyžádala 230 obětí, oznámila to tamní vláda. Počet potvrzených případů vzrostl na 896. Za posledních 24 hodin přibylo 21 potvrzených případů a 6 úmrtí. Smrtnost podle zdravotnické agentury Africké unie dosahuje 23%. Práci záchranným týmům komplikuje bezpečnostní situace a taky obtížná dostupnost některých oblastí. Proti variantě eboli nazvané Bundi Bugio, která se v zemi šíří, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava začali přípravu na novou sezonu. V té minulé se vystřídali v klubu 4 trenéři a letní přípravu začal pátý v pořadí, Roman Skuhravý, který svůj příchod ze Slovácka jako překvapení nevnímá.
4: Vůbec to tak nevnímám, že to byla přestupová bomba. Byla to pro mě příležitost v dobu, kdy jsem neměl prodlouženou smlouvu a bez toho, abych řešil, co kdo si o tom myslí, tak jsem to udělal, protože jsem potom vlastně další dobu toužil vyzkoušet si práci v náročnějším prostředí. Počasí.
0: Dnes bude slunečno, odpoledne a večer se na Bruntálsku mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně z dopravy v ulici Dlouhá třída v Havířově se srazila dvě osobní auta. Policie tam teď řídí provoz, je tam kolona, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 9. hodině, to byla Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a to s datem 19. června. Je páteček, takže si to krásně spolu užijeme a užijeme si to i ve Frýdku Místku, dnešním magazínu Křížem krajem. Dvojměstí totiž žije folklorem, už ve středu tam začal 29. ročník Mezinárodního folklorního festivalu a právě dnes se soubory představí na Místeckém náměstí Svobody. Právě tam hned po dvou písničkách zamíříme s naší redaktorkou Romanou Kubicovou. Tak si to hezky užijte, teď se vydáme pěkně po schodech.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná páteční křížem krajem a míříme živě do Frýdku Místku. Roztančené náměstí je totiž bezesporu u lidí nejoblíbenější a nejvíce navštěvovanou akcí Mezinárodního folklorního festivalu ve městě. Dříve, než se na pódiu dnes a zítra představí jednotliví účastníci, je třeba všechno pečlivě přichystat. Co se tedy právě teď aktuálně děje na Místeckém náměstí Svobody nebo vůbec ve Frýdku Místku, tak to moc dobře ví naše redaktorka Romana Kubicová. Romano, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z náměstí ve Frýdku Místku. Samozřejmě je tady velice živo, protože je třeba všechno připravit. Postavit stánky, postavit pódium, zázemí pro vystupující, lavičky umístit. No a maká na tom celá parta jednak chlapů, ale jednak i ženy přiroží ruku k dílu. A já tady mám jednoho speciálního respondenta, který později ty monterkové kraťasy, které tady dneska na sobě má dopoledne, vymění za kroj. Je to Dan a vaše příjmení?
3: Imričko, dobrý den.
2: Dobrý den, Dane, vy jste teda bývalým členem Ostravičky a z lásky k tomuto souboru teď vlastně tady pomáháte všecko připravit. Co musíte udělat ještě, než se tady roztančí všechny soubory?
3: No, musím se pořádně spotit a postavit všechny stany, všecko, ať to tady klape.
2: No a když jste to vydal z druhé strany jako dítě, kdy vůbec poprvé jste vystoupil tady na náměstí?
3: Tak poprvé na náměstí jsem vystoupil v roce 2008 v 5 letech.
2: No a vzpomínáte si nějak na to, nebo už je to spíš jenom zprostředkovaně, že vám někdo vypráví, jak tady dojatě sledoval, jak malinký v tom kroji tady tančíte?
3: No asi ta druhá věc. Moc si to moc nepamatuju, ale už od malička tančím a tak.
2: No pořadatelem celého folklorního festivalu je vlastně folklorní soubor Ostravička a když jste v něm vyrůstal, tak když se řeknulo, bude festival, připravujeme, tak jaká vládla mezi dětmi nálada?
3: Tak samozřejmě jsme se těšili, až se ukážeme před našimi rodiči, babičkama, dědečkama a tak.
2: A co to potkávání se a poznávání cizích souborů?
3: Jo, tak to jsme se taky těšili, hlavně třeba na nějaké slovenské holky, samozřejmě.
2: Ty byly nejhezčí?
3: Ne, samozřejmě, ty jsou vždycky nejhezčí.
2: Výborně, takže já vás za chvíli propustím, protože práce je tady opravdu hodně, ale který ten soubor si z letošního ročníku nenecháte ujít?
3: Určitě z Gruzie.
2: Čem je zvláštní jejich folklor, kdybyste to měl tak shrnout pro posluchače?
3: Je to takové prostě ostré a líbí se mi to prostě.
2: Dobře, a kdy vy dneska tady nebo zítra budete tančit na pódiu?
3: V 17 hodin začínáme jako Ostravička.
2: Výborně, tak já vám držím palce, ať je letošní ročník klapne a běžte pracovat.
3: Děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak to byl Dan, mladý muž, prošlý Ostravičkou a nyní vlastně její přívrženec, milovník a já tady mám prezidentku festivalu Radanu Polachovou, která je taky v plném zápřahu, takže bez takových přátel by to asi nešlo uspořádat takový festival.
4: Dobrý den, já všechny zdravím, určitě nešlo. Opravdu rodiče, děti, bývalí tanečníci, jejich rodiny, všichni se zapojují do příprav festivalu.
2: Vy jste začali vlastně ve středu, potom jste jeli potěšit nějaké další publikum a včera byl koncert Muzik na Frýdeckém zámku, taková opravdu první veřejná akce. Jak se povedl?
4: Já si myslím, že se nesl v krásné atmosféře, počasí nám vyšlo, vyjde nám počasí i teď na víkendové programy, takže první akce za náma je úspěšná, navštívilo ji strašná spousta lidí, všem se líbily soubory nebo letošní výběr souborů. Takže jsme spokojeni.
2: Konstatuje zatím spokojená prezidentka festivalu Radana Polachová. No a jaké budou následující dny, tak o tom si povíme po písničce.
1: Tak to slibuje naše redaktorka Romana Kubicová, která právě sleduje přípravy na odpolední roztančené náměstí ve Frýdku Místku.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: Naším pátečním hostem bude Jana Pernicová z Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek. Stala se absolutní vítězkou ankety Plamen lidskosti v kategorii pracovník v sociálních službách. Rozhovor s ženou, která už desítky let pomáhá handicapovaným lidem, natočila Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 20 minut po 9. v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava posloucháte magazín Křížem krajem. Znovu se vracíme na Místecké náměstí Svobody, kde se aktuálně staví pódium pro folklorní soubory, které se už dnes odpoledne představí návštěvníkům folklorního festivalu v rámci roztančeného náměstí. No a do místku už znovu zdravím i naši redaktorku Romanu Kubicovou. Romano, je to tvoje.
3: Děkuji, já stále sedím v milosrdném stínu s prezidentkou festivalu Radanou Poláchovou, která v průběhu písničky stihla zařizovat, vyřizovat telefonáty, protože pořád se něco děje. A také tady pozoruji fotografa, který fotí úplně všecko, i přípravy, i stavbu pódia a osvětlení, takže kde potom návštěvníci můžou vidět ty fotografie?
4: Určitě průběžně se mohou diváci podívat na naše facebookové stránky a celou kolekci najdou potom na webu Ostravičky odkazy i na facebookových stránkách.
3: No nicméně, do neděle těch fotografií vznikne ještě celá řada. Když jsem si před písničkou povídala s vaším bývalým vlastně členem Ostravičky Danem, tak ten říkal, že vždy se těšil na krásné mladé Slovenky a letos, že si nenechá ujít soubor z Gruzie. Tak paní Poláchová, z jaké dálky a z jaké blízky k vám letos zamíří soubory?
4: Takže letos hostíme soubory z Kazachstánu, Gruzie, Chorvatska, Slovenska a Peru. Moje srdcovky, teda se přiznám, jsou taky ty soubory z Kazachstánu a z Gruzie, ale určitě soubor z Peru nabídne, má v repertuáru skvělý tanec, takzvaný nůžkový tanec, který je dokonce zapsán na seznamu UNESCO. Přijeli sice v takové menší formaci, tak věřím, že to 12-metrové pódium, na který měli požadavek, zaplní. A ty uvidíme v sobotním programu.
3: Čímž vlastně prozrazujeme, že nejen dnes se bude zpívat a tančit tady na náměstí, ale program pokračuje i zítra a vždycky býval nějaký festivalový průvod v sobotu ráno. Bude tomu tak i letos?
4: Ano, i letos, ale letos máme jednu takovou malou změnu. Seřadiště krojovaného průvodu je tentokrát u altánu ve Smetanových sadech. Průvod projde parkem, napojí se na ulici Bezručovu a potom už po klasické tradiční trase dotančí až na náměstí Svobody, kde se soubory krátkou upoutávkou představí.
3: No a potom celý festival vrcholí v neděli, kdy opravdu nabídnete to nejlepší, co kdo ze světa, z blízkého i dalekého tady do Frýdku Místku přivezl, kde se uskuteční letošní program.
4: Takže letošní galakoncert začíná v 15 hodin v nové scéně Vlast a potrvá zhruba do 17. hodiny.
3: No a když jsem tak na začátku zmínila ten milosrdný stín, tak no, tady to bude asi hodně horké. Sledujete předpověď počasí, vždycky jste se děsili deště, ale to s vám teda slunce opravdu dopřeje. Mají vaše soubory nebo i hostující soubory příliš teplé kroje nebo jsou vybaveni i na takovou letní variantu?
4: No, takový ten peruánský soubor, ten se tady určitě hodně zahřeje. Včera jim byla zima, takže dneska si to vynahradí.
3: Takže všechno zlé je pro něco dobré. Dobře, tak pozvěme tedy posluchače, v kolik dnes začíná program roztančeného náměstí.
4: Takže oficiální zahájení festivalu začíná v 17.15 a poté bude vystoupení v 17.30 dětského folklorního souboru Ostravička, který je hlavním pořadatelem festivalu. Potom budou následovat tuzemské soubory a na závěr naši zahraniční hosté. Program potrvá až do 22. hodiny.
3: Dodává prezidentka festivalu Radana Poláchová a já vás propustím vaší činorodé práci, přeji, ať se všecko podaří, ať jsou soubory spokojené a hlavně vy, ať máte potom energii na pořádání dalšího ročníku.
4: Děkuji moc krát.
3: Z Frýdku Místku, Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Romana Kubicová si určitě neodpočine, protože už teď pro vás chystá další vydání magazínu Křížem krajem. To odvysíláme v pondělí po 9. hodině a tentokrát nás Romana vezme do mlýnice vodního mlýna Veselsky v Loučkách u Oder. V expozici se tam totiž mísí dobové předměty používané dávnými mlynáři s novodobými výrobky současných mistrů řemesla. Magazín Křížem krajem s Romanou Kubicovou tady bude zase v pondělí po 9. hodině z Louček u Oder.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a připraveny jsou i babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Ty dnešní vás naučí, jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. Pomůže prý cukr, správný řez nebo výběr místa. Babské rady tady budou hned po písničce.

0: Pražské rady.
1: Řezané květiny po odstřižení od kořenového systému postupně ztrácejí schopnost přijímat vodu a živiny. Správná péče však jejich životnost výrazně prodlužuje. Po přinesení domů je vhodné stonky zkrátit ostrým nožem asi o 1 až 2 cm. Řez by měl být šikmý, protože zvětšuje plochu pro příjem vody. Květiny nikdy nestříhejte tupými nůžkami a úpravu stonků dělejte vždy pod tekoucí vlažnou vodou, aby se do nich nedostal vzduch. Listy, které byly ponořené ve vodě, je nutné vždy odstranit, protože ve vodě rychle zahnívají a podporují množení bakterií. Vodu ve váze je doporučeno měnit každý druhý den. Domácí výživu lze připravit z malé špetky cukru, který slouží jako zdroj energie, a několika kapek citronové šťávy. Ta omezuje růst bakterií. Květiny umístěte na chladnější místo mimo přímé slunce a hlavně daleko od misky se zralým ovocem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v 9 hodin a 43 minut ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tyto dny jsou bezesporu ve znamení festivalů. Už jsme vás dnes pozvali na folklorní festival do Frýdku Místku. V Opavě začíná Slunovrat. No a teď pro vás připravujeme pozvánku na Budišovské letnice. Do Budišova nad Budišovkou se podíváme hned po písničce.

0: poslední historický, říkáme historický ročník, byl vlastně v roce 88, takže rok před revolucí. A dlouhých 23 let se nedělo nic, takže až do roku 2011, kdy jsme tuto tradici obnovili, tak byla pauza.
1: Mm-hmm. A jak se teda změnily ty letnice v průběhu let? Jaký je mezi nimi rozdíl, mezi těmi původními a dnešními?
0: Myslím, že dneska je to seriózní moderní akce, zatímco největší škodou teda je změna místa konání, protože bývalý areál v lesoparku byl bohužel zdevastovaný a zlikvidovaný, takže dneska to probíhá v areálu autokempu Budišově, ale to prostředí je úžasné a pokud jde počasí tak jako dnes, tak ta akce má svoje kouzlo.
1: Na jaký hudební program lákáte návštěvníky letošního ročníku?
0: Tak letos, protože jsme dvoudenní akce, dvoudenní festival, máme dneska vystoupí třeba Anaka nebo Charlotte, samozřejmě spousta dalšího hudebního programu, zítra potom máme Krucipisk, kapelu Futurum legendární, anebo Pam Revit.
1: Mm-hmm. Vy vlastně tradičně na festivalu dáváte prostor i řezbářům, bude tomu tak i letos?
0: Ano, od začátku, když jsme obnovili tu akci, hledali jsme nějaký doplněk nebo akci, která by zpestřila tento festival, a od začátku pořádáme v sobotu soutěž řezbářskou o Zlatou lípu. Řezbáři dostanou časový limit zhruba 8 hodin a z kmene stromu vytvoří sochu. Ty sochy potom jsou k vidění v autokempu další léta, takže návštěvníci můžou pozorovat i díla z minulých ročníků. Mm-hmm. Letos tomu nebude jinak.
1: Takže budišovický autokemp a budišovské letnice. Ještě mi prozraďte, pane Poliaku, v kolik hodin to odstartuje, na kterou můžou lidi přijít?
0: Dneska startujeme v 15 hodin a všechny srdečně zvu, protože počasí bude opravdu letní.
1: Tak jo, tak to byl Josef Poliak, prezident festivalu Budišovské letnice. Díky moc a ať se vám ta akce vydaří.
0: Děkuju, mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Novém Jičíně skončí školka v Loučce, má málo dětí. Před vysokými teplotami varují ode dneška do pondělka meteorologové. V Jablunkově dnes otevřou opravené koupaliště. Bude slunečno a velmi teplo. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Město Nový Jičín rozhodlo o zrušení mateřské školy v místní části Loučka. Školka zavře k 1. září. Rodiče mohou děti přepsat do nejbližšího zařízení v ulici Dlouhá anebo do jiných tamních školek. Důvodem je dlouhodobě klesající počet dětí. Od září by tam chodilo jen 18 předškoláků. V ostatních školách je přitom podle mluvčí radnice Marie Machkové na 70 volných míst.
2: Když k tomu připočteme provozní náklady a mzdy nepedagogických pracovníků, vynakládáme na provoz školky více než 1 000 000 korun ročně. Při počtu 18 dětí je provoz zařízení neekonomický a my máme ze zákona povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře.
1: Od dnešních 11 hodin platí výstraha před vysokými teplotami. Podle meteorologů mají dnes, po celý víkend i v pondělí, na většině míst přesahovat 31 stupňů. Půjde tak o první tropický víkend letošního roku. Lidé by se měli vyhýbat přímému slunci a taky pít dostatek vody. Vysvětluje Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V důsledku těch vysokých teplot hrozí zejména přehřátí a dehydratace organismu, zejména v těch odpoledních a podvečerních hodinách, kdy ty teploty společně vysokou vlhkostí budou nejvíc zatěžovat lidský organismus, takže tam doporučujeme hlavně konzumovat nealkoholické nápoje.
1: Jablunkov dnes poprvé od povodní v roce 2024 otevře koupaliště Amerika. Areál zůstal kvůli špatnému technickému stavu uzavřený celý loňský rok. Strojovnu poničila spodní voda. Za dalšími závadami stojí stáří a opotřebení materiálu. Radnice provedla nutné úpravy pro bezpečný provoz a koupaliště se otevře dnes odpoledne ve 14 hodin. Potvrdil to lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes otevře nový přístupový chodník do areálu Valašské dědiny. Autoři mu říkají Stužka. Původní chodník byl nevyhovující a obtížná byla i jeho údržba. Nová cesta vede po zemi a místy se zvedá jako osvětlená železobetonová lávka. Podél ní jsou bronzové desky s různými nápisy.
4: Podle architekta Karla Janči byl původní chodník nevyhovující a obtížná byla i jeho údržba.
5: Původní povrchová úprava, která byla z šotoliny, tady nevyhovovala. Jsme ve strmém prostředí, kde se vodou vymílala cesta a byla úplně nevhodná, byla nebezpečná pro návštěvníky.
4: Kudy stezka vede, vysvětluje technický náměstek ředitele Milan Gezerich.
6: Ta Stužka jde od Náhonu v Mlynské dolině až pod Hoslavskou stodolu. Je to přístupová komunikace na Nový areál kolibiska a do Valašské dědiny.
4: Společně s Hoslavskou stodolou se slavnostně otevře dnes podvečer. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude slunečno odpoledne a večer se na Bruntálsku mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ještě aktuální dopravní varování z Jesenicka v České Vsi. V ulici Jesenická došlo k vážné nehodě se zraněním. Řidič osobního auta tam srazil chodce, probíhají záchranné práce a provoz je tam omezený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 10. hodině, tak tohle byly zprávy s Lenkou Blažejovou a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Nevím, co se mi honilo v hlavě, když jsem vymýšlel otázku do dnešního moravskoslezského rozhlasového kvízu. Každopádně vám upřímně řeknu, že jestli se nevyznáte v opeře a neznáte Těšín, tak to dneska nezvládnete. Každopádně uvidíme. Třeba někdo z vás bude mít štěstí a dobře si tipne správnou odpověď. Pokud se tak stane, tak vyhraje poslechnete báječnou audioknihu Černé jazyky, kterou načetl Miroslav Táborský, Jana Striková a Petr Stach. Tak to je moje nabídka Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Nebudou pochopitelně chybět ani pozvánky a kulturní tipy, to kdybyste si nevěděli rady, jak naložit s dnešním programem pátečním. No a také se vypravíme do Ostravy Hrabové, protože tamní klub českých velocipedistů slaví 120. výročí. Tak tedy uvidíme. Tak tedy dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, teď ještě Palo Habera a Pavel Bobek a potom jedna bláznivá otázka Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Vladimír Šmehlík vám přeje dobré dopoledne.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobré krásné dopoledne vám a všem posluchačům pře Danuše. Zkusím na tu bláznivou otázku odpovědět. Nevím.
1: No. Dobře. No fakt to nebude lehké, to vám řeknu na rovinu. Ale uvidíme, no třeba...
2: Budu typovat.
1: Překvapíte a budete to moc dobře vědět.
2: Nevím.
1: Tak jdem na to. Dobře, poslouchejte, ano. Paní Danuše. Narodila se v roce 1894 ve Spupné Lhotě u Těšína. Stala se pěveckou hvězdou Nového německého divadla v Praze. Proslavila se jako operní pěvkyně na prknech opery v Hamburku nebo v Kolíně nad Rýnem. Účinkovala také v Drážďanech, New Yorku i Londýně. Celý svět jí klečel u nohou. Před pronásledováním nacisty uprchla se svým mužem v roce 1940 do tehdejší Palestiny. V poválečném období pak působila jako učitelka zpěvu v Tel Avivu. Jak se jmenovala operní diva a slavná umělkyně, dnes neprávem pozapomenutá rodačka z našeho kraje? Chcete nápovědu?
2: Určitě.
1: Tak dobře, tak operní diva ze Spupné Lhoty se za A jmenovala Rose Pauli, za B Rose Rubinstein, anebo za C Rose Teschen.
2: Tak za B.
1: Za B říkáte Rose Rubinstein? Nevadí, zkusí to někdo další. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Slyšíme se, halo, ano.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Těšína. No, to je Céčko.
1: Céčko, Rose Teschen.
3: No, Teschen je Těšín, ale tak nic.
1: Tak nic, tak do třetice, teď už to je ale úplně jasné. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, kdo pak se nám dovolal?
4: Dobrý den, tady Zdenka z Ostravy.
1: Zdenko, já vás zdravím, no tak teď už jiná možnost neexistuje, takže jak se jmenovala legendární operní diva?
4: Je to za A, Rose...
1: Rose Pauli, je to tak... A vy samozřejmě vyhráváte krásnou audioknihu Rose Pauli. Některé zdroje uvádí, že prý se narodila v Prešově, ale badatelé zjistili, že to nebyla úplně pravda a opravdu pochází ze Spupné Lhoty u Těšína a to vám přineslo dárečky dnešního kvízu. Tak prosím, zůstaňte na telefonu a blahopřeju.
4: Ano, děkuju.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: A v dobrém dopoledni pro vás budeme mít za malou chvíli připravené rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Pozveme třeba do Bílovce, do Frýdku Místku, do Ostravy nebo do Budišova nad Budišovkou.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V Bílovci na zámku vystavují koruny Karla IV. Expozice nabídne nejen symboly panovnické moci a šperkařské umění své doby, ale také pohled na architekturu, kulturu a každodenní život ve vrcholném středověku. Výstava je na Bíloveckém zámku otevřena od 10 do 17 hodin. Hudbou dnes ožije i někdejší Lembergerova továrna ve Frýdku Místku. Koná se tam FM City Fest. Areál se otevírá už ve 14 hodin a dnes vystoupí mimo jiné skupina Lucie nebo Helena Vondráčková. V Ostravském muzeu pak pořádají tvůrčí dílny. Děti si tam mohou vyrobit originální dárek ke Dni otců. Tvůrčí dílny začínají v Ostravském muzeu v 15, v 16 a v 17 hodin. Místo si mají zájemci raději rezervovat předem. No a slaví se i v Budišově nad Budišovkou, kde se uskuteční tradiční budišovské letní. Open Air Festival začíná v 16 hodin. Na pódiu v místním autokempu vystoupí třeba skupina Vlna či Anna K. Doprovodný program pak zahrnuje řezbářskou exhibici. No a pokud vám to přijde málo, tak se podívejte na náš web ostrava.rozhlas.cz. Tam totiž najdete kulturní pozvánky a rozhlasové tipy na celý následující víkend.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin a 34 minut ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Klub českých velocipedistů v Ostravě Hrabové slaví 120 let a to přímo o tomto víkendu. Co se chystá a jak se můžete k oslavám zapojit, tak to prozradíme za malou chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. No a my už tady máme slíbený rozhovor. Klub českých velocipedistů Ostrava Hrabová slaví letos 120 let od svého založení. Příznivci historických kol se proto o víkendu sjedou do krajského města, kde se vydají na společnou výjížďku. V plánu je také cykloburza i kulturní program. A já už po telefonu zdravím předsedu klubu Jiřího Axmana. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Klub je tady, pane Axmane, už 120 let. Jak dnes vypadá základna velocipedistů a daří se přitahovat nové členy, nebo je to spíše záležitost úzké komunity nadšenců?
1: Tak máme 50 členů a asi 5 čestných členů. Noví zájemci se hlásí, ale jsou většinou už staršího věku a z mladých spíš ty členky, co čekají dítě, nebo co už mají malé děti, takže budou naši členové později.
0: Mm-hmm. Taková výjížďka na kole starém přes 70 let, to musí být trochu dobrodružné. Jak se na takových strojích vlastně jezdí? Co všechno musíte na kolech před akci připravit?
1: Ten jednopřevodový systém vlastně je dost těžký do kopců, takže my připravujeme většinou trasy, tak aby nebyly tam kopcovité. Člověk musí mít už opravdu naježděné, aby ty kola zvládl, když jsou další výjížďky, třeba my letos máme těch 40 kilometrů, tak se to dá s nějakýma zastávkama. Hlavně se dělají zastávky, aby se dalo si to v kuse ty dlouhé trasy.
0: Jasné. Zítra teda vyrážíte na 40-kilometrový okruh, co dalšího víkendové oslavy nabízí a kde se s vámi mohou lidé potkat?
1: Tak my máme potom pro veřejnost připravený kulturní program u kulturního domu v Hrabové od 16. hodiny, kde bude připravené občerstvení i zábava pro malé děti. V kulturním domě uvnitř vlastně bude výstava našeho klubu, promítání videí z našich akcí klubu, který jsme se účastnili.
0: Tak tolik teda pozvánka na oslavy 120 let od založení klubu českých velocipedistů z Ostravy Hrabové a Jiří Axman. Moc díky a přejeme hezký den.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování.

10 hodin 52 minut, tohle je Madonna a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli další písničky Tomáš Klus, Jiří Korn a další. No a za chvíli také tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s rozhlasovým kutilem a zahradníkem Arturem Kubicou zaměříme například na včelí a vosí žihadla a co proti nim pomáhá.

0: zase žen.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. My včelaři se včelích ani vosích žihadel nebojíme. Jednou jsem vám dostal žihadlo od sršně a bylo to tak, že jsem vzal ve včelíně prázdný medník, chtěl jsem ho dát ven a ta sršeň byla z druhé strany, takže jsem ji trošku přimáčkl. Měl jsem pocit, že mi projela prstem tříska, že jsem si něco zabodl. Až potom mi došlo, že to byla sršeň. No ale jak jsem říkal, včelích a vosích žihadel se nebojíme, protože jsme jich dostali už spoustu a až na to, že to chvilku bolí, není ani otok příliš velký a za pár hodin nebo za pár dní otok zmizí. Včelí nebo vosí žihadlo dokáže v okamžiku pokazit třeba letní piknik. Všechno ale může být jinak, pokud sebou na výlety vozíte malou lahvičku octa a špetku jedlé sody. Včelí jed je kyselý, takže bolest zažene zásaditá pasta připravená ze sody, rozmíchané s trochou vody. Vosí jed je naopak zásaditý, takže tady pomůže kyselý ocet. A pokud se chystáte k moři a nedopatřením vás žahne medúza, pak právě trocha octa pomůže i tam. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Moravskoslezské hejtmanství obnovilo dotace pro malé a střední firmy a my víme více a prozradíme ve zprávách v 11 hodin.

0: Blíží se 11. hodina, do studia už přišla i Lenka Blažejová a připraveny jsou aktuální zprávy.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Hejtmanství obnovilo dotace pro malé a střední firmy. Česko podle premiéra Andreje Babiše letos nesplní 2% závazek výdajů na obranu. Rožnovské muzeum v přírodě zve na svatojánský večer. Čeká nás tropické počasí, teploty do 31 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, vítejte. Moravskoslezský kraj letos vyčlenil 10 milionů korun na podporu malých a středních podnikatelů. Dotační program po čtyřleté pauze navázal na ukončené vouchery pro podnikatele z fondu Spravedlivé transformace. Jak doplňuje náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková z Hnutí ANO, kraj letos částku rozdělil mezi 44 firem.
3: Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
2: Česko podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdajů na obranu vůči NATO. Na sociálních sítích napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Dnes je noc Sokoloven, už po 12. ji pořádá Česká obec sokolská. Tématem letošního ročníku je poezie. Zapojené jednoty tak vymýšlejí například takzvané limeriky, krátké pětiveršové, humorné nebo nonsensové básně s rýmovanou strukturou, říká mluvčí České obce sokolské Jana Taušová.
4: Téma poezie se odráží i v programu zapojených sokolských jednot po celém Česku, ať už jde o básničkové stezky, poetické kvízy, hledání ztracených veršů. Oblíbenou součástí programu bývá každoroční posezení u táboráku, pohybové aktivity, prohlídky sokoloven a také následně přespání v nich.
2: Po celém Česku dnes lidé můžou navštívit 130 sokolských jednot. Více informací k programu je na webu České obce sokolské. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radoštěm připravilo na páteční večer program inspirovaný svatojánskými tradicemi. Podrobnosti k akci v amfiteátru na Strání dodává mluvčí Pavlína Polášková.
5: Svatojánský večer odjakživa patřil lásce, bylinám a duši valašské magie. My se snažíme přiblížit, jak to tady skutečně vypadalo. Pořad podoby lásky ukazuje, co Valaši cítili o svatojánské noci před staletími.
1: Počasí.
2: Dnes bude slunečno odpoledne a večer se na Bruntálsku a na Rýmařovsku mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici z Opavy na Krnov a taky v opačném směru se dnes tvoří kolony, jsou tam vozidla údržby, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zprávami v 11 hodin se pro dnešek s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava rozloučila Lenka Blažejová. Další zprávy v pravé poledne vám už nabídne František Tichý a protože je pátek po 11. hodině, tak více než jasné, že bude následovat rozhovor, bude tady interview Ivy Piskalové z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Koho si Iva pozvala tentokrát, tak to vám prozradím po písničce. Teďka Petr Muk a potom třeba taky Elvis Presley, Hanka Zagorová, opět Radeček a další. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Od mládí jsem chtěla pomáhat lidem, pracovala jsem v domově seniorů, ale posledních 32 let se věnuji handicapovaným. Říká absolutní vítězka ankety Plamen lidskosti v kategorii Pracovník v sociálních službách Jana Pernicová z Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek. K poslechu hosta Českého rozhlasu Ostrava dnes zve Iva Piskalová.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, zdraví vás Iva Piskalová a dnes vám moc ráda představím absolutní vítězku v kategorii pracovník v sociálních službách působící v pobytových zařízeních, a to vítězku ankety, která se jmenuje Cena plamen lidskosti. Letos poprvé ji vyhlásil Moravskoslezský kraj a je to Jana Pernicová. Paní Jano, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítejte ve studiu. Já, když jsem se k vám snažila nějak dostat, abychom se propojili, tak všichni říkali, je Janička, naše Janička, ta má srdce na dlani, ta si to zaslouží jak nikdo. Neslyšela jsem od nikoho z okolí, mluvila jsem s více lidma, že by o vás řekl, že jste třeba, no, víte, ona je trošku náladová. Jste pozitivní člověk.
2: Já jsem to říkala i tam na tom vyhlášení, že já už jsem mohla být doma, už jsem 4 roky na důchodě, ale já prostě nemůžu být doma, protože mě ta práce naplňuje, dělám to srdcem a já vím, že to dělám srdcem. Já jak přijdu ráno do práce a oni už mě ti uživatelé čekají, to je pro mě to wow, to všechno. To je můj domov, jako jo, já jich miluju, tady ty uživatelé, a člověk, když přijde do práce, tak prvé řadě vím a celá ty léta, že musím jim dát tu jistotu, aby věděli, že jsem tam pro ně, že na toto postižení a na to nejsou sami. A hlavně člověk musí dbát na jejich důstojnost, to jinak nejde, prostě ne. A já to už ani neberu jako práci, to je moje poslání, a já už jsem říkala paní vedoucí moje, já nevím, já to asi umřu, nebo já nevím, prostě já bez nich nebudu, jo. My se s něma, jako je to těžká práce, jak psychicky, tak fyzicky, jo, ale když to člověk dělá fakt srdcem, a potom musím poznat, mi se třeba ptají, a když on ten uživatel nemluví, musím to poznat. Já vím, jak se tváří, jak hýbe očima,
1: co cítí,
2: že buď mu to vadí, nebo má radost, že mě vidí, jo, nebo jo. Já to poznám už, jo, že má žízeň.
1: Paní Jano, musíme říct, ale kde pracujete?
2: Já pracuji ve Čtyřlístku, pracuji tam, už to bude teď 33 let, je to domov Hladnovská. No, byl to kdysi domov se zvláštním režimem, teď jsme domov Hladnovská. No, pracuju s velmi dobrým kolektivem, to je hodně důležité, hodně, že si musíme, jak se říká, musíme si jít na ruku, prostě když si řekneme, to bude to tak, tak to bude tak.
1: To myslíte, promiňte, vstoupím do toho, jako třeba kolegyně sociální pracovnice, nebo je tam i zdravotní sestra?
2: Docházejí tam i zdravotní sestry, jako jo, takže prostě ze všema musíme si jakože říct, co chceme, co potřebujeme, vyjdou nám vstříc. Já jsem fakt za ty roky ve Čtyřlístku, co tam pracuji, já jsem se tam nesetkala. Já mám asi zřejmě takovou povahu, dokážu ustoupit, jo, dokážu, když mi něco řekne, bude to tak, to bude tak, jo. A záleží.
1: No, ale tak zase, když cítíte, že to není ideální pro ty vaše uživatele, jak říkáte, tak asi se ozvete, ne?
2: Určitě, taky si s něma, že? Taky člověk si s něma popovídá, víš, když třeba jsou takový, co mluví, co vědí, jo, tak řeknu, já nevím, Ivet, no. Bude to tak a tak, nebo jo. Něco, jo.
1: Taky, a vy jim tykáte, paní Jano, nebo jak máte?
2: My jsme to měli, že jim máme vykat, ale po domluvě s něma, jako jo, že oni chtějí, aby jsme jim tykali, takže to prostě je všecko podložené papírově a my jim tykáme.
1: Ale to jsou dospělí samozřejmě.
2: Dospělí lidé, ano.
1: Od 18 nahoru.
2: Od 18 nahoru.
1: Nahoru, a oni vám říkají, oni
2: mi říkají Jani.
1: Jani
2: ty tež mi tykají. A já jsem to tak chtěla.
1: A vy máte statut pečovatel?
2: Já jsem pečovatelka.
1: Pečovatelka v sociálních službách. Aha, ale tak to jim je úplně jedno. Vy jste prostě jejich Jana.
2: Jo.
1: Která je s nimi buď to celý den, nebo celou noc.
2: Ano, přesně tak.
1: Že to máte jakoby v takovém kolotoči, že jste tam, když se probouzejí?
2: Ano, a když jdou spát.
1: A ukládáte.
2: A ukládám jich spát, jo.
1: Tak jako taková trošku mateřská školka s týdenním režimem.
2: A já to mám, víte co, já to mám jako doma. Chceš jít na televizi, pojď se se mnou dívat na televizi. Aha. Nechceš jít na televizi, běž si lehnout, jo. A
1: takové. Musíme si uvědomit, že paní Jana pracuje opravdu s dospělými lidmi, kteří tady mají zdravotní handicap. A já tedy ráda opakuji, že pracuje v domově Hladnovská v Ostravě a je držitelkou ceny Plamen lidskosti. absolutní vítězkou v kategorii pracovník v sociálních službách. Takže s paní Pernicovou po chvíli probereme i to, co jich k té práci vlastně přivedlo kdysi.

0: Dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava je Jana Pernicová, absolutní vítězka ankety Plamen lidskosti, cena Plamen lidskosti, kterou letos vyhlásil Moravskoslezský kraj. Ona je pečovatelka a působí v domově Hladnovská v Ostravě, kde jsou lidé s mentálním postižením.
1: Ano, s mentálním postižením.
0: Ano. Já jsem slibla, že lidem řekneme, proč jste vlastně začala lidem kdysi pomáhat. 33 let, čtyřlístek, předtím to byl domov seniorů.
1: Ano.
0: A řekla jste mi teda, že možná za tím vším je váš strýc.
1: Ano, který má tež mentálně postiženého syna. A jezdíval k nám, takže já už jsem vlastně, já jsem mohla mít tehdy možná 20, 21 roku, jo. Tak už jsem se o něho, když byl u nás, jo, tak jsem s ním chodila na procházky, jo, a tak dále, ukazovala jsem mu to. Já si to moc dobře pamatuju, jak to bylo.
0: Jako, je starší jo. než vy?
1: Jo, je starší.
0: Mm-hmm. Je. No a v té době jste teda v těch 21 letech ještě neměla jasno, že byste chtěla být...
1: Neměla, ale bydlela jsem zase na dědině a jak to bylo kdysi, že už mám taky tolik roku a to tak třeba, já nevím, byli tam babinka, jo, měli koně, Janinko, doneseš mi ze parky blu vody ze studánky a já smykala a chodila a do obchodu jsem jim zašla s vozíčkem a to a vždycky moje maminka mi říkala, pane bože, ty se snad jednou zedřeš, říkala, tak ne, to jim nemůžeš dělat jako tak, už tak až takového poskoka a já jsem věděla už tehdy, že chci pracovat s lidima, že mě to baví. A tu, jak jsem nastoupila do toho čtyřlístku, tak jako, jak říkám, mě se rozsvítily oči a říkám, jo, to je ta práce, kterou já chci.
0: Čili ten domov seniorů jste zjistila, že není to pravé asi pro vás. I když to byli taky lidi jako s handicapem, se zvláštním režimem.
1: No, já jsem dělala na Kamenci, tam spíše ani,
0: aha,
1: ani
0: tak tam ne.
1: Jo, jo, tam byli takový fajn, ale tak mě to úplně až tak nenaplňovalo, jak prostě tady tyhle uživatele.
0: No a v těch 20 jste ale jako dělala co teda v té době, jakože... Když jste poznala toho, nebo už věděla, že asi chcete?
1: No tak, no já nevím, jestli to můžu takhle. Já jsem nedělala nikdy, já jsem třeba dělala v jezere. No, no a tam jsem dřela a pracovala.
0: No teď vy jste nedělala, vy jste tam musela dřít protože
1: tam jsem dřela.
0: Je to 45 let třeba zpátky
1: ano,
0: zhruba.
1: Ano, tehdy to nebylo, jak je to dneska, všechno se dělalo ručně, že? Mm-hmm. To bylo strašné, to byla dřina a vzpomínám si za 800, že měsíčně jsme pracovali.
0: Ale protože jste vyrůstala na venkově a bylo to tak nějak přirozené, tam jste měli přesně. hospodářství, jak se říká?
1: Měli jsme, ne sice velké, ale měli jsme takové to běžné, co jako rodiče mývají, že slepice, prasata a tak dále. A museli jsme se jako děcka starat, taťka přišel, nás bylo 5.
0: Aha.
1: Taťka přišel z práce.
0: To na nějaká studia moc ani nebylo, i kdybyste chtěla,
1: vůbec.
0: Že?
1: Já si vzpomínám, jsem nosila kalhoty po bráchovi a když jsem vyšla školu, já říkám, pane bože, já chci do práce, asi si koupit svoje, tak jsem tehdy ještě, jak to bylo za totality, tak se od 15 mě nevzali do továrny, jo? Takže já jsem byla rok doma, ale to jsem se starala o svého mladšího bratra, protože moje maminka šla teda pracovat, on měl kolik, měl Jan, měl tehdy 4-5 roku. A jak jsem měla 16, tak jsem nastoupila do Romovky, kde se pračky dělají. A tam jsem makala, takže jak Bulhar. Já jsem se celý život celkem nadřela, jako jo, dost. A proto asi jsem taková, že... Já nevím, no, mě nic, ne, že nerozhází, mě spíš, že všeho tak líto, jo, já se nedokážu pohádat s někým, ne, já na to nemám, já taká nejsem. Mě to i celá moje rodina říká, víte, nás je 5 sourozenců, já mám tolik a třeba i moje segra má 60 rokov, ona včera za mnou přišla spát večer s dekou, mě je tak smutno, víš, po tobě, ona říká, ty jsi taká naše máma, já říkám, děkuju vám. Brácha můj, jo, ten nejmladší, vše, furt oni k nám mají přijet a je doma Jana, když doma není Jana, tak se tam nepřijede, jo.
0: A teď myslíte, jako vy bydlíte s rodiči ještě,
1: já
0: ne?
1: Bydlím, ne, já teď bydlím tady u syna na baraku.
0: Jo,
1: na
0: takhle.
1: Baraku. Tam
0: takže se synovou
1: syna.
0: Rodinou.
1: Jo, a mám hrozně hodného syna, jako já se mám dobře.
0: Jo.
1: Mám se dobře.
0: Že tam máte svůj výměnek,
1: jo.
0: Jak se
1: ano,
0: říká.
1: Ano,
0: a tam se ztratnou, tak
1: jo,
0: to je,
1: jo.
0: Já bych řekla, skoro až dojemné, ale to znamená, že rodiče asi ve vás tu soudržnost nějak od mládí pěstovali.
1: Ano.
0: A víte, že když něco, tak se třeba na tu sestru můžete spolehnout.
1: Můžu. Nás je 5 sourozenců, to nám hodně zhabidijou, že my se máme rádi, tak bych to řekla, nebudu to rozvádět.
0: Krásná věta. V dnešní době málo kdy je takto slyšet v tak a vůbec tak početná rodina. No tak s paní Janou Pernicovou já ráda znovu opakuji absolutní vítězkou v anketě Plamen lidskosti, která má upozornit na výjimečné osobnosti nebo kolektivy, které svou každodenní prací pomáhají lidem v těžkých životních situacích. si budeme samozřejmě povídat zase za chvilku.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jana Pernicová, držitelka ceny Plamen lidskosti, vítězka, absolutní vítězka kategorie pracovník v sociálních službách. Pracuje, jak už naznačila, v domově Hladnovská v Ostravě. Teď je tady se mnou ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Říkala jste, že vás čeká cesta na promoce vnuka?
1: Dcery, 42 roku a rozhodla se, že si udělá vysokou školu v sociálních službách. Hezky. Ona pracuje totiž se mnou.
0: Ve čtyřlístku.
1: A přímo na tom oddělení spolu děláme.
0: Aha, jako sociální pracovnice? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No ne, ona je tak jak já vlastně, jako
0: pečovatelka.
1: Aha. A teďkom, tak ona má dceru, kterou jako, ona není schopná, no jako je zdravá, ale to je taky lump, tak se nechce sama vypravovat, tak zatím si školu udělala jako mm-hmm. pracovník, jako sociální pracovnice, ale zatím to dala tak do ústraní, až přijde ta doba.
0: Jako vaše vnučka?
1: Jako můj, o vnuce mluvím, že je taková neschopná.
0: A dcera bude mít diplom.
1: A dcera má diplom a ta říkala, až Elenka odroste, má 9 roku, to je říkám, taky lumpík, tak říkala, až potom někdy, tak to využiju, tu profesi.
0: Zasadili jsme si to všechno do kontextu. To znamená, že vlastně dcera řeší stejné věci jako vy, máte směny, ale asi jinak, že?
1: Jinak máme směny, jinak jo. Sem tam někdy se sejdeme, ale co sama za sebe vím a i s kolektivem, ona je tež takový typ jak já.
0: No, zjedila to.
1: Taky, no.
0: Už jste říkala, že teď žijete vlastně se synem a jeho ženou, protože váš muž zemřel.
1: Zemřel, ano.
0: Takže jste, ale zase jste zůstala v té rodině, no. Tak tam jo. U vás to tak asi...
1: Já se třeba někdy naštvu na něco a říkám, a já jdu na to a jdu si zažádat obyt 1+1 a dcera mi říká, mami, celý život si žila v také tlupě, ty bys někdy, ty jak nebudeš stát u peca a nebudeš vyvařovat pro všechny a prostě tak ty se poroštiluješ a to, ale za 20 minut jako o tom vůbec nevím.
0: Ale v práci nemusíte vařit, ne? Vašim
1: uživatelům. Ne, tam nám vařijou, dobře nám vařijou.
0: Tam máte kuchyň přímo?
1: Ano, přímo tam je kuchyň vyvařitelná, no, tam vařijou, tam jako
0: takže
1: jo, tam
0: máme vaším všechno. Úkolem je vlastně, abychom trošku přiblížili ten život v takovém domově, nebo v centru, správně má být, že jo?
1: Ano.
0: Pro osoby se zdravotním postižením. Oni tam žijí trvale.
1: Ano.
0: A rodiny si je brávají občas na víkendy některé?
1: No, tak možná tam, my máme 12 uživatelů, tak jako možná dva, no. Tak a někteří tam ale přicházejí třeba v sobotu, jako nebo v neděli přijdou na návštěvu, donesou jim dobroty.
0: Ale to, ti lidi nejsou agresivní, ne, třeba?
1: Tak jakože agresivní nejsou, nestalo by se mi, jako jo, ale tak jako hodní taky nejsou vždycky. No, jako ale tak, že by jako chodili a že by nás jako nějak pobuchávali, tak to ne. To ne, ale takový někdy třeba mají trošku nervy nebo něco, tak s něčím tak pošťuchnou, dá trochu pohodí s něčím a to, ale...
0: Oni jako pracovat nejsou schopni, samozřejmě. Ne. Čili vy jim vlastně musíte připravit, už jsme tady nějak zmínili tu školku, jakoby zábavu,
1: ano.
0: Aby byli stále... aktivním, zaktivizovaní.
1: Přesně tak.
0: A vy jste mi tady říkala takovou hezkou, krátkou příhodu, že vlastně se dokáží taky chovat jako malé děti, opravdu.
1: Jo, říkám, oni někdy prostě tež jsou takový, nechci říkat u dospělých lidí, jo, že zlobí, ale jsou takový, jako prostě taky nebrli někdy, nebo něco, tak člověk jim taky musí říct, jako jo, jako, ty to nemůžeš jako dělat, nebo jako se uklidnit trochu, nebo to a prija teď on jde a prija já ti dám vypověj.
0: Jakože vám to říkají.
1: Jo, vidíte, dobré.
0: A to přesně takhle se chovají někdy malé děti, co slyší
1: tak,
0: někdo
1: tak.
0: Možná. Vy jste se bavila s kolegyní.
1: Přesně, mohli jsme se bavit.
0: A... Nevíš, jestli nedala výpověď,
1: tak,
0: že?
1: Tak.
0: Aha.
1: No a tak jak říkám, my se někdy i my se jí třeba někdy tak posmějeme s něma, že říkám, normálně člověk by se asi tak ani nezasmál, někdy jak něco řeknou nebo udělají, jo. Jak říkám, říkám, když ráno přijdu do té práce, tak člověk musím vědět, že musím jim dát tu jistotu. Jo, ať ten den
0: jako, že tam budete
1: fajn.
0: S něma,
1: přesně
0: s nimi,
1: tak.
0: Že je neopustíte.
1: Přesně tak.
0: Jako, oni třeba chytnou vás za ruku?
1: Nebo? A to jsem říkala i tam, když někdo nemluví a chytí vás, nebo vás třeba jdou, oni vás třeba pohladí, tak to je více, jak kdyby vám fakt řekli 1000 slov. To vás až mraz přechází, jako jo, a potom oni mají svoje cíle, že mají, každý máme prostě to, takže se snažíme, jo, snažíme se jich.
0: Já se vás, paní Jano, s dovolením zeptám za chvíli, jak se těch cílů snažíte docílit, protože si to upřímně moc v takovém zařízení, kde tedy 12 lidí má těžké zdravotní postižení, ano, jako je domov Hlanovská, neumím představit. Jana Pernicová bude ještě i po písničce hostem Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tak já jsem před písničkou slibila, že můj dnešní host Jana Pernicová, absolutní vítězka ankety v Plamen lidskosti v kategorii pracovník v sociálních službách, nám řekne, jak ty své lidi se zdravotním postižením jako vedou k nějakému tomu cíli, který jim někdo stanovil. Jako nevím, přemýšlím, že si sami budou umět zuby umít tak, třeba.
1: A to jsou právě ty cíle, že my jich třeba učíme, i to je pro nás obrovský úspěch, když po měsíci se nám podaří, že dostane do ruky hubku, hobičku, dáme mu na toto a ukážeme, že si třeba, ať si umí pusu, jo, nebo ať si umí ruce, jo, dlouho to třeba nechápe, jo, ale tak říkám, my ho tak k těm cílům vedeme, že on třeba za ten měsíc pochopí a ukáže to, že to umí, jo.
0: Rozumím.
1: Ale jsou tam třeba takový, že to až tak moc takovýma cílema nejde, jo, ale
0: jako, třeba teda, co vy pokládáte za úspěch?
1: Jako máme tam třeba takové úspěchy, já nevím, že říkám, mají, jo, třeba, já nevím, malujou, jo, tak nám nikdy třeba neudělali čtvereček nebo kolečko, jo, a tak člověk s něma sedí, vysvětluje jim to, jo, a oni to třeba dokážou, jo, za 14 dní nebo tak to udělají to kolečko, jo, není to úplně jako
0: také. A hned také to jde na nástěnku.
1: A hned to jde na nástěnku a hned si to zapíšeme, máme takové prostě ty, kde si zapisujeme ty jich cíle. A jsou tam takové, co třeba si boty obuje. Mm-hmm. Obuje si jich správně. Jo?
0: Pravou na pravou, jasně.
1: Tak, jo, ale... No,
0: a
1: takže...
0: kde byli ti lidé, než přišli do čtyřlístku? Do těch 18 let? V zařízení?
1: V zařízeních. Co já pracuju tady s těma uživatelama, tak byli vždycky všichni. Někteří, já už tam dělám skoro 30 let, tak pár, možná 10 přišli z domu, jo, třeba v 16.
0: A oni vlastně tam jsou až do konce svého života?
1: Až do konce svého života,
0: to znamená,
1: ano.
0: Už jste zažila třeba i konec toho života?
1: Ano, ano.
0: Že jste vlastně...
1: Jo, že usnuli a spali
0: usnul
1: už.
0: A...
1: Ano,
0: aha.
1: Ano. Jo, také, jo, jo, bylo to také důstojné takové.
0: A zájem o ta místa tam asi je obrovský, že?
1: Ježišmarja, tam prý je strašný pořadník, no.
0: Já... Ale zase vy si s něma vytvoříte, s těmi 12 takovou asi komunitu.
1: Určitě.
0: Takovou prostě.
1: Určitě. To je tam, já říkám, já vždycky, jak tam ráno přijdu, otevřu ty dveře, říkám, jsem doma. Jsem doma. Oni říkám, že vidíte, jeden vychází z tamo, ten si chce ještě poležet, tak si poleží, že. A ještě, co bych
0: tomu... Vystřídáte to noční.
1: Ano, ano, ano, děláme 12. A ještě, co je hodně tež důležité, tak je důležité i to, jakého člověk má vedoucího a jaký je tam ředitel. To jsou úžasní lidé. Jsou to pan Aniol a paní...
0: Ten už je tam taky let.
1: Jo, jo, a paní Aniolová, jeho manželka, mi dělá vedoucí a to je úžasný člověk, jako...
0: Zapálení taky asi proto,
1: jo,
0: že...
1: Jo.
0: Ale jak jste zdůraznila asi to zároveň jako zachovávat, že to už nejsou ty děti, ale říkat jim teda...
1: No, ano, jako, ano. Prostě...
0: Že já si to, no, čekat reakce dítěte... Ale zároveň si v suger jako říkat, že jsou dospělí.
1: Přesně, my tam třeba máme, já nevím, tam máme klientku, uživatelku, co má, já nevím, 61 roku a má strašně ráda panenky, že když si to bylo tak, že dospělým lidem pustili večerničky.
0: Jasný.
1: Dneska to tak mají, dneska je to fajn, že je to udělané tak, že oni tu volbu mají, jo, mají ty svoje práva, tak prostě se napíše jenom, že má ráda panenky, no tak asi hraje s panenkama, že? Když má 60 roku, tak může. Takže já si myslím, že ta doba pokročila hodně dopředu, jako tady v tom, jo, co se týče těch uživatelů a těch postižených, jo, že když to tak nebylo až úplně, že?
0: Jasně. Jani, a jak teda dokážete načerpat sílu, energii? Sama jste řekla, že už berete důchod.
1: Beru důchod.
0: Že už jste důchodkyně.
1: Jak načerpám sílu? Za prvé, já mám doma pejska, za druhé mám doma zahradu, která mě baví, mám tam růži plno. Takže já přijdu domů, já si... Ale já nevím, já jsem říkala minule, jestli mě nebudou muset teď zabít, nebo co, já nevím. Jo, já přijdu domů, já jsem třeba minule večer, jsem měla 3 12 po sobě a já jsem přišla domů, oni šli chrapat, já jsem ještě vysavala v obýváku a to já říkám, tak já nevím, jestli jsem nesmrtelná. Ale nebojte se, bolí o mě záda, všechno.
0: Tak já vám moc přeju, ať ještě si dlouho teda ten svůj druhý domov v domově Hladnovská v Ostravě užíváte, když jste tam tak šťastná, spokojená a ti, o které pečujete také. Já věřím, milí posluchači, že vás Jana Pernicová přesvědčila o tom, že ten titul absolutní vítězka v anketě Plamen lidskosti je ve správných rukou. Tak hodně zdraví hlavně.
1: Děkuju moc a já si toho moc vážím, že jsem tady mohla být.
0: Děkuju, že jste přišla.
1: Děkuji.
0: Mějte se moc hezky, milí posluchači. Od mikrofonu vše dobré přeje Iva Piskalová.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, naše dopolední vysílání pomalu a jistě směřuje do svého finále. Meteorologové varují před velmi vysokými a tropickými teplotami. Výstraha před extrémním horkem platí už teď od dnešního dopoledne, a to až do odvolání postupně na území celé České republiky. Dnes i o víkendu místy mohou teploty přesáhnout až 35 stupňů Celsia, takže na to dávejte pozor. Dobře, zůstaňte ve stínu, v klidu, dodržujte pitný režim. Jinak víkend nás čeká ve Slezsku a na Severní Moravě velmi bohatý, koná se celá řada kulturních a společenských akcí, takže vřele doporučujeme si to hezky užít a držet se ve stínu. Všechny podrobnosti o tom, co se bude dít ve Slezsku a na Severní Moravě, najdete samozřejmě na našem webu, tak se podívejte, je tam hodně moc rozhlasových pozvánek a kulturních tipů. No a ten web, tak ten je jasný, Ostrava.rozhlas.cz.

0: Vojta Šňupánek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, už za 4 minuty vám František Tichý nabídne aktuální zprávy a máme tady už první letošní varování hygieniků, a to před koupáním. Zhoršená kvalita vody jako tradičně Zlatého Bludišťáka vyhrává vodní nádrž v Brušperku, prosím vás, takže v Brušperku se teď radši nekoupejte. Podrobnosti ve zprávách.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bude poledne, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi František Tichý.
3: Bylo 12 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Meteorologové varují před vedry, ohrožení jsou hlavně seniori a malé děti. Ostravská městská nemocnice zlepšuje ortopedickou operativu. V nádrži Brušperk je zhoršená kvalita vody kvůli cerkáriím. Zítra bude slunečno s teplotami přes 30 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré poledne. Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až k 35 stupňům Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopoledne a po 3. odpoledne, říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hýleová.
5: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci, to znamená, tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
3: Městská nemocnice v Ostravě plánuje navýšit počet mini-invazivních ortopedických zákroků. V současné době provedou tamní lékaři 3 artroskopické operace denně. Mohl by jich být ale dvojnásobek. Zdravotnické zařízení proto školí ortopedy v moderních a šetrnějších postupech, říká primář ortopedie Milan Pětkovský.
6: První den jsme dělali operaci na měkkém koleni a dneska jsou operace ramene, kde se dělá stabilizace ramene a ošetření svalů mančity ramene. Takže naším cílem je ještě vybudovat další artroskopický sál, kde by do budoucna se dělali čistě artroskopie. A tím by se zkrátila i ta čekací doba pro pacienta.
3: Hygienici varují před koupáním ve vodní nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku. V odebraných vzorcích vody našli cerkárie, tedy parazity, kteří mohou způsobit kožní onemocnění provázené vyrážkou a silným svěděním. Podle hygieniků mohou ve vážnějších případech způsobit také otoky, zvýšenou teplotu nebo nevolnost. Naopak kvalita vody v Hlučínské Štěrkovně, Karvinském moři i dalších sledovaných nádržích je vyhovující. Ve vodní nádrži Olešná přetrvává pouze snížená průhlednost vody, která ale nepředstavuje zdravotní riziko. Karviná začíná s výstavbou nových parkovišť u Karvinského moře. První etapa nabídne několik desítek míst, na ní naváže druhá s přibližně 125 stáními. Celá výstavba reaguje na rostoucí návštěvnost lokality a má zlepšit bezpečnost i plynulost dopravy, říká náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem.
7: Od policie je zákaz parkování tady kolem té cesty směrem na Stonavu, protože to opravdu nebezpečné, dochází tam vbíhávání do cesty, nezjistí tam pomalu, takže jsme urychlili to, ať se tady to parkoviště co nejdříve vystaví.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude polojasno až oblačno, večer s možností lokální přehánky nebo bouřky, zejména v Jeseníkách. Teploty 29 až 32, na horách kolem 24 stupňů. V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte jasno až polojasno, během dne přibývání kupovité oblačnosti a odpoledne s možností lokální přehánky nebo bouřky. Teploty v noci klesnou na 16, přes den vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr do 4 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na nehodu pozor v Kravařích, v Opavské ulici se střetla dvě osobní auta a u Opavy pozor na kruhové křižovatce silnic 11 a 56, také tam se srazila dvě osobní auta. Jezděte opatrně, Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4:15 po poledni, tohle byl František Tichý a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava, ty další vám nabídne v 1, ve 2, ve 3, ve 4 a bude tady se zprávami pro vás až do 7 do večera. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám do studia dovoláte na 596 11 22 66. První písničku ale vybírám já a bude to Dalibor Janda a Kde jsi, tedy jak my říkáme Kajzie, tak si to tady hezky užijte. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A pro první písničku našeho dnešního vysílání Hudební pošty si teďka zajedeme na jižní předměstí Ostravy. V Nové Bělé nás totiž čeká paní Táňa. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre. Tady Táňa. Zdravím vás a posluchače rádia. A dnes chtěla popřát a nechat darat písničku mé spolužačce Zdence Hýlové z Vyškovic, která zítra slaví své narozeniny. Milá Zdenko, však má nejlepší, hodně štěstí, pohody, láska a zdraví. I přeje dcera Daniela, všem radím s rodinou a spolužačky Táňa a Věrka. Děkuji vám, mějte se hezky a někdy zase naslyšenou.
1: Rádo se stalo, paní Táňo, mějte se hezky.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Pro druhou písničku teď zamíříme do Místku, volá nám paní Hana. Tak ještě jednou, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek je pro spolužáka pana Milana Klímu z Brna, který měl včera svátek. Milý Milane, přeji ti dodatečně vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a radost od celé rodiny, rodinnou pohodu, úspěchy v práci. Dále ti přeji dobré přátelé, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Doufám, že vám to v brněnské televizi a rozhlase dobře dopadne. Zároveň pozdravuji do Havířova paní Lapišovou a Maštovou, Věrušku do Frýdku, Marušku do Koryčanských Pasek a klientky domova seniorů. Pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a trpělivost a přeji vám krásný zbytek dne, šťastnou cestu domů a příjemný víkend.
0: Mockrát vám děkuji, paní Hanko, mějte se hezky, užijte si víkend a zase se nám brzy ozvěte.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Místku, teďka se podíváme do východní části města Kravaře. V Koutech nás čeká paní Julie. Hezký dobrý den.
2: Děkuji za krásné přivítání, pane redaktore, zdravím všechny i celou redakci a dnes posílám písničku do Kravař Koutu pro mého manžela Leo Peterka, který má dnes jmeniny. Přeji mu všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásný dny v životě a k tomu ještě ochranu Matky Boží a Boží požehnání. Přeji manželka s celou rozvětvenou rodinou. Vám děkuji za prostor ve vysílání, všem přeji krásné dny a vám děkuji za krásné pořady a naslyšenou.
1: A já moc děkuji za zavolání a blahopřejeme. Pozdravujte v Koutech, paní Julie.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte páteční hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a my míříme rovnou za další písničkou. Tentokrát se vypravíme do Bohuslavic, protože právě tam nás čeká paní Marie. Dobrý den vám přeju.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Vladimíre, a všechny posluchače Radia Ostrava. Přeji všem krásný prosluněný pátek i krásný pohodový víkend. Dnes je mým přáním poslat písničku do Bohuslavic ve švagrové Kristě Tomičkové k 70. narozeninám, které měla sice včera, ale nedalo se dovolat. Přeji jí hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody v rodině, samou radost, žádnou starost, hojnost Božího požehnání a splnění všech přání. Děkuji vám mnohokrát a naslyšenou.
2: Rádo se stalo a hezký den do Bohuslavic přejeme.

0: Tak tohle byla mistříňanka a máme před sebou další přání. Míříme do Hatě, volá nám paní Anička. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane vedení. Já vás moc zdravím, to vedu a přeju vám všechno nejlepší a co moc neopalíte. Písničku bych chtěla poslat do Mnichova, pane Remse, a posílám mi už to ony podříve, protože se k vám nejde dovolat. A písničku mi posílá taky pan Jarka Dalkoviček. Renko, přejeme ti hodně zdraví, hodně štěstí a hodně lásky teď, co máš kolem sebe. A to je na kostelíčku Hači a Mnichově. Moc krát vám, pane Vredníře. Děkuju, nespaďte se a nasledanou.
0: Nebojte, já si budu dávat pozor, já zalezu pěkně do stínu, mě moc slunko neužije. A nezapomeňte, Aničko, pitný režim, to je velmi důležité, ano?
1: Ano, děkuju, nasledanou.
0: Mějte se.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme rovnou za dalším přáním. Zůstáváme na Pražské, míříme do Darkoviček, protože odtama nám volá paní Štěpánka. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Štěpánka z Darkoviček a chtěla bych popřát mému manželovi a taky sobě. Martine, dneska máme spolu výročí. Je to 27 let. To jsme si řekli ano. Nasadil jsi mi hezký prstýnek. Já jsem ho nasadila taky tobě. Ve Vítkově jsme si řekli ano v kostelíčku. Martine, přála bych nám obou, aby jsme byli hodně zdraví. Ty nejvíc potřebuješ to zdravíčko. A přála bych ti, aby si už žádnou nemoc neměl. A taky, že tě mám strašně moc ráda. A tě panenka Marie opatruje. Nejenom mě, ale aj taky tebe. Hlavně tebe. Ty to moc potřebuješ. A moc vám děkuju za hezkou písničku a děkuju vám zase nashledanou.
1: Rádo se stalo, Štěpánko, a blahopřejeme vám oběma. Mějte se dobře.
2: Děkuju, nashledanou.

0: 12 hodin, 35 minut, tak tohle byla oblíbená pohádková melodie k výročí a my míříme za dalším přáním. Tentokrát se přesuneme do Karviné, tam nás čeká Martina. Martino, dobrý den.
1: Dobrý den, ráda bych dnes popřála paní radce Millerové, naší kolegyni z dílen, kterou čeká nějaká další hospitalizace. Rádi bychom jí za všechny kolegy popřáli, ať vše dobře dopadne, ať se jí daří a zdravíčko jí slouží a těšíme se na ní zase za nějakou dobu. Děkuju moc.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky a posíláme písničku.

0: 12 hodin 39 minut a tohle byla Hanka Zagorová. No a míříme za dalším přáním, tentokrát do doliny mezi Třinec a Těšín. V Ropici nás totiž čeká paní Marie. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane moderátore a posluchače Radia Ostrava. Prosím, chtěla bych nechat zahrát panu inženýrovi Milanovi Glosovi z Ropice. Včera měl jmenine. Milane, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody a radost vnuku i vnučky. Ať si pořád takové veselý a milý, jak doposud. Že tě rádi máme, písničku ti zahradáme. To ti zahrát dáme. Přeje teta Marie, Lidka, Monika, Marek a sestra Marta s Pavlem. A také přeje ještě malý klub seniorů z Ropice. Děkuju za vyřízení, děkuju. Naschledanou.
0: Rádo se stalo, mějte se krásně a pozdravujte v Ropě.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tohle byly Krištofy a Tak nějak málo tančím. No a my míříme za dalším přáním, tentokrát do Bohumína, kde nás čeká paní Libuše. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a přála bych si dneska zahrát mé sestřence Věrce Holzové z Příbora, která se dnes dožívá 90 let. Milá Věrko, přejeme ti všechno, všechno nejlepší, hlavně zdraví, pohodu, klid, ať tě baví život, ať stále chodíš na jogu, kterou máš tak ráda. No prostě, ať tě baví život. To ti všechno přejeme. A zítra ti přijdeme popřát osobně.
0: Krásné, tak to my blahopřejeme taky. Hezky si tu oslavu užijte a pozdravujte v Bohumíně. Mějte se krásně.
1: Ano.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A teď jedna vzpomínka na úžasnou, skvělou a nádhernou zpěvačku, která by se dnes dožila 67 let. Zuzana Navarová.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Teď moji drazí,

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava skončila páteční hudební pošta. Za malou chvíli tady bude František Tichý, zprávy a hned po nich vesele a zdravě. Krásný pátek, krásný víkend vám přeje Vladimír Šmehlík. Budu se na vás těšit zase zítra od 12 hodin.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Před vysokými teplotami varují ode dneška do pondělí meteorologové. Jablunkov letos po dvou letech otevře koupaliště Amerika. Odborový svaz KOVO si dnes zvolí nové vedení. Zítra bude slunečno a horko. Teploty přes 30 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje František Tichý. Od dnešních 11 hodin platí výstraha před vysokými teplotami. Podle meteorologů mají dnes po celý víkend i v pondělí na většině míst přesahovat 31 stupňů Celsia. Půjde tak o první tropický víkend letošního roku. Lidé by se měli vyhýbat přímému slunci a pít dostatek vody, vysvětluje Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V důsledku těch vysokých teplot hrozí zejména přehřátí a dehydratace organismu, zejména v těch odpoledních a podvečerních hodinách, kdy ty teploty společně s vysokou vlhkostí budou nejvíc zatěžovat lidský organismus, takže tam doporučujeme hlavně konzumovat nealkoholické nápoje.
1: Lídr pražského hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za své pochybení v majetkovém přiznání je připravený zaplatit pokutu. Řekl to při vysvětlování svých majetkových poměrů. Prokop v přiznání neuvedl své tři družstevní byty. Policie ho prověřuje kvůli kauze kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka, který v domě koupil sousední byt. Jablunkov dnes poprvé od povodní v roce 2024 otevře koupaliště Amerika. Areál zůstal kvůli špatnému technickému stavu zavřený celý loňský rok. Strojovnu poničila spodní voda. Za dalšími závadami stojí stáří a opotřebení materiálu. Radnice provedla nutné úpravy pro bezpečný provoz. Koupaliště se otevře dnes ve 14 hodin, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
4: Generální rekonstrukce neproběhne celkového bazénu, protože by to bylo v řádech 60 milionů korun, ale udělali jsme tam nejnutnější opravy, dali jsme tam zastřešení té strojovny, udělali jsme veliné nahoře, takže takzvaně je to bezpečný provoz.
1: Největší odborový svaz v Česku KOVO bude dnes odpoledne volit nového předsedu. Třídenní sjezd začal už včera. Kandidaturu potvrdili stávající šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. O volbě rozhodne zhruba 160 delegátů. Na programu má svaz taky volby místopředsedů a debatu o prioritách pro další období. Sjezdu se účastní i vládní a opoziční politici, včetně zástupců Senátu, sněmovny a vlády.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno s teplotami mezi 19 až 16 stupni, a to i na horách. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer v jeseníkách s možností lokální přehánky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 30 až 33, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehoda dvou osobních aut je v Šenovské ulici v Ostravě, dejte tam při průjezdu pozor. A pokud víte o dalších nehodách nebo jiných mimořádných událostech na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: S Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
6: Mám tu stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
5: Dobrý den a valí na mě oči, paní doktorka, nikoliv, že by jem žourala.
6: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
5: Když už jsme tady u těch očařů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
2: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: světle a očích si budeme vyprávět dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může, v takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: Vy vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován. Navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili, ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x míň, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
0: znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači a našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Prifokální nitrooční čočky v očích mám. S radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
0: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání. Že?
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát si brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak ho nemrý rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové to, kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cejnulová, Patrik Rozehnal ve studiu. Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz. Co jsme tam tedy našli, paní doktorko?
1: Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním. Samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: ano,
1: a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsíci jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce vládně řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji.
0: Jakou mám barvu,
1: tohle,
0: paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu, vesele a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cystoidní makulární edem na sítnici. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: pod vám děkuji za odpověď.
1: Ano,
2: odpověd.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano.
1: Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže
2: už mám
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo. Vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já
1: dobře.
2: To nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozumím.
2: Rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, abys mě to nespecifikoval, tak já vlastně
1: jo.
2: Nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Vesele a zdravě
1: dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme a poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: a zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Písmena špatně vidím, se něco rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit snad. A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové, kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedej zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. Mm-hmm. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: ne, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel, no, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den,
3: tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studený obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat
3: ano,
2: jako celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad
2: Dobrá.
3: Na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňují ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to
2: ale
0: takhle nějak změnit, intenzivnit?
2: No může, no, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih. Je to nepříjemné, no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světel, ach jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat,

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko?
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka a v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne, pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá jako podědit, ale je důležité vlastně dbát

0: na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
1: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuju, ať se daří, hezký víkend.
0: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
1: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Senioři by kvůli vysokým teplotám měli pobývat ve stínu, upozorňují lékaři. Kvůli klesajícímu počtu dětí zruší nový Jičín školku v místní části Loučka. Arboristé v Českém Těšíně a Třinci ošetřili stromy proti škůdcům. Zítra bude slunečno a horko, teploty až 33 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů, varují meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorách, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
3: Tak, aby nebyly vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněni a mohli těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
2: Těmito pravidly by se ale měli řídit i všichni ostatní. Nový Jičín zruší od září mateřskou školu v místní části Loučka. Důvodem je nízký počet dětí. Na příští školní rok se do školky zapsali jen 4 nové děti a celkem by ji navštěvovali 18 předškoláků. Podle radnice je provoz zařízení při tak nízkém počtu dětí neekonomický. Město navíc za budovu platí nájem. Rodiče dostali nabídku umístit děti do jiných mateřských škol ve městě. Práci si mají zachovat také všechny zaměstnankyně rušené školky. Stromy v Českém Těšíně a Třinci dostali ošetření proti škůdcům. Arboristé přímo do stromů vstřikují speciální roztoky, které odpuzují dřevokazné houby nebo parazitický hmyz.
4: Arborista Jakub Hečko navrtává kmen jírovce asi 10 cm nad zemí.
5: Ten roztok proti klinice, my spolupracujeme s Mendelovou univerzitou, která vlastně nám dodává ty roztoky. Nedávno jsme třeba injektovali jasany proti voskovičce jasanové. Voskovička je vlastně jako je houba.
4: Vedle si Milan Kmeč chystá černé plastové ventilky, které pak zatlouká do dřeva.
6: Do nich potom zasuneme tu injekci a aplikujeme nektářnou látku.
4: Každé ošetření strom ochrání na zhruba 3 až 5 let. Z Českého Těšína František Kuča, Český rozhlas.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo na dnešní večer program inspirovaný svatojánskými tradicemi. Podrobnosti k akci v amfiteátru na Strání dodává mluvčí Pavlína Polášková.
7: Svatojánský večer odjakživa patřil lásce bylinám a duši valašské magie. My se snažíme přiblížit, jak to tady skutečně vypadalo. Pořad podoby lásky ukazuje, co Valaši cítili o svatojánské noci před staletími.
1: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno s teplotami mezi 19 až 16 stupni, a to i na horách. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer v jeseníkách s možností lokální přehánky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 30 až 33, na horách kolem 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Odstraňují se následky nehody dvou osobních aut v Ostravě v Šenovské ulici, tak tam dejte pozor. Jiné nehody momentálně nemáme hlášeny. Na hlavních tazích v Ostravě počítejte se silným provozem a možným zdržením. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Čtyři minuty po 14. hodině přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a už je to tady. Vysoké teploty po chladném březnu, dubnu i květnu. Je tady velké oteplení, víme, že máme být opatrní. Na druhou stranu s optimistickým pohledem na věc bychom si to mohli užívat, protože těch teplých dnů v tom celém roce je skutečně málo. Ale buďme opatrní, vlna veder potrvá zřejmě do poloviny příštího týdne. Dobrou zprávou je, že se v posledních dnech otevřela, nebo ještě otevře, řada koupališť a detaily k tomuto tématu přidáme za chvíli. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

karton na obourek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džins.

aspoň tichou

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, no a po písničce od Marty Kubišové se dostaneme k vedrům, protože v regionu přibývají otevřená koupaliště a to je dobře. Podle meteorologů totiž začala právě vlna veder. Naši reportéři se proto zaměřili na koupaliště, kde už otevřeli a kde to ještě chystají. Tak to všechno shrne reportérka Silvie Mikulcová živě ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak asi 10 minut už je otevřená Jablunkovská Amerika a to poprvé od povodní v roce 2024, kdy tam velká voda poničila strojovnu. Město udělalo nezbytné úpravy, tak aby tam byl provoz bezpečný. Generální rekonstrukce by přišla na desítky milionů korun a to je teď pro radnici příliš hodnotně. No a když se podívám do jiných míst v regionu, tak včera se taky otevřelo Třinecké koupaliště a dobrou zprávu mám i do Frenštátu pod Radhoštěm. Tam se totiž už zítra, tedy v sobotu v 9 hodin ráno, otevře tamní akvapark a bude tam otevřeno denně v závislosti na počasí až do začátku září. Lidi si tam můžou užít 3 bazény, řadu atrakcí a taky tobogán s 60-metrovým sjezdem.
0: Takže většina koupališť už otevřela. Jaké jsou novinky, které letos nabízejí?
1: Ano, ta sezona v kraji nabíhá postupně už od začátku června. Já když to zobecním, tak někde jde o nově opravené zázemí, lehátka nebo třeba zvýhodněné vstupné. Tak například na letním koupališti Ostrava Poruba loni voda poničila lávky a jak nám řekla mluvčí městské společnosti Sareza Lenka Papajová, tak už jsou opravené. Na koupališti v Krnově na návštěvníky čekají novinky v podobě samoobslužné pokladny nebo nově zrekonstruovaných převlékacích kabinek. Na městském koupališti v Opavě pak pro návštěvníky přibyla nová lehátka a na Olešné u Frýdku místku pro změnu zastíněná pergola.
0: Silvi, ty už si to naznačila. Mění se nějak ceny vstupného?
1: Místy ano, někde ke zdražení přistoupily kvůli rostoucím nákladům. Týká se to třeba právě už zmiňovaného letního koupaliště v Ostravě Porubě nebo vodního areálu v Ostravě Jihu. Tam šlo vstupné nahoru o 10 korun. Zdražení potvrdilo i Krnovské koupaliště. Dospělí za vstup zaplatí 100 korun a děti 60. Je to tedy zhruba přibližně taky o 10 korun navíc. No ale jsou tady i změny. Bohumínský akvapark nabídne od letních prázdnin tarif a sice hodinu plus a hodinu plus zdarma. To znamená, že můžete pobít v akvaparku 2 hodiny, ale zaplatíte jenom hodinu, aby to bylo úplně jasné. Je to tedy zvýhodnění. Koupaliště Jindřich v Havířově má také nově zvýhodněné vstupné pro dvojici, dospělí a dítě. Loni to bylo možné jen, když dítě doprovázeli 2 dospělí, takže to se změnilo a pro jednoho rodiče s dítětem to teď bude výhodnější.
0: V regionu přibývají otevřená koupaliště a také vlna veder je možná zmírnit tím, že na koupaliště, o kterých mluvila kolegyně Silvie Mikulcová, si zajdete. Silvo, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Někdy hledáme signál.
1: A 5 minut před 2:30 půjdeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava do Kopřivnice, protože tam mají více pozoruhodných stromů s pamětí. Jedním takovým stromem je takzvaná růžičková lípa v Kopřivnickém centru. Když kolem ní dnes projdete, úplně zavoní pod nos, protože kvete. Historik Ondřej Šalek z Muzea fojtství zná příběh, který k pojmenování stromu odkazuje, a popsal ho redaktorce Petře Štrimplové.
2: Mohutný strom, teď zrovna v květu, protože lípy nakvétají na křižovatce Štramberské a Erbenovy ulice naproti kostelu svatého Bartoloměje. Stojím u něj s historikem vedoucím muzea fojtství Ondřejem Šalkem a to není tak ledajaký strom.
3: No, je to významný strom, je to takzvaná růžičková lípa, která je pojmenovaná po Václavu Růžičkovi, což byl tady v Kopřivnici obecní tajemník. Je to taková zajímavá postava v Kopřivnice počátku 20. století, že se tady dostal někdy v roce 1905. On nebyl z Kopřivnice, je to rodák od někud od Olomouce. Aha. Ale zajímavé na něm je, že byl nedostudovaný právník a zapadá mi do takového toho jako haškovského pojetí světa, protože on velice obratně se dokázal orientovat ve všech různých pravidlech a nařízeních a podle potřeby je dokázal také obcházet. Ale nebyla to jako negativní postava. Byl to člověk, který byl velice vážený a respektovaný.
2: No dneska by to bylo v takovém negativním trošku duchu.
3: No ono jde o to, jestli to je pro dobro věci nebo tak ke špatnému, víte? A tady ten člověk byl velikým příznivcem prezidenta Masaryka. Mm-hmm. Dokonce se významně podílel v roce 1907 a 1911 v jeho volebních kampaních tady v Kopřivnici, protože Masaryk tady byl poslancem moravských měst v Říšskému sněmu. No a Václav Růžička právě tady vedle té lípy bydlel v nájmu v čísle 73 u vlastně paní Kuchařové, což byla dcera manželů Raškových, kteří věnovali pozemek tady na stavu kostla. Ale Václav Růžička měl takový tragický konec, on byl i velice tak jakoby kulturně zaměřený, takže byl členem místního Sokola, členem těch divadelních a ochotnických spolků, ale zemřel tragicky vlastně na schodech nedaleké restaurace Pod Kaštary, kde někde okolo 2 hodiny ráno, když odcházel domů, tak spadl a rozrazil si lebku a tragicky zahynul.
2: Budíš to varování při odchodu z restauračních zařízení.
3: Ale on, jak žil u té paní Kuchařové, tak oni jenom tak jako nebydl v nájmu, oni žili v nějakém takovém, na psí knížku by se dalo říct, ano, takovém zvláštním svazku. No a tam mu z velké lásky zaplatila na místním hřbitově hrob na věčné časy a koupila mu obrovskou hrobovou desku, která tam je vlastně do dneška a patří to vlastně mezi takové chráněné hroby tady v Kopřivnici.
2: No a ta lípa byla vysázená kdy teda?
3: Ta tady rostla už když tady byl ten statek. Ta jakoby nemá s ním takhle nic společného, jako že by ji tady vysadil nebo vysadili při nějakém jeho výročí. Ta je prostě pojmenovaná po něm jenom tak na připomínku, že tady bydlel.
2: Tak, no a kolik může mít let, když se tak koukneme na její kmen? Ona je takový velmi ucelená koruna, takový jako podsaditý, netáhne se nijak do výšky, ale...
3: No ona je poloviční, než byla před 100 lety.
2: Aha.
3: Ona je v podstatě, ona byla rozdvojená, tam těch, nebo více kmenů tam bylo, takže se zachoval ten hlavní. A ona byla daleko mohutnější. Já bych řekl, že určitě takových 200 let tady musí stát, možná déle. Nedokážu to přesně odhadnout.
2: No tak i nedostudovaný právník, byť činorodý a vlastně významný člověk pro město, může mít svůj strom, je po něm pojmenovaná růžičková lípa. Z Kopřivnice Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Opava se na 3 dny proměnila v centrum hudby, divadla, literatury a inspirativních setkání. Od včerejška tam probíhá festival Slunovrat. My vás na něj už za chvíli pozveme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Také nás čeká pravidelná džungle zločinu a ještě přidáme tip na zajímavou akci, která bude zítra v těšínských Beskydech. Jestli máte rádi historii, napětí a turistiku, tak poslouchejte naše vysílání i po 15. hodině, abyste se mohli dozvědět podrobnosti. A co nás čeká po hodině 16. Pravidelná humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů scenárista, televizní dramaturg, moderátor a také zpěvák Aleš Ulm. Spolu s Patrikem Rozehnalem nabídnou vždy scénku a vy si budete moci vybrat z těch nabídek, které jsou vám nejsympatičtější. Tak nezapomeňte ani na humoriádu po 16. hodině. Přejeme hezký odpolední poslech Českého rozhlasu Ostrava. Ještě

0: Pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Hudba, divadlo, literatura, debaty, věda i gastronomie. Historické centrum Opavy opět vítá multižánrový festival Slunovrat. Během 3 dnů nabízí desítky koncertů, diskuzí, divadelních představení i doprovodných akcí na několika scénách po celém světě. Jaká je atmosféra v ulicích Opavy, tak to zjišťuje naše redaktorka Petra Pivková, se kterou jsme živě ve spojení. Petro, dobré odpoledne. Tak jaký je letošní Slunovrat v Opavě?
2: Krásné odpoledne, no tak minimálně vyšlo počasí, protože tady v Opavě je nádherně, všude zní hudba, lidé se usmívají a vypadá to, že si festival Slunovrat opravdu velmi užívají. No a co si užívají, tak to ví hlavně jeho hlavní organizátor, pan Miller. Dobrý den. Řeknete mi, Vašku, teda co na lidi ještě máte nachystáno, protože začalo se včera, ale dnešek je plný festivalových akcí a zítřek taky, tak na co byste nás pozval?
3: My to máme nachystáno opravdu ještě hrozně moc, třeba dneska to bude Glenn Hansard, který už je na cestě, Lenka Dusilová, David Kraus tady v novém prostoru, Bredy, nebo v staré Bredě, ale v novém prostoru, potom je tam spousta, budou třeba jaderné vědy, máme takovou vědeckou stage, která se jmenuje Jaderná věda stage, nebo třeba, když tady jsme v Českém rozhlasu, tak podcast Na východ, který dělá váš kolega tady z Českého rozhlasu Plus, Josef Palderka s Andrejem. Takže bude toho hrozně moc a je to a zítra ještě máme celý den, který je velmi nabitý.
2: Na co vy sám se nejvíc těšíte? Já vím, že toho asi moc nestihnete vidět, ale je něco takového, co vám letos udělalo radost?
3: No, my si to děláme vlastně při té přípravě radost s vším, co domlouváme, protože si říkáme vždycky, že za každým tím bodem programu si stojíme, že je to vlastně super. Takže já budu, když teda něco uvidím, jo, zatím se mi nic nepovedlo vidět, ale vždycky tak projdu někam a já mám radost z toho, jak jsou ti lidi spokojení a šťastní. Včera, jak si užívali Mňágu nebo Vypsanou fixu a tady teď vidíte, slyšíte možná vzdálí, že hraje Bazookas, což je vlastně holandská kapela, která tady přijela i s takovým velkým školním žlutým autobusem a na jeho střeše oni hrají, jo, který tady průběžně hraje. Tak to má třeba velký radost, že se nám podařilo tady ten autobus z Holandska dostat.
2: Po kolikáté už Slunovrat v Opavě je?
3: Tak chceme udělat počítat, je to po páté. Se tady začali, máme tuže i winter, když máme i zimní verzi a tato byla poprvé v roce 2021, ale to 2022 bylo poprvé v Opavě.
2: Tak já přeju, ať to všechno klapne, ať jsou všichni spokojení, hlavně vy a užívejte. Díky moc.
3: Děkuji moc a zdraví všechny posluchače.
2: Pokud byste měli zájem, určitě máte možnost, protože festival Slunovrat na vás čeká ještě dnes a zítra v Opavě a stojí to za to. Stavte se.
1: Na festival Slunovrat v Opavě nás zavala naše redaktorka Petra Pivková. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Tři minuty zbývají do 15. hodiny, tady do zpráv. Mimo jiné uslyšíte o tom, že internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. Více prozradíme za malý okamžik.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Po karvinském primátorovi Janu Wolfovi pátrá policie, je veden v databázi pohřešovaných osob. Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. Infocentrum u přehrady Šance nově nabízí i detaily o povodních 2024. Sobota bude slunečná a horká, teploty do 33 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý, dobré odpoledne. Policie dnes vyhlásila pátrání po karvinském primátorovi Janu Wolfovi. Vyplývá to z policejní databáze pohřešovaných osob. Politik je obviněný v korupční fotbalové kauze za ovlivňování zápasů ve prospěch městského klubu. Jan Wolf veškerá podezření odmítá. Jeho náměstek Lukáš Rašik ze SocDem policejnímu pátrání nerozumí, protože primátor je na dovolené.
5: Pan primátor je normálně plánované dovolené, takže já nevím, co to je za hra, ale má normálně naplánovanou dovolenou, takže je na dovolené, příští týden se má vrátit, nic víc, nic nyní, takže město normálně funguje. Nevím, že by měl zákaz vycestovat, ale normálně v zahraničí. A komunikuje normálně, takže nechápu to.
3: E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
6: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat v dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat. Ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
3: Změny by měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Infocentrum u přehrady Šance rozšířilo nabízené informace o údaje o povodních v roce 2024. Záplavy si vyžádaly škody za bezmála 6 miliard korun a evakuaci více než 15 tisíc lidí. Na interaktivních obrazovkách si návštěvníci mohou prohlédnout detailní údaje, dodává mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková.
7: Nová expozice na informačním centru vodního díla Šance přibližuje návštěvníkům nejen průběh povodně, ale také význam vodohospodářských opatření, která pomohla zmírnit její následky a ochránit tisíce obyvatel v povodí řeky Odry.
3: Dnešní noc Sokoloven nabídne speciální program ve více než stovce sokolských jednot po celém Česku. Letošní už 12. ročník se nese ve znamení poezie. Zapojené jednoty proto připravili například soutěže, čtení nebo skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní. Podrobnosti o programu najdete na webu České obce sokolské.
4: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno s teplotami mezi 19 až 16 stupni. Zítra čekejte jasno až polojasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer v jeseníkách s možností lokální přehánky nebo bouřky. I silné s přívalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 30 až 33, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr do 4 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor u Krnova na silnici 45. Po nehodě dvou aut je neprůjezdný pruh, zasahují tam záchranáři. Nehodu, ale naštěstí bez zranění, máme ještě hlášenu z Kopřivnice. V Husově ulici se srazila dvě osobní auta. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přejeme krásné a hlavně klidné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za chvíli pozveme k poslechu našeho seriálu Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Tentokrát se budeme zabývat podmínkami, které musíte dodržovat, když se vypravíte na vodu za ochlazením, ovšem třeba na paddleboardu, tedy, když to řekneme jednoduše, na nafukovacím prkně. No a pak uslyšíte tip na zajímavou akci, která bude zítra v Těšínských Beskydech. Jestli máte rádi historii, napětí, turistiku a zábavu, poslouchejte naše vysílání, abyste se mohli dozvědět podrobnosti. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a písniček, které nestárnou, třeba od Hany Zagorové nebo skupiny Katapult, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, tak pojďme k dovoleným, protože ten čas už pomalu nastává. Někdo má rád o dovolené plavbu po vodě, na lodi, na lehátku, jiný se k moři těší, že vezme celou rodinu třeba na paddleboardy, tedy na ta známá nafukovací prkna. A právě těmto plavidlům věnujeme dnešní pořad, protože i jízda na natlakovaném prkně vyžaduje spoustu bezpečnostních opatření, jako například osvětlení v nočních hodinách nebo zašera. Takže začíná další pokračování pořadu Bezpečný průvodce džunglí zločinu s redaktorem Arturem Kubicou.
1: Naším hostem je policejní preventistka Vladimíra Foferková a budeme se zabývat plavbou na paddleboardu, tedy na takovém nafukovacím prkně, a to po klidné i tekoucí vodě, ve dne i v noci a dokonce sami anebo s dětmi na palubě.
2: Paddleboarding je velmi oblíbená aktivita, která se objevuje právě na větších plochách vodních, ať už je to moře nebo jezero, ale taky na řekách. Právě tato pohodová aktivita při nesprávném chování na té vodě vás může dostat do nebezpečí.
3: Mi se jednou stalo u moře, že foukl vítr, vzal mi lehátko, mizelo to velice rychle, já jsem zatím začal plavat, pak jsem si uvědomil, že asi nedoplavu zpátky, tak jsem to vzdal, lehátko se točilo a mizelo, až úplně zmizelo. Tady ten člověk je na takovém prkně, je to nafukovací prkno. Když do něho zaduje ten vítr, tak je také v nebezpečí. Než vstoupí na takové plavidlo, co musí udělat, co sebou musí mít?
2: Každopádně by si měl uvědomit, jaké jsou ty povětrnostní podmínky, kterým směrem vlastně ten vítr vane. Je vždycky lepší, když vyplouvá tak proti větru, a když se vrací tou cestou, tak by měl plout s větrem. Je to pro něho méně náročnější. Taky kam chce plavat, jaký tam je vlastně terén té vody, jestli tam jsou nějaké překážky, a jestli si udělá někde pauzu. A když chce vyplout, tak by si měl uvědomit, co si vlastně s sebou vezme. Je to vodotěsný vak, do kterého si můžete dát pití, nějakou malou svačinku, telefon. V té výbavě patří určitě bezpečnostní líž. Je to takové lanko, které se připevní k noze a k tomu prknu. Když byste spadli a byl by třeba ten vítr, to prkno by vám chtělo odplout, tak určitě tady to lanko vám ho může pomoct dostat zpátky, že vám neuplave, a také může sloužit jako záchrana pro vás. Když spadnete do vody, to prkno by vám uplavalo, tak vy byste neměl třeba sílu už se vrátit zpátky. A tím, že máte to lanko u té nohy, tak to prkno vám neodplave a vy se můžete o něj opřít a na chvíli se odpočinout.
1: Posloucháte seriál Bezpečný průvodce džunglí zločinu s policejní preventistkou Vladimírou Faferkovou.
3: Mě tak napadlo, že vlastně tím, že mám možnost na tady tom plavacím prostředku doplavat i do větších vzdáleností, tak se můžu dostat do kolize s nějakým člunem, s nějakou lodí.
2: Paddleboard je zákonem chápán také jako malé plavidlo, proto jsou všichni paddleboardisté považováni za účastníky lodního provozu a tím pádem musí dodržovat nějaká pravidla plavebního provozu. Je to například bezpečná vzdálenost s většími plavidly, aby neohrozil posádku druhého plavidla, nebo když obeplouvám nějakého plavce, tak dodržet vzdálenost minimálně 3 metrů, aby zase někoho neohrozil. Taky, jak máme pro chodce nebo pro cyklisty být viditelní, tak i pro paddleboardisty platí, že když by plavali za šera nebo se setmělo, tak musí mít nějaké bílé světlo, které je vidět ze všech stran.
3: Tak to jsem netušil, že když jdu na vodu a jsem na paddleboardu, tak musím mít i světýlko, které ukáže v té tmě, kde jsem, nebo aby se mě někdo vyhnul.
2: Když se sešeří, tak určitě tady tohle světýlko je důležité, aby vás viděli třeba nějaká loď, anebo i kdyby se vám něco stalo, tak je fajn, když byste tady tohle měli u sebe, aby vás našli na té vodní ploše.
3: Jsou tady ti lidé jenom na klidných hladinách, nebo se objevují i na řekách?
2: Ti zadnější si troufnou i na tekoucí vody. Tam, když si dáte to bezpečnostní lanko, tak musí mít pojistku, aby to lanko se rychle odeplo, aby to prkno, když vám sjede, tak aby vás nestáhlo sebou.
3: Můžu si, když pádluju tichou vodou, dát nějaké pivečko?
2: je tam nulová tolerance alkoholu.
3: Napadlo mě, že jsem v podnapilém stavu na té vodní hladině. Co v té chvíli udělá policie?
2: My v rámci projektu Bezpečně u vody jezdíme právě i s státní plavební správou na tyto vodní plochy a kontrolujeme taky paddleboardisty. Můžeme provést dechovou zkoušku.
3: Můžu si na tom vést třeba dítě svoje, cestovat vodou?
2: Kdybyste chtěli vzít dítě na paddleboard, tak určitě, aby mělo na sobě záchrannou vestu.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď pojďme za turistikou, to neznamená jen nachozené kilometry. Jak se můžete přesvědčit na akci Mansfelští jdou, přijď bránit šanci. Na 6-kilometrové trase čeká už zítra účastníky i napětí, zábava, poznání nebo historická atmosféra. Více prozradí Alena Kolčárková z Gorolského turistického informačního centra v Mostech u Jablunkova, kde putování začíná. Jsme v telefonickém spojení a přejeme klidné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne z Mostu u Jablunkova.
0: Tak paní Aleno, tato akce je inspirována historickými událostmi před 400 lety. Co se tehdy v regionu stalo?
1: No, to jsme teda v nějakém roce 1626 a v té době Jablunkovský průsmyk se stal dějištěm události 30-leté války. To asi všichni známe, 30-letou válku, takže se umíme přemístit do této historie. A v té době místní šance napadala vojska hraběte Petra Arnošta z Mansfeldu, což byly protestantské jednotky navrbované za peníze dánského krále. Ty protestantské jednotky tenkrát šly přes Slezsko a Jablunkovský průsmyk a postupně směřovali na Vídeň, kde vlastně chtěli svrhnout císaře. No, v té době oddíly nakonec obsadili šanci, bojovat se nebojovalo, ale bohužel ta šance byla na nějakou dobu obsazena. No a právě tyto události jsou předmětem naší akce.
0: Takže kdybychom byli konkrétní, co lidé během tohoto turisticko-historického putování zažijí?
1: No, jednak si užijou moc pěkný den, protože počasí na zítra bude určitě ideální a je to pěkná procházka přírodou v okolí Jablunkovského průsmyku. Máme na trase 5 takových zastavení, na kterých se dovědí různé zajímavosti o místní historii a o těch událostech 30-leté války. Pokud si to pořádně přečtou pozorně, tak v závěru akce čeká kvíz, na který odpoví a dostanou zajímavou odměnu. No a samozřejmě, aby na ně jsme taky trošku něco přichystali, tak máme připravené ukázky přepadení hlídkujících vybranců právě těmi dánskými mansfeldskými vojáky. No a budou samozřejmě, ti návštěvníci se stanou rekruty, budou naverbováni do armády a budou přesvědčováni na to, aby vstoupili k těm nepřátelům dánským.
0: No to zní velmi napínavě. Tak kdo se chce k putování připojit, v kolik hodin se má zítra do Dřevěnky na fojictví dostavit?
1: Ta akce je taková individuální, není to žádný společný pochod, to znamená, že zhruba od té 9. až do, dejme tomu, do 1:30 můžou lidé přicházet do Dřevěnky, dostanou tam rekrutační líst, bude jim všechno vysvětleno, pravidla, plánek trasy a vyrazí sami na tu trasu. Podstatné je, aby se dostali do cíle, což je Návštěvnické centrum opevnění Šance, přímo v tom místě, kde ta pevnost v minulosti stála, a tam musí dorazit do 4:30.
0: Na akci Mansfelští jdou, přijď bránit šanci nás pozvala Alena Kolčárková z Gorolského turistického informačního centra v Mostech u Jablunkova. Děkujeme za informace, přejeme, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji moc a všechny zvu.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za chvíli se ve vysílání zaměříme na barvu očí. Co o ní rozhoduje, tak to prozradí už za chvíli ve vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A připomínáme pravidelnou humoriádu po 16. hodině. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů scenárista, televizní dramaturg, moderátor a zpěvák Aleš Ulm.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči. Je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a tématem budou rizika požáru elektrokoloběžek a dalších elektrozařízení. Jak bezpečně nabíjet baterii koloběžky a na co si dávat pozor, odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Pojďme k pochoutkovému roku, protože letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají autoři sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct mírně změněné miletínské modlitbičky, jakési perničky spojené nádivkou z mandlí a marmelády od Lenky Hagerové z Klecan u Prahy. Vítězný recept posluchačů roku 2022, šéfkuchař Roman Paulus. No a kolega Patrik Rozehnal zjistil, že je to vlastně takové větší cukroví.
1: Když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
2: Ano. V rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme.
1: A v čem bude ta změna Romana Pauluse?
2: Změna bude trošku v tom tvaru. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jak asi tušíte, když se dělají perničky, těsto se musí zadělat s předstihem.
2: Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: A pak přišlo na řadu vykrajování a tady velký problém. Roman Paulus totiž doma nemá ten tvar kartičky, který se používá na miletinské modlitbičky. Vybral jinou.
2: Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
3: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
3: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
3: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
3: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci.
0: Perničky, tedy miletínské modlitbičky, se opravdu povedly. Vždyť také šéfkuchař Roman Paulus peče rád. Jak se mu to pečení povedlo, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Krajští policisté obvinili dva muže, kteří nelegálně zbohatli na počítačové hře. V Čechách hrozí v sobotu i v neděli odpoledne a večer silné bouřky. V nádrži Brušperk je zhoršená kvalita vody kvůli cerkáriím. Sobota bude slunečná a horká, teploty až 33 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Až 8 let vězení hrozí dvojici mužů z Moravskoslezského kraje za pirátství na počítačové hře. Novojičínští kriminalisté na základě anonymu odhalili případ porušení autorských práv známé počítačové hry, inspirované asijskou mytologií a kulturou. Dvojice podle policejní mluvčí Petry Hrubé využila zdrojový kód. Upravila ho tak, že kopii s originálem hráči nerozlišili. Poté svou verzi muži umístili bezplatně na internet.
2: Velké peníze však inkasovali za vylepšené charakteristiky herních postav. Tento počítačový biznis jim vynesl přes 10 milionů korun.
0: Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout 34 stupně. Výstraha před horky ode dneška do odvolání. V Horní Liči na Vsetínsku dnes zahájil provoz nový domov pro seniory Senica. Zatím se do něj nastěhovali 4 klienti, do konce července jich bude 25. Zařízení, jehož výstavba stála zhruba 130 milionů korun, přitom před 2 lety lidé odmítli v místním referendu. Nakonec ho ale obec dokončila. Jak nové prostory vypadají, přibližuje ředitelka Iveta Cigánková.
3: Každý pokoj má jinačí nábytek, jinačí dekor, má jiná světla, která jsou taková domácká, a i ta orientace pro toho klienta je důležitá v tom, že když otevře dveře toho pokoje, tak podle barvy se může zorientovat, že je opravdu u sebe doma.
0: Hygienici varují před koupáním ve vodní nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku. V odebraných vzorcích vody našli cerkárie, tedy parazity, kteří mohou způsobit kožní onemocnění provázené vyrážkou a silným svěděním. Podle hygieniků mohou ve vážnějších případech způsobit také otoky, zvýšenou teplotu nebo nevolnost. Naopak kvalita vody v Hlučínské Štěrkovně, Karvinském moři i dalších sledovaných nádržích je vyhovující. Ve vodní nádrži Olešná přetrvává pouze snížená průhlednost vody, která ale nepředstavuje zdravotní riziko.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno s teplotami mezi 19 až 16 stupni. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer v jeseníkách s možností lokální přehánky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 30 až 33 na horách kolem 26 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na dálnici D1 v Ostravě ve směru na Polsko. Na 355. kilometru je nehoda osobního auta s nákladním. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
6: ano,
5: den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti.
5: Ano,
6: osvěžíme
5: se humorem.
6: Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
1: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Moriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád počase slyšel, zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro! Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený, no Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. Hrá sa ostro, no treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní árii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessun dormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho,
0: ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, páčně to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no. Tak jako to...
1: Vinčeru? Ale...
0: To mě nenapadlo jako
1: ale
0: podle terénu.
1: Pak, no, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jděte zpívat popinu nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak tedy. Možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, bílou, ano. Zpíval
1: Ari. Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se zase nepotkali v Umoriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Takže
1: já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala
1: a
0: jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak. A...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulmy naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A, ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič, zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata spolužačky ptali, že slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šipkový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Pořád výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já
6: to čaj vím. Šipkový, jasně, nádhera, děkuju. A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem, děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano, tak ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme,
5: děkujeme
3: moc. Mějte
5: díky,
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No, se jmenuje
3: scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje,
9: no.
8: Pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo?
9: Tak
8: znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš.
9: No.
8: Soudruh Josef Pipka je... Ukaž. A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano,
9: ne?
8: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka. Povahu,
9: ano.
8: Čárka, pro svou, počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
9: Tak.
8: Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš, hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak Tak třeba pro svou upřímnost.
10: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
10: no, dobrý,
9: ne?
10: Dobrý, přímost, píš přímost. Přímost, čárka. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
10: Počkej, jak bychom to teď napsali? Jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
10: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No. A ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka tu odměnu
10: dostal.
9: Dostal.
10: Prosím, hrdina u telefonu.
11: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
10: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera ta schůze, víte? Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
11: Jo, hrdina,
10: jo.
11: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
10: Ono jej, soudruhu řediteli.
11: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
10: Ano, hned to bude, soudružiteli, čest. Tak, Helenko, a honem novej papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu, Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem je měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
3: Myslíte
5: tři princové,
3: takže ano. Mirek Horníček a
5: Mirek
3: Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký.
5: Ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i místo. Po letech na líčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali, je.
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít? Ačko v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
12: Znáš mě?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
4: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, dostala bod. Bod, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky,
4: díky,
1: taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuji.
4: Děkujeme.
1: Ať se daří.
3: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no. Že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, ale... správně, já, protože to... ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni to ale víme, že tři.
9: Tři, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. Paní, jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně musela jsem, já nevím vůbec, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
1: musím to popisovat, posluchačům, stačí ten YouTube kanál.
9: Já mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
9: pan
1: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, nebo poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři, oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam,
4: no, no.
9: Což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
4: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
4: Aha, tak ne.
8: Ne, ale upřímnáste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
9: Já to tajím, ale...
8: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
8: Ty pořady na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
4: No, že jo.
9: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
10: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
10: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
10: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné
10: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek,
10: jo? Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkón, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
10: To není možný.
1: Ne?
10: Ne.
1: Ne?
10: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože jo, ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
10: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky?
10: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
10: U té kanceláře mám jako, že to mají být double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
10: Ano, ano.
1: Vepište.
10: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele
10: zkušený
1: na jednom
10: pokoji. Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
10: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
10: Ne, přes mezeru.
1: Každý na jiné straně přes mezeru.
10: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
10: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosila bych s Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
3: Dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Jida,
3: už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
3: Jo,
2: že,
3: jo.
2: To je dávno, ale že? To je dlouho.
1: Jestli
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel. Vymýšlel.
2: Ano.
3: Tak kdyby vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte
3: bod? A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás,
1: a tak,
2: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to je za výrazy, co dělám, co já dělám, já hulákám.
6: Jsi slyšel, hulákáš?
5: Kdy jsi to řekla?
6: Jsem řekla, hulákáš.
5: Promiň.
6: Kdybys mi mohl zapnout ten zip.
5: Tam zbyla 2 hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedni, jak tomu můžu.
6: Vidělej.
5: No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou hodinku, prosím tě.
6: Tebe, ta malá.
5: Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobiják je to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když
6: do
5: opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
5: Hrdo, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam nejdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
6: No.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital!
6: No.
5: Se smolil a šmudlil s tou operou 5 let a tudy to... Proč jí nepůjí dírce a knoflíku?
6: Učíne mi nikdy nic neříkal.
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti mám něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby byl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvej, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: Na
6: to vidím. Ale až se podíváš na tu pračku.
5: Prosím tě, mohla bys naskavně říct. Tak. Proč si pořád jednu věc podmíněš druhou?
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No to...
5: Babiša jsem přišla místo drbů ve Sláví, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou?
6: Prosím. Ne, nerozčuluj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co máme?
6: Babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Hroba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě, ví, co je to elektrický proud, kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brní, tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
6: No
5: tak není, proč mi brala prádlo?
6: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
5: To je pravda.
6: Vědám.
5: Jak bychom to udělali? No to nestihnul tohle, to nebude opery.
7: A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu proud, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo nacpe babičku do skříně děti, do podniku, to je taky hned. Ty vrahu!
7: Děkuju ti, Otelo, že jsi mě ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, co ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat
1: doufám,
0: jenom správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky je 5. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte a pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, ať se daří.
2: Dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost
1: pro
0: mi to
1: popelku,
0: dalo.
1: No.
0: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
0: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam slyšet teď, krásně, výborně.
0: Se.
1: Tak,
0: no.
1: Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod? Dobrý den.
2: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, nebo Jitka Molavcová?
2: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
0: Děkujem.
3: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám.
4: Budu sám.
3: Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
4: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
3: A zvedni ho.
4: Co? Co je?
3: Otevři pusu. Já mám klíče.
4: Ale...
3: A už já buchlíče, jak to?
4: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
3: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
4: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba.
3: Jak já můžu ztratit?
4: Já mám třeba.
3: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče.
4: Určitě.
3: Ale já ne.
4: Já všechno.
3: Protože já mám systém, 10 klíč. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opel má. Lístky, já musel mít ty klíče v ruce. Pak jsem mi dal do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
4: No a ten lístek tam máš?
3: A ten lístek tam taky nemám.
4: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
3: Ale tam byl ten lístek.
4: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
3: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
4: no, to taky.
3: Povídat nejmi ti moje klíče.
4: Ani mě to napadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, a je to.
3: To nemyslíš vážně.
4: No to myslím vážně.
3: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
4: No
3: parkovat asi, ne?
4: To vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
3: Jsem zaparkoval z úhradu.
4: No.
3: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
4: Jseš podvodník.
3: Boženko, kontroluj se.
4: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová.
3: Miláčko, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přeci já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
4: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
3: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
4: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nechci.

0: Memoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne. Zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme.
2: Vidím to tady.
1: Kolik tam máme? 2. To je úterý. Ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Do 3 let bude v Ostravě jihu téměř dvojnásobný počet lůžek pro seniory. Kvůli klesajícímu počtu dětí zruší nový Jičín školku v místní části Loučka. Česká obec Sokolská pořádá 12. ročník Noci Sokoloven. Zítra bude slunečno s tropickými teplotami přes 30 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Na bezmála dvojnásobek do 3 let vzrostou v jižním obvodě Ostravy kapacity lůžek v domovech pro seniory. K aktuálním necelým 500 jich přibude více než 230. Zaslouží se o to nově zahájená stavba domova soukromým investorem i další stavba, kterou v Hrabůvce připravuje městská část. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové je to potřeba, protože populace sídlištního obvodu výrazně stárne.
5: Řada žadatelů čeká na umístění i několik let. Připravujeme také nový areál sociálních služeb v Hrabůvce na ulici Majora Nováka. Společně s nedávno zrekonstruovaným domovem Korýtko jde o důležité projekty, které reagují na demografický vývoj a rostoucí potřebu kvalitních pobytových služeb.
4: Nový Jičín zruší od září mateřskou školu v místní části Loučka. Důvodem je nízký počet dětí. Na příští školní rok se do školky zapsali jen 4 nové děti a celkem by ji navštěvovalo 18 předškoláků. Podle radnice je provoz zařízení při tak nízkém počtu dětí neekonomický. Město navíc na budovu platí nájem. Rodiče dostali nabídku umístit děti do jiných mateřských škol ve městě. Práci si mají zachovat také všechny zaměstnankyně rušené školky. Rekonstrukce omezuje provoz sběrného dvora v Orlové v Nádražní ulici. V dopoledních hodinách je kvůli stavebním pracím průjezd možný jen jednou branou. Omezení potrvá zhruba měsíc. Lidé mohou využít sběrný dvůr v Orlové na Okružní ulici.
6: Sběrný dvůr v Orlové v Nádražní ulici se rozšiřuje o zhruba 1200 metrů čtverečních. Přibude zpevněná plocha, oplocení, LED osvětlení i kamerový systém a nové stání pro kontejnery. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Dnes je Noc Sokoloven, už po 12. ji pořádá Česká obec Sokolská. Tématem letošního ročníku je poezie. Zapojené jednoty tak vymýšlejí například takzvané limeriky, krátké pětiveršové humorné nebo nonsensové básně s rýmovanou strukturou, říká mluvčí České obce Sokolské Jana Taušová.
7: Téma poezie se odráží i v programu zapojených sokolských jednot po celém Česku, ať už jde o básničkové stezky, poetické kvízy, hledání ztracených veršů. Oblíbenou součástí programu bývá každoroční posezení u táboráku, pohybové aktivity, prohlídky sokoloven a také následně přespání v nich.
4: Po celém Česku dnes lidé můžou navštívit 130 sokolských jednot. Více informací k programu je na webu České obce Sokolské.
3: Počasí.
4: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno s teplotami mezi 19 až 16 stupni. Zítra čekejte jasno až polojasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer v Jeseníkách s možností lokální přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 30 až 33 na horách, na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na nehodu pozor v Havířově v Orlovské ulici havarovala dvě osobní auta. Opatrní pak buďte i na dálnici D1 na 332. kilometru ve směru na Ostravu, je tam porouchané osobní auto. Pokud víte i o jiných komplikacích na cestách, dejte o nich vědět Zelené vlně na čísle 800 553 553.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: 4 minuty po 17. hodině začíná pravidelný zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava. Co dnes uslyšíme? Nové sanitky usnadní řidičům, záchranářům práci, auta mají ve výbavě speciální hydraulická nosítka. Dále se dostaneme také ke častějším suchům, která oslabují stromy. Stromy pak méně odolávají parazitům, arboristé stromům pomáhají speciálními injekcemi. Také se vypravíme na přípravy do Frýdku Místku na FM City Fest, jaká je nálada před prvním koncertem a čím chce festival letos překvapit, to se také dozvíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A když už jsme u těch festivalů a zveme do Frýdku Místku, tak připomeneme i Opavu, kde začíná slunovrat a chystáme také pozvánku na Budišovské letnice. A přidáme i pravidelnou předpověď počasí, když už se dostaneme k těm pozvánkám. Opět se spojíme s meteorology. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, upozornila na to Česká televize. Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Podle policie se podílel na ovlivňování fotbalových zápasů. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3 milionovou pokutu. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. Od dneška jezdí Moravskoslezským krajem 14 nových sanitek. Auta mají nově ve výbavě speciální hydraulická nosítka, která usnadní práci záchranářům. Podrobněji se tématu budeme věnovat v následujících minutách. Městská nemocnice v Ostravě plánuje navýšit počet miniinvazivních ortopedických zákroků. V současné době provedou tamní lékaři 3 artroskopické operace denně. Mohl by jich být ale i dvojnásobek. Zdravotnické zařízení proto školí ortopedy v moderních a šetrnějších postupech. Hygienici varují před koupáním ve vodní nádrži Brušperk na Frýdeckém Místecku. V odebraných vzorcích vody našli cerkárie, tedy parazity, kteří mohou způsobit kožní onemocnění provázené vyrážkou a silným svěděním. V ostatních sledovaných nádržích je kvalita vody vyhovující. Stromy v Českém Těšíně a Třinci dostali ošetření proti škůdcům. Arboristé přímo do stromů vstřikují speciální roztoky, které odpuzují dřevokazné houby nebo parazitický hmyz. O jaké druhy stromů jde a další podrobnosti probereme v reportáži ještě do 18. hodiny. A novou závodní formulí se pyšní studenti Ostravské vysoké školy báňské. Monopost Vector 10 Evo bude technickou univerzitu reprezentovat na mezinárodních soutěžích, do kterých je zapojených zhruba 800 vysokých škol z celého světa. Nová formule má třeba sníženou hmotnost a řadu dalších vylepšení.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a pravidelný zpravodajský přehled Den v kraji. Záchranáři v regionu dostanou nové sanitky. Ze 14 auty ode dneška jezdí zdravotnické týmy po celém kraji na pomoc lidem, kteří to potřebují. Moderní vozy řidičům ještě voní novotou.
1: Jo, vždycky to je otázka několika týdnů, kdy to voní a pak už těmi pacienty tou dezinfekcí to zas přebije a už je to v té samé řadě jak předtím. No.
2: František Mlínkec je řidičem sanitky v Bohumínské posádce. Na nové sanitce si chválí hlavně nová nosítka.
1: Když vytáhneme.
2: A předtím to teda nebylo vůbec nikde?
1: Předtím byly nosítka, které byly manuální, jo? Teď už jsou nosítka hydraulické, je to novinka. Museli to prostě dva řidiči zvedat, teda dva zachranáři, s tím, že teda muselo se postupně a byla to velká zátěž na tu páteř, hlavně těch řidičů.
2: Nová nosítka jsou hydraulická a unesou 320 kg. Sanitku ale nebude řídit jenom František Mlínkec.
1: Každá ta výjezdová skupina má těch 5 šoférů a střídáme se po 12 hodinových směnách, takže ke konci směny si to předáváme, to vozidlo, předáváme si veškerou ve stavbu nosítka, veškeré informace.
2: Nových vozidel je 14. Z toho jedna sanitka má ještě jinou speciální úpravu, říká ředitel krajské záchranky David Holeš.
3: Toto vozidlo je speciální, protože má větší nástavbu a je tam možno víc u těch těžkých pacientů, kdy my dneska převážíme i pacienty třeba na umělém oběhu, kteří mají zajištěnou srdeční podporu. Tam těch přístrojů je potřeba víc, tak jsou i speciální vozidla, které jsou určené pro lepší manipulaci s pacientem ve větším prostoru.
2: Některé sanitky mají náhon na dvě kola, ty, které budou jezdit v těžším terénu, pak na 4. Nová auta stály krajskou záchranku skoro 71 milionů korun. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a zpravodajský přehled Den v kraji. Klíněnka Jírovcová nebo voskovnička Vasanová, drobný motýlek a houba, kteří dokážou potrápit stromy hlavně ve městech. Arboristé proto stromům pomáhají speciálními roztoky. Ty aplikují přímo do dřeva, podobně jako u očkování. My jsme o tom natáčeli v jedné aleji u řeky Ološe v Českém Těšíně.
2: Arborista Jakub Hečko navrtává kmen jírovce asi 10 cm nad zemí.
3: Každý strom podle jeho průměru se určuje počet vpichů a počet vlastně těch i nektářních otvorů.
2: No to vypadá docela hrozně, když vlastně stojíte s tou vrtačkou toho stromu.
3: To vlastně o tom, aby to bylo v bělovém dřevě, aby to nebylo v jadrovém dřevě. Vlastně v té bělý ten strom to dokáže jak rozvést, tam ta voda proudí nahoru do koruny a ten strom dokáže reagovat potom i na to drobné poškození, které tam vznikne.
4: Takže trošku je to jako když lékař prostě musí trefit žílu, tak...
3: Jo, vlastně ten příměr tam je jako podobný, vlastně je to jako očkování víceméně.
2: Vedle si Milan Kmeč chystá černé plastové ventilky, které pak zatlouká do dřeva.
5: Do nich potom zasuneme tu injekci a aplikujeme nektářnou látku. A druhá ta jejich vlastnost je ta, že zabrání vstupu drevokazných hub do těch drobných poranění, které tomu stromu způsobíme, ale rozhodně ten benefit je daleko větší jako to poškodení.
2: Vy teď máte v ruce láhev s tekutinou, která vypadá skoro jako mléko, a u toho hadičku s takovou injekční stříkačkou.
3: To je vlastně injektažní sada.
4: A kolik se tam vlastně toho vpraví, toho roztoku?
3: Do každého vpichu je 5 ml té látky.
4: A vidím, že ta stříkačka už je tak v podstatě automatická, že ona už si sama vtáhne to potřebné množství.
3: Ten roztok proti té klíněnce, my spolupracujeme s Mendelovou univerzitou, která vlastně nám dodává ty roztoky. Nedávno jsme třeba injektovali jasany proti voskovičce jasanové. Voskovička je vlastně jako je houba, která napadá letorosty těch jasanů a vlastně dokáže postupně, nebo ten jasan postupně chřadne. Přidávají se k tomu sekundární hnilby kořenů a je to takový jako známý příklad, že se jasany vyvrací.
2: Každé ošetření strom ochrání na zhruba 3 až 5 let. Z Českého Těšína František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Areál bývalých kasáren ve Frýdku Místku znovu zaplní fanoušci živé hudby. FM City Fest otevírá své brány a během víkendu nabídne koncerty známých českých i slovenských interpretů, festivalovou atmosféru a také bohatý doprovodný program. Organizátoři očekávají tisíce návštěvníků z celého regionu. První návštěvníci už jdou do areálu a dění na místě sleduje naše redaktorka Petra Pivková. Jsme živě ve spojení. Hezké odpoledne, Petro. Co návštěvníky čeká hned v úvodu festivalu?
2: Krásné odpoledne. No tak kromě toho nádherného počasí, které opravdu na festival vyšlo, tak si užijí dva dny plné hudby, zábavy a samozřejmě i spoustu doprovodného programu. Ono letos oznámili pořadatelé, že se FM City Fest koná na tomto místě naposledy, tak je to taková jakoby rozlučka s tímto místem, ale zatím se neví, kam se přesune příští rok. Ale je tady více stinných zón než obvykle. Je tady spoustu chilloutových zón, takže si lidé mohou i odpočinout. A samozřejmě program už začal a mohou se těšit dnes třeba ještě na koncert Janka Ledeckého, který začne v 6 hodin. Také vystoupí kapela Lucie nebo kapela No Name. No a takovým bonbonkem toho dnešního večera, ale až o půlnoci, bude paní Helena Vondráčková, která bude mít také program na FM City Festu, no a i zítra čeká lidi bohatý program. Otevře se ale areál už v 1 hodinu odpoledne a bude vlastně probíhat program až do 3 do rána, takže si myslím, že si všichni přijdou na své, ať už přijdou na ty zahraniční hosty anebo české interprety.
1: Z FM City Festu v areálu bývalých kasáren ve Frýdku Místku se nám přihlásila redaktorka Petra Pivková. Petro, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc, a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Právě dnes začínají Budišovské letnice, i o tom budeme hovořit v rámci zpravodajského přehledu Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Jde o festival, jehož tradice se v Budišově nad Budišovkou začala psát v roce 1958. Po dlouhé přestávce festival znovu oživil v roce 2011 za podpory přátel dnešní prezident festivalu Josef Poljak. A mluvil s ním kolega Vladimír Šmehlík.
1: Na jak dlouho byly vlastně tradice těch budišovských letnic přerušena? Jak moc se vlastně změnily v průběhu let?
2: Tak poslední historický ročník byl vlastně v roce 88, takže rok před revolucí, a dlouhých 23 let se nedělo nic, takže až do roku 2011, kdy jsme tuto tradici obnovili, tak byla pauza.
1: Jak se teda změnily ty letnice v průběhu let?
2: Myslím si, že dneska je to seriózní moderní akce. Největší škodou teda je změna místa konání. Bývalý areál v lesoparku byl bohužel zdevastovaný a zlikvidovaný, takže dneska to probíhá v areálu autokempu v Budišově, ale to prostředí je úžasné. Pokud jde počasí tak jako dnes, tak ta akce má svoje kouzlo.
1: Na jaký hudební program lákáte návštěvníky letošního ročníku?
2: Dneska třeba Anaka nebo Charlotte, zítra potom máme Krucipisk, kapelu Futurum legendární, anebo Pamrevit.
1: Vy vlastně tradičně na festivalu dáváte prostor i řezbářům, bude tomu tak i letos?
2: Ano, od začátku, když jsme obnovili tu akci, hledali jsme nějaký doplněk nebo akci, která by zpestřila tento festival, a od začátku pořádáme v sobotu soutěž řezbářskou o zlatou lípu. Řezbáři dostanou časový limit zhruba 8 hodin a z kmene tvoří sochu. Ty sochy potom jsou k vidění v autokempu další léta, takže návštěvníci můžou pozorovat i díla z minulých ročníků. Letos tomu nebude jinak.
1: Tak to byl Josef Poljak, prezident festivalu Budišovské letnice.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Naším pondělním hostem bude herec Ondřej Brett. Z ostravského divadla Petra Bezruče odchází po 15 letech do Klicperova divadla v Hradci Králové. Proč a jak k tomu přispěl humanitární výjezd na Ukrajinu? O tom povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, zpravodajský přehled Den v kraji. Připravena je také předpověď počasí. U telefonu je Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Marie, jak to právě teď vypadá s počasím?
1: Aktuálně je slunečno, jenom na opasku je teď trošičku zvětšená oblačnost z rozpadnuvších se přeháněk. Teploty se aktuálně pohybují stále dost vysoko, mezi 28 až 31 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A jaký je výhled s počasím na pozdější odpoledne a pak noc i zítřek?
1: Tak veškerá oblačnost, která ještě je, tak už se zcela rozpadne, takže noc bude jasná nebo polojasná. Přechodně nás můžou ovlivnit pásmo přeháněk a bouře, které aktuálně postupuje přes Polsko, takže na pohraničí v rámci česko-polského pohraničí se v průběhu noci může objevit opět většina oblačnost nebo nějaká slabší přeháněka a bouřka, ale ta pravděpodobnost je relativně malá. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat v noci i nadále slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra potom začneme slunečnou oblohou, v průběhu dne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, odpoledne a večer se můžou vyskytnout lokální přeháňky nebo bouřky, které mohou být výjimečně někde v jeseníkách i trošičku silnější. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni Celsia a na horách mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: A ať máme kompletní víkend a vlastně i výhled na nový týden, tak jak by mělo být v neděli a v pondělí?
1: Neděle bude podobná sobotě, začneme jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne oblačnosti trošku přibyde, lokálně se opět budou vyskytovat přeháňky nebo bouřky, které mohou být výjimečně i silné. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 28 až 32 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu s tím, že v bouřkách přechodně zesílí. I pondělí bude podobné, byť nebude až tak horké, obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne očekáváme přechodně až oblačno a výjimečně se mohou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty opět klesnou v úvozovkách na 20 až 16 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Informace o počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a co pro vás chystáme v zítřejším vysílání? Mimo jiné pozveme do Paskova na Frýdeckom Místecku. Tamní chovatelé o tomto víkendu zvou do areálu v Místecké ulici na tradiční výstavu domácího užitkového zvířectva. Zjišťujeme také, jak je tomu s obsazeností hotelů a penzionů v Jeseníkách, oblíbené letní turistické destinaci. Zájem o prázdninové pobyty je letos podle některých tamních provozovatelů vyšší než loni. No a ještě se zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava podíváme i do Bílovce na Novojičínsku. Slaví tam svůj svátek. Na Slezském náměstí pořádají Den města, který nabídne koncerty, vystoupení místních spolků, zábavu pro děti i setkání obyvatel a návštěvníků z celého regionu. Poslouchejte dál Český rozhlas Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele. Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policie pátrá po primátorovi Karviné Wolfovi, je obviněný v korupční kauze. V čele nejsilnějšího odborového svazu KOVO zůstává dál Roman Ďurčo. Ostravští studenti postavili vylepšenou formuli. Zítra bude slunečno s teplotami až 33 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobrý podvečer. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Upozornila na to Česká televize. Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Podle policie se podílel na ovlivňování fotbalových zápasů. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. V únoru ukončil členství v sociální demokracii, nestotožňoval se prý se směřováním strany. Ode dneška jezdí v Moravskoslezským krajem 14 nových sanitek. Auta mají nově ve výbavě speciální hydraulická nosítka, která usnadní práci záchranářům. Pacienty už totiž nebudou muset sami zvedat do vozidla. Nová auta stála skoro 71 milionů korun. Některá mají náhon na dvě, jiná na čtyři kola, podle terénu, ve kterém se budou pohybovat. Jedno vozidlo má speciální větší nástavbu, říká ředitel krajské záchranky David Holeš.
2: My dneska převážíme i pacienty třeba na umělém oběhu, kteří mají zajištěnou srdeční podporu, tam těch přístrojů je potřeba víc, tak jsou i speciální vozidla, které jsou určené pro lepší manipulaci s pacientem ve větším prostoru.
1: Nejsilnější odborový svaz KOVO povede dál jeho dosavadní předák Roman Ďurčo. Dnes ho na sjezdu v Praze do funkce znovu zvolili odboráři a odborářky. Předsedou bude Ďurčo na dalších 5 let. Řekl, že jednou z priorit svazu teď je posílit členskou základnu. Místo předsedy odboru se pak stali Rudolf Procházka a Josef Polášek. Svaz KOVO je v Česku nejpočetnější, je v něm 65 tisíc odborářů. Novou závodní formulí se pyšní studenti Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity. Monopost Vector D10 Evo bude technickou univerzitu reprezentovat na mezinárodních soutěžích, do kterých je zapojených zhruba 800 vysokých škol z celého světa. Nová formule má třeba sníženou hmotnost a řadu dalších vylepšení, říká student strojní fakulty Dominik Motika.
3: V rámci této nové formule tak se změnily pravidla, a to se týkají právě aerodynamických prvků. A dále potom se také zaměřili na spolehlivost, a to můžeme říct třeba výrobní systémy elektroniky celého auta.
0: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno s teplotami mezi 19 až 16 stupni. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti. Odpoledne a večer v jeseníkách s možností lokální přehánky nebo bouřky. I silné s přívalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 30 až 33, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě začala uzavírka silnice číslo 56 ulice Cindrovy. Kvůli havarijní opravě vozovky bude uzavřena do nedělního večera. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezký podvečer, přejeme 4 minuty po 18. hodině ze studia Českého rozhlasu Ostrava. No a hned po zprávách začíná Ostravská rozhlasová rodinka. Máme připraveny vaše vzkazy, které jste poslali do redakce. Rádi je vyřídíme, přidáme i písničky, o které jste si napsali. A kromě toho pro vás připravujeme také ostravské folklorní kalendárium. Začne o 6:30. Dnes připomeneme osobnosti třeba Zuzany Ronk a Lubomíra Málka. Přiblížíme Den otců, také letní slunovrat a pozveme například na Mezinárodní folklorní festival do Flíčku Místku nebo festival Poodří Františka Líska, také na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Bude toho rozhodně více. Pořad připravila slovem bude provázek Zdeněk Toffel a Pavel Janošec přeje hezký poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: První přání v ostravské rozhlasové rodince budeme posílat tatínkovi od paní Ivony Cělecké. Zahrajte písničku mému taťkovi Zdeňkovi z Ostravy Radvanic k významnému jubileu, k jeho 75. narozeninám a pošlete písničku od Jaromíra Majera Hospůdko známá. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, štěstí a úsměv na rtech, podepsána dcera Ivona s pravnučkou Leontínkou.
2: Když po střechách

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A připravený je další vzkaz, a to pro členku městského klubu seniorů Karviná Ráj v Aleji, konkrétně pro paní Hedviku Kýnovou, která právě dnes slaví své narozeniny. Milá paní Hedviko, jenom a jenom to nejlepší, stále zdraví, spokojenost a také hodně dobrých lidí kolem. Za všechny jsou podepsáni členové městského klubu seniorů Karviná Ráj v Aleji a my přidáváme písničky od Jošky Černého.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A do ostravské rozhlasové rodinky můžete také telefonovat na číslo 596 11 22 66. A u telefonu je pan Leoš. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady je Leoš ze Zábřehu a chtěl bych taky opoženě popřát včera zeťakovi Milanovi a samozřejmě hodně zdraví, štěstí, pohody v práci, že? No a lásky taky ještě je mladý, takže musíte lásky užít. No a tak bych někomu přál tu písničku, co jsem vybral. No a...
1: A my vám k vašemu svátku, vám oběma, jak Milanovi, tak vám, pane Leoši, přejeme jenom to nejlepší. Hlavně, ať se vás drží zdraví. To je důležité.
2: Ano, moc děkujeme.
1: Děkujeme a posíláme písničku od Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš. Mějte se krásně a zase někdy se budeme těšit na slyšenou.
2: Ano, někdy zavoláme zase.
1: No, budeme rádi. Mějte se krásně.
2: Taky.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

Pěkný předletní podvečer vám přejí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes mají svátek Leoš a Leo. Blahopřejeme všem nositelům těchto křestních jmén. Dříve, než si řekneme pár slov k Leošům, nabízíme první pozvánku, a to do Staré Vsi nad Ondřenicí, na 21. festival Poodří Františka Líska. Právě před malou chvílí začal na nádvoří staroveského zámku pořad Folklorní večer na zámku. Vystupuje zde lažský soubor písně a tancu Ondřenica ze Staré Vsi nad Ondřenicí, cymbálová muzika Ondřenica, soubor Hlubina z Ostravy a soubor La Danza de Tierra z Peru, host Mezinárodního folklorního festivalu s Frýdku Místku. O festivalu bude ještě řeč. Mužské křestní jméno Leoš pochází z řečtiny nebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova Leo, tedy lev. Druhý výklad jméno Leoš odvozuje z německých jmén Leopold nebo Leonard. Dle jména Leopold se vykládá jako smělý, statečný. Leute znamená lidé, bald, smělý nebo rychlý. Dle jména Leonard by pak překlad zněl silný jako lev. Leve je lev a hard silný. Ženským protižkem jména je Leona. Významní nositelé jména jsou například hudební skladatel, hukvaldský rodák Leoš Janáček, sochař Leoš Kubíček, herec Leoš Suchařípa, dirigent a hudební pedagog Leoš Svárovský, lékař a vysokoškolský pedagog Leoš Středa, též autor odborných knih o zdravé výživě a estetické medicíně. Dál vynikající muzikant a skladatel Leoš Kuplík, rodák z Dobré u Frýdku Místku, nebo zpívající moderátor Leoš Mareš. Z žánru folklorismu to jsou například romský zpěvák Leon Gyňa, slovácký zpěvák Leopold Morávek nebo severomoravský zpěvák Leoš Sekanina. Poslechněme si zpěváka Leona Gyňu v písni Čóre Róma, tedy Chudí cikáni. Nahrávce z našeho studia S1 z roku 1996 hrají opavští Gyňovci.

Všem Leošům a Leům k svátku i našim posluchačům zpíval Leon Giňa. Hráli opavští Giňovci. Dnes má narozeniny profesorka Zuzana Ronk, rozená Žváčková, původem z Karviné. V současnosti působí Zuzana Ronk, mimo jiné též členka Evropského kulturního parlamentu ve Štýrsku, v Gracu, tedy v jižním Rakousku, jako sbormistrině a umělecká vedoucí souboru Musica Congratia. Zpěváci a muzikanti Musica Congratia loni v prosinci úspěšně vystoupili v rámci Mezinárodního festivalu souznění a v našem studiu S1 navíc natočili pro Český rozhlas velice cenné snímky, které se vysílají například na stanici Vltava, ale i na Rakouských vlnách. Další pozvánka je na 29. Mezinárodní folklorní festival Frýdek Místek 2026, který probíhá ve dnech 16. až 21. června na více místech Moravskoslezského kraje. Vedle domácích souborů Ostravičky, Ondrášku, Ostravice, Malé Ostravice, dvou muzik ze základní umělecké školy Frýdek Místek, které vedou Karel Skotnice a Přemysl Vedlík, to jsou Malý Ševčík z Ostravy, Chodský soubor Marákov a Javorník z Brna. Ze zahraničí pak soubory La Danza de Tierras z Peru, Mangist Bilisi, tedy z Gruzie, Vdochnovení z Kazachstánu, Váh z Půchova ze Slovenska, soubor Kut Petar Peradovič z Chorvatska a ještě přidám domácí oblíbený orchestr Šuba Duba Band z Frýdku Místku. Koncerty i dnes večer probíhají především na náměstí v Místku. Zítřek bude programově velice nabitý už od rána a v neděli 21. června si nenechte ujít závěrečný galakoncert, který začne v 15 hodin na nové scéně Vlast ve Frýdku Místku. Prezidentkou festivalu je folkloristka vedoucí souboru Ostravička, neunavná organizátorka Radana Polachová, která se svým skvělým týmem nabízí pestrý program. Doporučuje nalistovat webové stránky www.folklornifestivalfm.cz. Hudební pozvánce na Mezinárodní folklorní festival Frýdek Místek 2026 si poslechneme živou ukázku části tanečního pásma z Peru od muzikantů souboru La Danza de Tierras z Peru. Festivaloví diváci se mohou těšit na takzvaný tanec nůžek, což je rituální tanec pocházející z oblasti Changa v peruánských Andách. Roku 2010 byl UNESCO uznán jako nehmotné kulturní dědictví lidstva. Vyznačuje se akrobatickým soubojem mezi tanečníky, kteří pohybují kovovými čepelemi, nůžkami, v rytmu hously a harfy, čímž vyjadřují magické spojení s duchy přírody.

Tolik doznívající housle a harfa muzikantů ze souboru La Danza de Tierra z Peru, hosta Mezinárodního folklorního festivalu ve Frýdku-Místku a dnes večer i ve Staré Vsi nad Ondřejnicí festivalu Poodří Františka Líska. Dalším zajímavým zahraničním hostem festivalu je soubor Kut Petar Preradovič z města Durdevac z Chorvatska. V jejich podání uvidí diváci řadu místních tanců a uslyší sedmičlennou kapelu tamburášského stylu. A tady máme ukázku z živého vystoupení souboru Kut Petar Preradovič z Chorvatska. Směs podravských písní a tanců. Mimochodem jeho ženský vokální sbor Durdevčice, který za okamžik uslyšíme, získal v roce 2023 hudební cenu Porin za nejlepší album lidové hudby v Chorvatské republice.

Tolik zpěváci, muzikanti, ale i tanečníci souboru Kut Petar Prevedovič z Chorvatska, hosté letošního 29. mezinárodního folklorního festivalu Frídek Místek 2026. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. U studiového mikrofonu je stále Zdeněk Tofel. Další pozvánka je na 24. ročník Beskydské heligonky do obce Ostravice. Zítra v sobotu 20. června můžete vidět a slyšet současné výkony hráčů na heligonku od nás, ale i ze Slovenska, které bude vedle diváků sledovat odborná porota. Soutěžní Beskydská heligonka začne zítra ve 12 hodin v pravé poledne v areálu Beskydského pivovárku v Ostravici. Pozítří v neděli 21. června bude svátek Den otců. Slaví se nejenom u nás třetí neděli v červnu. V České republice se tento svátek slaví dosud jen ojediněle, ale akce k oslavě otců mají vzrůstající tendenci. A v neděli 21. června bude letní slunovrat, první letní den. Astronomické léto nastane dopoledne v 10 hodin 24 minut. Bude nejdelší den 16 hodin a 20 minut a nejkratší noc bude trvat 7 hodin a 40 minut. Pak se dny začnou zkracovat. Léto končí podzimní rovnodenností letos 23. září a v 8 hodin ráno okamžikem, kdy slunce vstoupí do znamení Vach, nastane astronomický podzim. Letní slunovrat byl v dávných dobách nazýván Sabbat Litán nebo Alban Heruin. S příchodem křesťanství získal pojmenování Svatojánská noc, protože je spojen s oslavami narození Jana Křtitele 24. června. Letní slunovrat má mnoho názvů. Jedno mají společné. Nehledě na náboženství je tato noc tajemná a v myslích našich předků je jí přisuzována čarovná moc. Kultury po celém světě odpradávna oslavují tento den hostinami, písněmi, zapalováním ohně. Slunce, příroda a lidé jsou na vrcholu svých sil. Důležitý byl sběr léčivých bylin, které mají největší účinky. Svatojánský kořen, verbena, levandule, šalvěj, rozmarín, tymián, bazalka a další. Lidé věřili, že v tyto dny lze prohlédnout do budoucnosti a že se otevírají cesty k pokladům. Obydlí se zdobila letními květinami nebo větvičkami, aby si jeho obyvatelé přivolali hojnost a zajistili ochranu. Poslechněme si v úpravě Jana Rokity seniora Tanec slunovratu. Hraje cimbálová muzika Technik.

Po tanci slunovratu v podání ostravské cymbalové muziky Technik hrající s primášem Mirkem Lostou nabízíme pár slov ke svatojánskému svátku od etnografky doktorky Anny Hrčkové. Cituji. 24. červen, připomínající též narození svatého Jana Křtitele, má v lidovém prostředí neobyčejný význam ve spojení s letním slunovratem. Jak praví pořekadlo, na svatého Jána otevírá se létu brána a noc nebývá žádná. Ke svatojánské noci si ještě na počátku 20. století vázalo mnoho obyčejů a magických praktik. Podle lidové víry měly byliny léčivou i ochranou moc. Proto děvčata sbírala milodějné kvítí na přičarování lásky a na pletení věnečků. Dobytek byl okuřován proti škodění čarodějnic. Ohně, kterým se přikládala očistná moc, plály na návrších a jejich přeskakováním si chlapci dokazovali odvahu a mrštnost. Prestižní dopad mělo i soutěžení v házení smolných metel do výšky. Ohořelé zbytky byly následujícího dne zastrkovány do zelí a lnu kvůli zvýšení úrody. Přestože byl svatý Jan Křtitel v lidovém prostředí v úctě a oblibě, v písni z Kopřivnice šla děvečka do háječka, žádá děvče malíře, aby nemaloval světcovu podobiznu, ale obrazek jejího galána. Poslechněme si zpěvačku Šárku Gánkovou a cymbalovou muziku Valašský vojvoda s primášem Honzou Šošolou.

K nadcházejícímu svátku všech Janů, který bude ve středu 24. června, zpívala Šárka Kahánková, hrála cymbálová muzika Valašský vojvoda s primášem Honzou Šošolou. V neděli 21. června si připomeneme nedožité 81. Lubomíra Málka, primáše, zpěváka, upravovatele, kapelníka cymbálové muziky Olšava z Uherského Brodu. Luboš Málek se narodil 21. června 1945. Do muzikantského nebe nad Uherský Brod odešel 30. října roku 2021. A příští čtvrtek, 25. června, začne už 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Budeme se mu věnovat také v příštím kalendáriu. Kompletní program si už můžete nahledat nyní na webu www.festivalstráznice.cz. Ve vzpomínce na už zmíněného Lubomíra Málka si poslechneme Brodské sadlské, které Luboš natočil co by zpěvák i primáš se svou cymbalovou muzikou Olšava z Uherského Brodu a se svými dcerami, výbornými zpěvačkami Jitkou Novotnou a Taťánou Raskovcovou. Klidný, už pomalu letní podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslast.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika podle premiéra Andreje Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. V Jihomoravském kraji od podzimu vznikne nový institut na podporu duševního zdraví. A počasí zítra slunečno, později hlavně v Čechách, místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Premiér Andrej Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu v příštím roce.
3: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
2: V České republice dnes padaly teplotní rekordy zhruba na desetině stanic, které měří více než 30 let, upřesnil to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji, a to 36 stupňů, dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní hodnoty měly například také v Domažlicích nebo v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Vedro bude také zítra, hlavně na jižní Moravě a v severní polovině Čech mohou teploty často překračovat 34 stupňů Celsia. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální a krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických problémů. Institut má hlavně pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu. Upřesní Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
4: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
1: Sport.
2: Fotbalovou pražskou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý golman přichází z anglického West Hamu, naposledy ale působil na hostování v týmu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 až 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně až zataženo. A postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 31 až 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, bude v bouřkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno stále ještě počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice. Táhne se z 15. kilometru stále asi 20 až 30 minut do omezení na mostě u Šmejkalky na kilometru 24. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
5: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
6: Mám to stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
5: Dobrý den a valí na mě oči paní doktorka nikoliv, že by jem žourala.
6: No, ale trošku jsem světloplacha, jo. Protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
5: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme právě dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: My vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést bez zdravotních problémů.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
0: znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Veselé a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači a našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Prifokální nitrooční čočky v očích mám. S radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě svými jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme v oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo
0: dobré. Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka, čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání.
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete
3: dobrá,
0: si to?
3: Dobrá
0: jako
3: otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát si brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak honem rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to, kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cejdnolová, Patrik Rozehnal ve studiu Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz, co jsme tam tedy našli, paní doktorko?
1: Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním, samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: ano,
1: a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsíci jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný, rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji.
0: Jakou mám barvu, paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám, tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativního pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal.
1: Jasně.
2: A navíc ještě občas se mě dělá cystoidní makulární edem na sítnici.
1: Ano.
2: Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mě řekli, že existují nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: pod vám děkuji za odpověď.
1: Ano,
2: odpověd.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano.
1: Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentozní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže
2: už mám
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano. Chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo. Vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, abys mě to nespecifikoval, tak já vlastně
1: jo.
2: Nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě
1: Dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Už mimo.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila Uherské Hradiště. Prosím vás pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6 dioptrií.
1: A zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně
1: Promiňte.
3: Vidím, se mě to rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit snad. A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Snad jsem

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové, kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedej zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano,
2: no,
1: ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: ne, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studenej obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Hele, ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helece, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat
3: ano,
2: jako celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad
2: Dobré.
3: Na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla. A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňují ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to
2: ale
0: takhle nějak změnit, intenzivnit? Třeba
2: no může,
0: věkem?
2: No, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
0: Je to nepříjemné,
2: no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světelách, jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko.
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože

0: Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
1: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
0: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
1: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
0: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
1: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný.

0: takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Do České republiky dorazí o víkendu bouřky, mohou být velmi silné. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Na jižní Moravě začíná samozběr česneku a počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v oblasti Čech místy přehánky i bouřky, maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V části České republiky se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevovat silné bouřky. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, také kroupy a vítr. Upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
2: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
1: Kvůli velké vlhkosti bude v České republice zároveň hodně dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině České republiky měly přesáhnout 31 stupňů Celsia, někde i 34 stupňů. Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom, informuje o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili více než 45 kg látky. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od Ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v České republice takovou licenci 100 firem a podnikatelů.
3: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Na jižní Moravě začíná sezona samozběru česneku. Už zítra se mohou zájemci vydat například na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá také další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí maximálně na 2 týdny samozběru.
4: Úroda bude určitě slabší o něco, protože bylo strašné sucho na jaře u nás. Během 2-3 měsíců, tak tady u nás padlo jenom nějakých 24 mm dohromady. I když jsme potom začali zalívat, tak to prostě bylo pozdě a mělo to na to docela velký vliv, ale jakože kvalita bude dobrá. Sport.
1: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály také ve svém třetím zápase. Po porážkách s Itálií a Spojenými státy podlehly 0-3 na sety také Japonsko. Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti výběru Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 16 stupni a zítra přes den slunečno a velmi teplo. Má být jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, postupně místy, hlavně v oblasti Čech, přehánky nebo bouřky i silné. Maxima mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, v bouřkách ale může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 opatrně nedaleko Olomouce ve směru do Ostravy za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje odstavný pruh. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Sugestivní melodie, kterou v roce 1968 přivedla na desky a zejména do slavného filmu Easy Rider, bluesrocková parta Fraternity of Men pod názvem Don't Bogart Me. Do češtiny ji suverénně transformoval Vladimír Poštulka a Pavel Bobek podle něj poslušně zpíval Pojď stoupat jak dým. Premiérově na svém prvním novinkovém albu, které se po 47 letech vrátilo mezi letošní novinky. O rok později se v texaském Houstonu narodila Sunny Michaela Sweeneyová a s letošní reprízou Pavlova alba nabídla kolekci Married Alone.

Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Married Alone, úvodní Svaž mě, Tie Me Up a pak s písničkou věnovanou tulákům letmé zastavení v první kolekci plzeňské party Čáry Máry. Docela nedávno se mezi letošními novinkami objevilo její druhé album. Jmenuje se O kus dál a s Janou Hlaváčkovou tady najdete i poetickou Sněží.

Roxany Svínejová a detailní meditace na téma, jak by to bylo snadné, kdyby loučení bylo stejně lehké jako uvítání. Easy as hello, stu písniček, které vložila do sestavy svého v pořadí pátého alba Married Alone.

Dnes už dobře zakódovaný PF Band Petra Fremera a z jeho nejnovějšího v pořadí už třetího alba Dobrý lidi u sebe mám, které vyšlo před pár týdny, Zítra zamává nám den. A ještě jednou do zbrusunové kolekce O kus dál, kterou čerstvě nabízí Filip Čenda Kratochvíl, houslista Jindřich Zbyšek Obst, basketaristka Kristýna Vrbová, Jana Hlaváčková a Jan Hans Sochor, tedy současné plzeňské čáry Máry a nahrávka V cíli.

Wasting on You, další zastavení 12-dílné sestavě čerstvého alba zanedlouho 46-leté absolventky fakulty Public Relations Západotexaské univerzity Sunny Michaely Sweeneyové, která sice diplom získala, ale zatím jej na své životní cestě nikdy nevyužila. Její čerstvé album Married Alone je zatím jejím nejsilnějším pokusem proniknout mezi současnou elitu.

0: Petry Dostavník, Mirka Černého.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, pár už se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a s krenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ní.

0: bez svátku.
1: Pavel Bobek a z letošní reprízy jeho 12-dílného alba Vetně dál cestová, které vyšlo v roce 1975 výhradně na vinylu, Muž na konci světa a pak Lamentace je víc všedních dnů než svátků, jako doplňky do celkového počtu 21 snímků čerstvé edice. A ještě jednou do Houstonu za Sunny Sweeneyovou a písničkou Odchod je mé druhé jméno, Leaving is my middle name.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím. Tady nás vzal dýzlák s uhlím a já se svou

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

Klasika Krise Kristoffersona Me and Bobby McGee, proměněná textem Vladimíra Poštulky Na chvíle, kdy se byl s ní. Tak, jak jej kdysi dávno naspíval Pavel Bobek se skupinou Shut Up Františka Ringo Čecha, s níž po odchodu country beatu Jiřího Brabce pravidelně válčil v pořadech Jirky Grossmana a Slávy Šimka na scéně divadla Semafor. Stejně jako celé album Veď mě dál cesto má, a tedy i stále prapodivně svěží Nedělní ráno. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a sladkou dobrou noc.

když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven,

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi, hrozí mu vazba. V Praze začala stavba druhé části metra na lince D. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v Čechách místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká kolem 33 stupňů.

0: Stupňovou. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná ovlivňovat s pomocí úplatků výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu řekl, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
1: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
0: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policistů kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Jan Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. V Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění více než 2,5 roku. Dělníci zhruba za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou celkové náklady více než 30 miliard korun.
2: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku. A to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
0: Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé půlce roku 2032. Ve Vysokém nad Jizerou dnes začala letní výstava betlémů. Výběr z více než 25-leté sbírky uvidí návštěvníci v chaloupce pod kopcem. Sbírka má zhruba 500 betlémů. Kromě českých jsou v ní také betlémy například z Afriky, Jižní Ameriky nebo Polska. Na nejzajímavější rodinný betlém, který vznikl za druhé světové války, vzpomíná sběratel Ivan Tišnovský.
3: Pochází z Valašska, byl vyrobený v Praze. Zajímavý je na tom to, že právě s tím betlémem jsem setkal poprvé v roce 1940. O Vánocích, kdy končila válka.
0: Vzpomínková výstava betlémů potrvá ve Vysokém nad Jizerou do 6. července. Sport. Celkem 3 české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bouzková a Karolína Plíšková, které teď čeká vzájemný boj o finále. V Berlíně postoupila mezi poslední 4 hráčky Linda Nosková. Nikola Bartuňková naopak vypadla po velké třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice jasno až polojasno. Ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 a 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně může být i zataženo. Postupně místy, zejména v Čechách, přeháňky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu. V bouřkách ale může přechodně zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Se za Řevničovem na 41. kilometru srazilo osobní vozidlo s nákladním. Pravý pruh je tam zavřený, levým projedete bez komplikací. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tady to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí, nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravursty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohudík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohudíky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... No ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je... Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu a ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech, z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrýváš.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. Učirůvku dvakrát vyhořil jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítelku Střepka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízely jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budíš, ale dnes. Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznený. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
3: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně.
4: A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla.
3: Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do vikárky, no kam si vzpomněl?
4: Já si byla pomyslela, že tady teď takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale vrátci ho, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá, asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju, Hubáčka.
5: Dobrý den, pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček, jsem rád, že jste přišel, to je prosím paní Kovářová.
5: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmas to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
3: To se tedy hrozně mýlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodnej, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte, já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla, v tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel. Hmm?
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: No, to se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodálka. Ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete řec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá, na to štěj, jde. S tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
3: No počkejte, vy se do toho laskavě nepleťte, jo.
5: Jak to mluvíte s panem notářem?
3: Tak co, si tady prosím, naše. Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
3: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
3: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy měla si sotva.
5: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
3: Okamžik.
5: Můžu. Prosím, ne,
3: to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčil sledovat.
5: Prosím, to znamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
3: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
6: 200? Ne. Drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
7: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
7: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
7: Aha, no přibyly úroky, že?
6: Ano,
2: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly, a nakonec pozbyli ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
7: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
7: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
7: Vy mě mluvíte z duše.
3: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
7: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
7: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akulární ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
7: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
7: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu.

dávno musil odevzdat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: na mě záleží. Už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
4: ano,
3: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od hloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a hloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesťák, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
4: ano,
3: že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milionu korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: to okno, to
3: pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: jo, tak to myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédia ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
4: Dogy.
3: Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Zlegrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se na domů smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel.
4: Yeah.
3: takovou hypotézu jako detektiv a pana vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, bůž tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bůžců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma ano. Dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa si je nadšený a nebo prostě rozuřený. Poznám.
4: No tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... do huby, takhle, teď asi mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
4: Jo.
3: A teď bába od stolu přes vejde pozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já tak tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
4: Ano,
3: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka... mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat, pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe, ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Jsem to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle dí druhu, blbče se víc. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
4: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějak, víš, tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně, kdyby najednou on vylečel, vypřed a už jsme byli oba pod prejtem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přesně hodina před půlnocí posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun v pražském studiu na technickém pracovišti Petr Kubala. Začínáme 2 hodiny pravidelného povídání na dané téma. A to téma, které je dneska, to jste si zvolili vy sami. Takže blahopři, došlo i na vás. Bude to o lidskosti. A co pak, že by vás trápila lidskost všeobecně? Že by bylo málo a nebo moc? Pojďte mi sami odpovědět, co se odehrává ve vaší hlavě. O lidskosti dnes ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že s veškerou péčí a lidskostí jim vlastní všechny písničky jsou vlastně na dané téma. Správně, a předpokládám, že písničky, které dnes byly vybrané,

0: Pomohl vám někdy úplně cizí člověk, nebo zažili jste situaci, kdy se někdo zachoval nečekaně krásně, nebo naopak chvíli, kdy vám nikdo nepomohl? A co vy? Zastali jste se někdy někoho? Věříte ještě lidem? Ten dnešní svět je bezohlednější než dřív, nebo máte proto jiné konstatování? Co lidskost? Pamatujete si na lidskost, na kterou nejde zapomenout v žádném případě, ani i kdyby se stalo cokoliv? O lidskosti, o té vlastnosti, o které se hodně říká, že jsme ji postráceli v posledních letech, protože povětšinou se říká, no jo, ten si hrabe na svém písečku, tak jak to vnímáte vy? Samozřejmě Praha není všechno. Budu rád, když se zapojí všichni. Dneska se asi úplně nehodíme konstatování Praha nekouše, takže dnes z Moravy. Příjemný večer a je to na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Jenom chtěl bych vás upozornit, není to tak dávno a vlastně se tím vůbec netajím. Vím, že nejsem úplně nejideálnější, nejčestnější člověk, ale na druhou stranu od jisté doby praktikuji jednu věc každý den a už několik let a vyplácí se. Jeden dobrý skutek denně. A co vy?

Iva napsala a odstartovala dnešní vysílání Noční linky společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Velmi stručně, krásné téma. No ano, ne, že bych byl tak samolibý, ale vybrali jste ho vy sami. Kdybyste rádi připojili i svůj příběh na to dnešní téma, na které jste se opravdu těšili, a to docela dost velkém počtu, protože těch předem schválených příspěvků nebo odeslaných příspěvků od vás tady mám asi nejvíc za poslední dobu, tak vám za to předem děkuji. Pro vás, kdo voláte, tak samozřejmě bude to příjemnější, bude to ličtější, bude to online, jak se dneska říká, ale kdo se na to necítíte, i písmenka beru. Takže linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. No a ještě jednou připomínám, kdo případně si otevřel třeba večer brambůrky a chroupe a neví, tak prosím o lidskosti. Jste ličtí, anebo máte své srdce z kamene? A ne, to je moje. Co je moje, to je tvoje. A ten druhý to říká, co je moje, to je moje. Prosím pěkně, jak to máte vy? Jak vnímáte lidskost všeobecně v naší společnosti? Budu rád, když zavoláte, napíšete a odstartujete dnešní vysílání. Tak kdo? Inka napsala, dobrý den, pane Honzo, mně se stalo něco úžasného v červenci 2017, kdy jsem se vypravila do restaurace U Letců na koncert Hoptropu a v peněžence 300 korun. Nenosím moc hotovost, domnívala jsem se, že zaplatím vstupenku kartou, když mě samozřejmě paní začala odbavovat, když na mě přišla řada. Zjistila jsem, že vstupenka stojí víc, než mám hotově, kartou nelze platit. Po chvíli tápání, co s tím, za mnou se ozvalo, kupuji dvě vstupenky a doplatím 100 za tu paní. Když jsem se zeptala, proč to ten mladík udělal, řekli mi, protože Bambino byl můj kamarád, což byl můj syn. Mladíka jsem od toho dne nebo do toho dne neznala a byla jsem mile překvapená. Samozřejmě jsem se rozbrečela, když dorazila kamarádka, vypůjčila jsem si a tak dále, vrátím. Dotyčný mladík si ji nevzal. Vím, jak se dotyčný jmenuje, ale zda souhlasil s uveřejněním jména, to nedokážu odhadnout. Jinak já sama jsem pomáhala v první vlně koronaviru, šítím roušek a když se někdo zeptal, co za to, tak jsem řekla pouze, pokud máš doma tkaloune nebo gumu, protože toho jsem doma neměla dostatek. Látky jsem měla dost a hamba by mě fackovala roušky prodávat. Přeji vám, posluchačům, hezký víkend. Inka.

0: Posloucháte Český rozhlas, budete poslouchat i Ivetu, která už je ve vysílání, všechno přepojeno, všechno funguje, jak má. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, děkuji. Děkuji, pane Honzičku. Tady Ivetka Radíkov,
0: ano,
1: Olomouc.
0: Slyším
1: Olomouc
0: krásně.
1: Radíkov, ano. A
0: výborné,
1: já jsem zrovna dneska na to myslela normálně.
0: Na
1: jak
0: mě.
1: Jak jste říkal to téma, lidumilství, tak chci říct všem lidem světa, to je nádherná vlastnost, úžasná vlastnost, to je dar. To je prostě dar. Dar, miluj bližního svého, jako sebe samého. A já vám něco povím. Já jsem se zamilovala v Itálii, já jsem byla asi holka, mladá žena, 30 let. Já jsem dělala aerobik a kolo a takový. Tak jsem jela na aerobik do Itálie, Bivione, to bylo, Itálie. A no, a se smějete. A tam byl tak ten náš řidič, takový krásný chlap, ten se mě líbil. Já jsem ho zbalila normálně.
0: A
1: no, a my jsme pak opravdu jako spolu měli vztah, jsme spolu chodili a chtěli jsme se vzít. A teďka k tomu tématu lidumilství, jo, chtěli jsme se vzít a teď on mě řekl jednoho dne, jo, my jsme nějaký měsíce spolu jako žili, chodili, navštěvovali jsme se, jo, milovali jsme se a teď on jednoho dne řekl, víš, ta moje žena, on byl ještě ženatej, a ta moje žena stála na půdě, mě řekl, stála na půdě na nějakých schodkách a měla kolem krku provaz. Ježišmarja, že se chtěla, já mám pejsky tady doma, že se chtěla oběsit. A jak mě to řekl, jo, tak já jsem se té lásky vzdala, jsem ho milovala.
0: Rozumě. Takže čau bambínu
1: a
0: pak.
1: Lidumilství, jako, já jsem se té lásky vzdala, aby ta žena nezemřela. Tak je to lidumilství, je.
0: Jo? Asi ano, co mělo být, to se stalo.
1: Vzdala, ano, aby ta paní neumřela. Tak já
0: děkuju.
1: Děkuju.
0: Podrbat pejsky, děkuju za první příspěvek.
1: No, čekaj, někdo tam líce venku.
0: Tak rychle zkontrolovat, jestli to...
1: Zdraví všichni lidi, já jsem se vzdala.
0: Ano.
1: Velké lásky, aby ta paní neumřela.
0: Děkuju. Dobrou noc, neplakat. Umělé ve vysílání, i když to k tomu vlastně taky patří. A už jsme i měli několikrát téma, které se vlastně tomu dost přibližoval. A dokonce vlastně teď si uvědomuji, i chlapi nepláčou, ale slzy jsou povoleny. Ať to bude jakkoliv, prosím, klid, pohoda, úsměv, posílám obětí a je úplně jedno, jestli jste někde na samotě u lesa s pejskama, anebo jestli prožíváte v současné době třeba nějakou těžkou ztrátu někoho blízkého, protože to nevyprchá ze dne na den, to je jasný. Tak jsem rád, že můžu být v té vaší rodině a trochu alespoň pomoci vaší duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Protože lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a obyčejná, tak možná jste ani nezaznamenali, že se třeba projevujete nebo chováte se velmi lidsky. A je to tak dané, je to tak, teď se chce říct, přímo od Boha, nebo je to zkrátka vrozené, tím se člověk přece nenaučí. Prosím pěkně, o lidskosti je to dnes v našem vysílání. Nabízí se, jestli dokážete o lidskosti, ať už o té své vlastní, anebo o lidskosti někoho jiného, poreferovat do vysílání. Tak Anička z Miroslavy, halo, halo.
1: Krásný večer, pane Jane. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače. Já si myslím, že lidskost má v sobě každý, že už je to vrozená věc a že se projeví v takových těch vážných věcech života a nemusí mít člověk nad sebou svatozář, aby neprojevoval lidskost aspoň k něčemu a myslím si, že i nějaký ten špatný člověk, když přijde nějaká ta nehoda, takže svoji lidskost nějak projeví. Já musím říct, že jsme měli sousedy, bohužel už odešli, ale pan odešel daleko dřív než paní a jednoho dne žila sama, jednoho dne ji stihla mozková mrtvice a zůstala nepohyblivá a měla dva syny a ti byli oba v Americe. A ten jeden se teda vrátil, protože byl svobodný a aby se o svoji matku mohl starat. A protože jsme věděli, že žijí určitou dobu jenom ze maminčina důchodu a že trpěli nedostatkem, tak jsme se snažili jim pomáhat, takže jsme manžel, já jsem uvařila a jak pro nás, tak pro ně samozřejmě a víc jak půl roku, než si vyřídili takový ty dávky péče o svého blízkého a to, tak jsme nosili jim v sobotu a v neděli oběd, jo, pro oba. A takže si myslím, že a přitom třeba sousedé paní říkala, my bychom taky chtěli, kdybys k nám v košíku donesl oběd, říkali manželovi. Ale dcera, já když jsem to řekla dceři, tak dcera řekla, mamko, já jsem na vás hrdá, že projevujete takový soucit s lidmi, kteří prostě to potřebují. A myslím si, že kdybychom to potřebovali my a byli v nějaké nouzi, takže nám taky lidé pomůžou nebo sousedé. Takže člověk by neměl se nějak odvracet od těch lidí a nenaříkat, že má třeba špatné sousedy a to vždycky ti sousedé nemají taky náladu, že jo, se s náma pobavit nebo si povykládat a to, ale když by přišla nějaká nouze, tak by určitě pomohli. A snažíme se pomoct, třeba mám kamaráda, který je tělesně postižen, já jsem teda nevidomá, ale občas, možná to bude reklama, ale já myslím, že ne, chodím na ten server donio.cz, tam jsou takové příběhy, kde se můžete si přečíst příběh, kdo potřebuje pomoc a on tehdy zháněl nějaké peníze na nějaký cvičební stroj, tak jsme mu taky přispěli, když byla pohroma, tornádo na tom Hodonínsku a Břeclavsku tam, tak jsme pomohli, prostě snažíme se a myslím si, že už svým chováním, že člověk neubližuje druhým lidem ani zvířatům, tak tu svoji lidskost projevuje a myslím si, že tak to má nastaveno mnoho lidí. A musím říct, že ještě než jste řekl to, že se snažíte už několik roků udělat každý den dobrý skutek, za což vám děkuji, tak už jsem na to myslela hned ráno, když jsem si přečetla na webu, jaké je dnešní téma. Tak jsem si hned na vás vzpomněla, jak jste říkal, kdysi nevím, kdy to bylo, a že každý den se snažíte o dobrý skutek a že se vám to vyplácí.
0: No vyplácí. Vyplácí, protože já to tak aspoň vnímám, protože obyčejně nedělám věci, které mi nic nepřináší. A tady já nějak vnímám, že to má smysl. Moc děkuju. Ano. Moc děkuju za zavolání.
1: Mějte se taky moc hezký a všechny moc zdravím a přeju hezké léto, ať se vám
0: ano,
1: daří.
0: Ano, děkujeme.
1: Zvládneme všechno. Mějte se, naschle.
0: tom taková kravina, taková blbost, jeden dobrý skutek denně. A ono, když to nejde samo, a to ať už tím, že někomu pomůžete třeba se zorientovat v hromadné dopravě, nebo třeba pustíte někoho, jenom hloupá fronta, a přitom takového štěstí dokáže udělat, když někdo spěchá, to vidíte, nebo pomoct. Takových příběhů s lidskostí, které mám v hlavě, ani to vlastně nechci říkat do vysílání, ne proto, že bych se to styděl, ale že byste mě poslali rovnou do Dobřan, nebo tam, kde je nějaká psychiatrická klinika, protože to přece není normální, to nemůže člověk dělat, proč to děláš, dítě to třeba stojí peníze. A já vždycky tvrdím, že můžu investovat peníze do sebe větší či menší kraviny, ale pokud mě to přináší v nějaké míře něco, nějakou, já nechci říkat radost, ale něco, co mi stojí za to, no tak pak proč bych se toho vzdával, když je to ta v uvozovkách droga. Každopádně o lidskosti. Máte ji? Znáte i někoho, kdo třeba nemá až tak tu lidskost vyvinutou nebo postrádá ji, nemá žádnou empatii? Taky znám takové osoby, kteří nemají nebo postrádají empatii, a to vám je pak tak těžké pořízení.

0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak takové spojení se studiem v uvozovkách. Dneska je to takové studio venkovní, protože jsem si říkal, vzduch v noci lepší na Moravě než v Praze. Zkusíme to, jestli nám to půjde, kdyby náhodou to tady fouklo nebo se ozvala kočka, případně štěkající pes, tak se omlouvám, člověk, když je na vzduchu, má hned jinou hlavu, jiné myšlenky, tak zkusíme to proměnit ve skutečnost. Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, teda jestli s námi chce hovořit. Nehovoří, tak zkusíme další telefon. Prosím pěkně, až bude další připravený do vysílání, tak hned šepnout do ucha, ať můžu přivítat, jako třeba teď. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, dobrý
1: tady
0: večer.
1: Tady je posluchačka Irma z Plzně. Já bych vám chtěla říct případ dnešního dne.
0: Ano.
1: Já mám těžce nemocná manžela v nemocnici a dneska, kdy bylo 35 stupňů, jsem se vracela z domu a vyjdu z pavilonu ve vojenské nemocnice a teď nesu tašku a mám hůlku, protože jsem po mozkové mrtvici. Ale najednou mi osloví paní, která vyšla z druhého pavilonu a říká, jdete daleko, já vás svezu. Tak mi naložila do auta. No a přestože byli na druhém konci Plzně, na Slovanech, kdo to zná, a já ve Škrňanech, já chtěla odvést jenom jako k tramvaji. A ona mě odvezla až domů, přes celou Plzeň.
0: Tak to je ale tak krásný kousek.
1: No, já jsem byla tak ráda, protože nevím, v ten dnešním horku, kdy bylo skoro 35 stupňů, jak bych došla domů. Taky moc děkuju. Ani nevím, jak jsem ani za to nechtěla. A prostě odjela domů.
0: Cítila, že to tak má být, proto to udělala. Tak to se cení a to se jí sečte.
1: No, určitě.
0: Moc děkuju, tak jo, děkuju. Tak. Dobrou noc a do Plzně
1: dobrou
0: zdravím.
1: Děkuju přidáme pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou, přidáme i další příspěvky. Ano, mám je tady, už se na to dívám, třeba od Milana. Ahoj všem, drahý Honzo, líbí se mi, jak občas i ty máš chapší přispěvatele a ty jsi lidský, jdeš tou slušnou cestou, tak díky, tak tež vychováváš prostě vzor a nám se to také snažím s hodně štěstěny i lidem dobré vůle. Tak to přeje přispěvovatel ze srdce Milan. Milane, děkuju, zdravím taky. František napsal, dobrý večer. Každý den potkávám lidi, kteří mě pomáhají, když jdu třeba z obchodu, tak mě otevřou dveře. Samozřejmě jim poděkuji někdy třeba, když zavravorám, tak hnedka je někdo a pomůže. Já už pomáhám tím způsobem, že těm lidem dokážu hodně věcí zařídit. Mám dojem, že si lidi mezi sebou řeknou, no obraťte se na Františka, on vám pomůže nebo poradí. Za tu službu mě hodně lidí děkuje. Mně se zdá jako samozřejmost. Dělám to rád, bez nároku na nějakou odměnu. František, Františku, přece byste za to nechtěl koruny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a ať to neprotahujeme, přidáme další telefon. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Kdo je na druhé straně, odkud nám volá a kdo dal příkaz, vypni to?
3: Ano, už jsem to udělala. Hana, tak. České Budějovice.
0: Zdravím vás na jich Čech.
3: Děkuji, já taky. Já jsem chtěla jenom říct jednu věc. Já v podstatě jsem člověk, který myslím, že dělá dobré zkusy, nebo lépe řečeno, snažím se chovat ke všem lidem dobře a vlídně, ale tahle ta věc má i takovou druhou stránku. Asi znáte takové to pozdě nebo poříkadlo za dobrotu na zebrotu. Takže mi se třeba už moc krát stalo, ano, že jsem třeba udělala něco v dobrém, opravdu v nejlepší úmyslu A ono se tou sezlou potázalo a prostě to bylo úplně opačně, než jsem si myslela. A teďka ke příběhu, no případ by bylo hafo, ale já vám řeknu jenom trošku jiný takový příklad, který se úplně netýká nějakého vztahu nebo jednání s lidem. Já mám třeba doma, je to hloupost, ale řeknu to, kocoura svého a v zimě tady polem začala chodit taková kočička, velmi hubená, teda jenom velmi líto. No a tak jsem si řekla, že mě nechám přece umřít. A tak jsem začala dávat taky žrádlo ven. No, takže kočička se tady tak jako, domů jsem si to možně nebrala, protože k tomu kuturovi už to nešla a nemám možnost si brát do bytu. A ta kočička teda každý ráno přišla nažrát a večer přišla a tak dále, takže jsem začala kupovat ty krmiva. A ty kočky říkají, protože za nadlouho přišel další přírůstek, kocourek, který mu asi taky kočička sdělila, že prostě tady se vydává jídlo a tak dále, takže samozřejmě s tím vlastně i kocourka. Za chvilku přišel další, abych to zkrátila.
0: Kolik jich máte ve finále?
3: No, nejsou moje, ale tak chodí jsem pět a šest.
0: Takhle, kočky jsou všech. Kočky jsou všech. Tam, kde se dává jídlo, tak jsou všech.
3: No ano, ano. Já jsem to tušila. I rodina mě varovala předtím a říkala, chrán tě pánbu, jestli ta kočka tady bude vysvět. No, to myslíte, že se stalo. Samozřejmě, kočka mi přišla domů a přinesla mi, přivedla mi teď tam tři koťata, jo? A já teď jsem z toho vysloveně zoufala, protože samozřejmě nejde ani o to, o ty peníze a tak dále, ale že oni mi tady dělají netvech, mám tady záhonky a prostě mi tady dělají svý potřeby a tak dále. Takže dobrý skutek.
0: Po zásluze, po trest, a vy to neumíte brát za tu lepší stránku, protože víte, co vy jste teďka královna jihočeský koček.
3: No, jo, určitě.
0: Ale je to dobré, říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
3: No, já mám ráda, mám ráda lidi, ale taky víte, co taky někdy docela, jsou i lidi, kteří dokážou dobře nenávidět a mám třeba i chuť se pomstit,
0: jo, takže... Jej, ale jo, to je, jo, to si šetřte, ale, protože tohle budeme mít v srpnu jako téma.
3: Pomsta. Tak jo, tak dobře. Takže to jsem jenom chtěla říct, že někdy opravdu chcete udělat dobře a ono se to prostě, například prasinovec, něco mu koupíte dobrého a pak dostanu od maminky vynadáno, že on přece tohle to nesmí jít. A tak
0: jasně,
3: dále.
0: Jasně, po zásluze potrestáno, tohle to známe úplně tak všichni. Jo. Moc tak děkuju, dobrou noc. Dobrá. A mějte
3: dobrou
0: se hezky, mňau.
3: Ano, dobrou.

0: Noční linka dneska otevírá téma o lidskosti. Kdy vás mile někdo překvapil? Kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to nejvíc potřebovali? A nebo myslíte si, že jsou dneska lidé, a pozor, tohle to člověk poslouchá za života dost často, jo, to tenkrát za našeho mládí. Tak bylo to v té době vašeho mládí lepší, anebo horší než teď? Tak schválně, můžete volat 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, ale co budu povídat, vy budete povídat do Olomouce. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, Heničku, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A máte výborný téma o lidskosti, protože já mohu o tom sama hodně vyprávět.
0: Zkusme to zkrátit hodně na 5 minut a bude to fajn.
1: Přesně tak. Takže já chodím s vozíkem. Někdy se mi stane, že vystupuji z tramvaje a trošku je to vyšší a vrhne se hodně lidí mě pomáhat s tím vozíkem. To je taková jenom maličkost. Nebo jdu na procházku a jdou tý 15-letý ze školy. Oni už mě znají, tak se zastavil do ve čtyřech třeba, a teď, kde jste byla na vycházce, tak já jim to povím. Oni vždycky se zastaví a chtějí se mnou povídat. To je taky lidskost, já si toho považuju, já ji chválím. A dneska mám kamarádku a zase ona má ráda, když něco upeču. A já zase ráda to pro ní udělám a my jsme už stejně staří, je nám oběma 93 a mě taky. A známe se od 37 let. Se známe. A bydlíme naproti sobě kousek. Náhodou. No a ona vždycky má ráda něco odpečila, panže já ráda vařím a peču, tak vždycky něco peču, ona mě je tak jako vděčná, já jí nadávám, že aby mě nebyla vděčná, to je moje povinnost jí to udělat. A jdeme třeba na procházku a sedneme si, máme tady takovou výbornou restauraci a teď je tam venku zahrádka, velká, pěkná, upravená a my si tam sedneme do poslední řady a to, říkáme tomu divadlo. Takže ty lidi už nás znají, když tam přijde, my si nemusíme nic objednávat, oni už to donesou sami. No, ona si dá kávu a já si dám třeba malý pivo a sedíme, vyprávíme. Pořád máme co vyprávět.
0: Krafete, jinými slovy, krafete a v Praze se říká pomlouváte. Ale říkáte svůj názor.
1: Nepomlouvá, ale sami
0: no,
1: o sobě.
0: Jistě.
1: Ale dneskom to se mně stalo. Já tam s sebou nosím takovou lahec a s vodou, tu já musím jít, tak vždycky si upiju té vody a je to na šroubování. A jak jsme tam seděli, tak ten šroub od té lahve mě spadl na zem a já se těžko ohýbám, protože mám zlomenou obratel, tak nemůžu. A těžko jsem se z té lavice ohýbala a přiběhl mladík až daleka, až tak prostřed té zahrádky a utíká mě podat ten šroub od té lahve. Já jsem byla z toho úplně překvapená. Moc jsem mu děkovala, jenom proto, že ta ochota.
0: Co ochota? Viděl, že sympatický paní na kárce spadlo něco, co vypadá jako nějaký nepořádek, tak to zvednu a ono ejhle. I taková kravinka, která pomůže.
1: Velice mě to potěšilo, když jsme odcházeli za chvíli, tak jsem se ještě zastavila, ještě jednou jsem mu poděkovala. No protože člověk ani neví, kdo ho sleduje, že? Tak no. My si tam babky dvě vyprávíme, ale víme, že třeba jsme třeba sledovaní, ale v dobrým slova.
0: No jasně, evidentně takže krása je vidět až na druhou stranu hospody, nebo ulice, nebo města, když chlapec vidí, evidentně z toho něčem zaujali.
1: A nebo jdu k Hezníkovi tady na Jánskýho, tam ráda chodím, a ty prodavačky, to je dost velký obchod, oni vědí, že přicházím nebo odcházím, utíkají přes celotu otevřít mi dveře. já to umím otevřít.
0: Jo, tak vy máte i sluhy takhle, ano, ano, ano, chápu.
1: A do utíkají mě otevřít ty dveře, já jim za to děkuji, já jsme takový kamarádi, vždycky přijdeme takový. Mě to potěší, ráda tam aj chodím. Že?
0: Evidentně se v rámci toho našeho dnešního nočního povídání na téma lidskosti rozdávalo je, moc
1: myslím,
0: tam u vás.
1: Já si myslím, že to patří do té lidskosti. To je teda
0: jasně,
1: takové
0: jasně.
1: Dobré. A chválím. A dneska jsem se bavila s mojí vnučkou a byli až v Lučině, tak mě vždycky volá, jak je se mnou. A já jsem jí o tom vyprávěla. Já jsem jí vyprávěla, že mám velkou radost, že je lidskost mezi lidma a že říkám, je ještě dobrota mezi lidmi.
0: Není ano, a lidskost nevymřela. A v Olomouci to ne. Má na vymření ještě dost dlouho, takže v Olomouci, jinými slovy, by se oplatilo žít.
1: Když vidíte, že vám lidi chtějí pomáhat. Takže já si taky se snažím potom někomu pomoct, kdo je na to ještě hůř než... Já na tom nesu špatně, já jsem pohyblivá. Vím, že musím chodit s tím vozíkem, no ale říkám... Stane se, že člověk třeba s tím vozíkem někde a vidím, že ta ochota, teda já poděkuju mnohokrát, vděčná za to. Takže jedným slovem říkám, že je lidskost mezi lidma a to mě těší.
0: A v Olomouci není na ústupu, tak zcela lidsky vám děkuji, dobrou noc, přeji, posílám úsměv a ať máte kola dobře promazaná a ať vás záda nebolí.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně a dobrou noc všem posluchačům vám taky.
0: Honzo, kam na to chodíš? Ať máte kola dobře promazaná, no to je... Ale byste to pochopila, jak to myslím. Samozřejmě, že určitě jo. Mám tady třeba příspěvky další, už koukám na ně. Ano, ťukám. Michal napsal, stalo se mi onehdy. Jdu si tak skoro lidu prázdnou Bělčickou ulicí na pražském sídlišti Spořilov a zblízka mým náhodou kolem jdoucí paní s psíkem. Střetáváme se pohledem, ač paní neznám, pozdravím, ona odpoví, v zápětí za sebou slyším, jak ke mně povídá, je, vy jste slušnej. No, na jednu stranu mě to velmi těšilo, bez sporu, na druhou stranu si pak ale kladu otázku, co je na tom tak zvláštního, když se dva lidé potkají na ulici a podívají se jeden druhému do očí, je přece normální, že se pozdraví. To je tak přirozené, přirozeně lidské, nic, co by mělo poutat pozornost, neudělat to. Cítil bych se trapně. Jiná situace, samozřejmě na přelidněné ulici v centru, nebo když se dva potkají z větší dálky a míjejí se pohledem, no asi je něco špatně buď se mnou, nebo s druhými. No, Michale, těžko říct, tady soudit, takhle od počítače tady z improvizovaného studia. No, řeknu vám, těžko říct, no mohla dodat, že jste ještě navíc hezký a bylo by to komplet.

zvířata mezi sebou mnohdy ani nevidí rozdíly. Mezi nimi neexistuje rasismus a podobné věci. Taky rodiče své potomky můžou taky zabít, protože nejsou zrovna tím nejlepším kouskem, který stvořili. No, takže když jde o skutečnou lidskost, představuje nenávist a člověk se vyvíjí tím, své já překlopí v dobro, no, to je strašně složité, takové možná pro někoho k neuchopení, tak já to zkusím ještě jinak. Lidskost je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk, mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání. A další možných pro komunikaci s druhou osobou nebo vůbec v životě jako takovém. Dívám se do příspěvku ještě před půlnocí, před tím, než přivítáme nový den. Mám tady třeba podpis človíček z internetu. Dobrého večera všem posluchačům. Píši z útulného zákoutí internetu a pár nás tam občas poslouchá noční linku a posloucháme různé zážitky volajících, píšících. Člověk už bere dobré skutky jako samozřejmost. Ať už je to pomáhání starším lidem, udržování dobré atmosféry, pomáhání lidem v krizi, ale nejen lidem, klidně i zvířatům. Je toho mnoho, ale na dobré skutky by se rozhodně nemělo zapomínat. A dobrým skutkem může být prakticky cokoliv, co někomu třeba pomůže i zahřeje se u srdíčka. Všem krásný víkend a někomu i blížící se prázdniny. A to já souhlasím, naprosto. Těžko se vysvětluje, jestli to, co ten člověk udělá pro druhého, může v očích druhých být třeba úplně bláznivé, hloupé, posedlé, divné, anebo nenormální. Na druhou stranu, když ta osoba, která způsobila tu v uvozovkách lidskost, radost nebo dobrý skutek, tak přece to jen tak nedělá. Dělá to taky z nějakého důvodu, nebo nějakého důvodu. No, z vypočítavosti to nebude. Jeden dobrý skutek denně, toho se držím já. A vy, jak jste na tom?

Milí přátelé, koukám na hodiny, jak to vypadá, no vidím to i přesně, i tady z Holešovské regaty, kde máme i pro improvizované studio, tak vás zdravím z Holešova, to jsem vám vlastně asi ani neřekl. Je půlnoc, tak vítejte nový den, je jim sobota, 20. června.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun a Noční linka.
1: Noční linka.
0: Dnes slaví svátek, a teď mi to vypadlo z hlavy, Květuše, říkám to dobře, já myslím, že ano, Květa. Děkuju, vy to neslyšíte, já ve sluchátkách, ano, Peťa Kubela z pražského studia za mixážním pultem. Jinak kalendář tady mám a už ho překlápím i do příjmenáře a koukám do správného okna, tak dneska slaví příjmeniny Prchalovi. Tak i vám jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úsměvu a hodně lidskosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám takový pocit, že vy ženy, vy manželky, velmi dobře víte, co to je, aspoň v některých rodinách, druhá míza. Já nechci říkat, že vy ženy jste nejsvátější, to zase ne, ale vy ženy máte víc pochopení pro nás, nezbedy. Když se řekne druhá míza, dá se to spojit s tím, že jdou na mužskýho léta? Ta vaše lidskost?

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, moc vás všechny zdravím. Dneska je to na téma lidskost. Doufám, že jste ličtí, protože jinak bych se cítil docela nepatřičně v té naší skupině nočníčků. Tak zdravím i vás, kdo nám volá a odkud. Ach, dobrý večer, pěknou noc.
1: A já jsem chtěla jenom vyzdvihnout, že tam u vás v Praze, tak bývala modelka, nechala se rozvíst, jo, a uchylila se tady u Chrudimi, je Rapštejnská Lhota. A přišla teda, že o tu práci, měla pěknou práci a to, a věnuje se, má 4 koníky a věnuje se jim, jo, takže tu práci má jen tak, protože ona sama jim je mladá, že jo, hezká, štíhlá, to je jasný, když byla modelka, a věnuje se, má tam 4 koníky, které jsou odepsané už prostě jako, víte co.
0: Jo, takhle, to je koňský
1: útlek. Prostě nikdo o ně, prostě nikdo, tak ono těch koní je víc, co jich je na odpis, že jo, ale ona prostě tady si ještě s kamarádkou, ta jí někdy pomáhá, ale většinou je na to sama, jo, a tam, co jí lidi ve vesnici, v té Rapštejnské Lhotě, co jí pomáhají, jo, že tam říkala mi, po telefonu jsme spolu mluvili, tak mě říkala, že jsou tam lidi hodný, že jí pomáhají, a nějaký pán, že jim udělal jako ty stáje, jako provizorní, protože ona je jako chvíli dělá, ale hlavně musí být s těma koňma, ona sama jim kydá hnůj, jo,
0: no,
1: a zase chlap nějaký si to odveze, a za to jí zase dá nějaký to žrádlo pro ty koníky, jo. Takže myslím, že zaslouží velký poděkování.
0: Já mám,
1: protože
0: bez ní
1: už by ty koně dávno nežili.
0: Přeložím si to do prašštiny, já to vidím tak, že ona si vychodí peníze, tím pádem má peníze na to, aby mohla pomáhat, protože ono starat se o koně, to je teda velká suma peněz.
1: No, ona má teda, víte co, účet ten transparentní, jo, kdo jako co pošle. Ona teda chvilku dělá, ale minule, protože já sama teda mám starý dům, jo, opravdu hodně starý dům, jo, a takže musím to opravovat, jinak bych jí pomohla daleko víc, jo. Ale lidi jí pomáhají, ale myslím si, že ne tolik penězma. No, a tak já jsem, to byla klika, ona říkala, ona mi volala, že byla v práci, to ona chvilku, jo, ale ona musí být taky s těma koňma, že ona je na to sama prakticky, jo. A také já jsem mi přišla jako to ke koním dřív z práce, ona má asi jen takovou, víte co, práci nemá za celý den.
0: Pojďme
1: k věci. Jako tamhle Vidra, že jo, který je herec a ten tam má lidi a to, tak se mu o to starají, že jo, ale ona má, říkala, že musí kydat ten hnůj a všechno. A to stojí peníze, to máte pravdu. No, já jsem jenom pomohla tak, že se mi, ona chtěla, jako kdo by nějaký na to žrádlo, tak já jsem jí poslala na ten účet, jsem jí poslala 5 000, to se nechlubím, to ne proto, ale a ona mě pak volala, že byla ráda, že ta kobylka, já nevím, jestli má, to nejsou všechny koně, on tam asi 1 nebo 2 kobylky, nevím, a ta kobylka, to víte, dostala tu koliku.
0: Mm-hmm.
1: No, a víte co, no, a ona říkala, že byla klika, že akorát přišla dom, jako tam za nima, do ty ohrady a to, já přesně nevím, já jsem tam nebyla, tak nevím, kde to přesně má, a že právě ta kobylka tu koliku, a ona má veterináře, představte si, až u Heřmaňáků, co tomuhle rozumí těm koním, jo, takže musela až od... A že jí prostě ty peníze ode mě, že jí přišly hod, protože to stálo 5 000, asi 5 500.
0: No zkrátka, je to tak, jak to bývá, to znamená, když je zvíře nemocné, tak samozřejmě veterinář musí přijít, protože jiným způsobem to nejde, a ten veterinář taky něco stojí, což je samozřejmě pravda, nikdo to nedělá zadarmo.
1: Kdyby si peníze zrovna neposlala, že by to musela po brigádách a splácet mu to. No.
0: Ale myslím si, že jste řekla taky ještě jednu důležitou věc, a to, že ta lidskost není jenom o penězích, je to na to si udělat čas, chuť a hlavně mít ten chtíč. Děkuju.
1: Myslím si, že takových lidí, ano, Ano, pane Macou, no. Já si myslím, že takových lidí moc není, který, když byla, jako to já to nevím, že byla modelka a takhle se toho zřekla a šla tady, viděla,
0: zřekla,
1: že tohle je daleko užitečnější práce.
0: Já bych to úplně tak jako nerozhazoval, nebo úplně neponížoval, že by užitečnější. Co je to užitečná práce? Co je to užitečná práce? Jenom proto, že každý máme něco, ale jestliže ona vydělává tím, že chodí přehlídky, no tak je to práce. Ale každopádně je jasné, že když se někdo chce věnovat něčemu, co stojí peníze, musí taky mít dvě práce, protože...
1: Já bych ji, víte, co poslala víc, ale jde to. No já jsem vdova, já jsem sama a říkám,
0: kdo
1: jsem
0: co má, to dá.
1: Jinak bych ji poslala víc.
0: Nejde to. Každý máme své limity.
1: No, mě zase soused tady měl slepice vedle v baráku, to zavřel, jo, jenže on tam měl 3 kočky, dvě asi zlikvidoval a ta jedna se přišla mě okotit na půdu a nechala mi tam 5 koťat.
0: No gratuluju.
1: Kůže na ní, pane Macou, kůže na ní vysela.
0: Ježiš.
1: No a o těch koťatech, tak jsem je zachránila, že jo, schránila jsem po celých Pardubicích, jo, útulek, který visí ty koťata, protože já mám psa, ten by je zakousil, tak prostě, tak jsem je měsíc jsem je krmila, jo, to mě, jako, chraň Bůh, to je, není jako vytahování, ale za ten měsíc jsem za ně dala 4 000, Nikdo žádný útulek neměl zájem, že byly přeplněný útulky kočkama. Až jsem sehnala nějaký manžele Zapletalovi, ty taky by zasloužili pochvalu, Zapletalovi a bydlej v Poličce.
0: Paní, mají dobré paní srdce.
1: S manželem mají 7 holek, 7 dcer.
0: Končíme, musíme končit. Povídáme moc dlouho, aby se dostalo i na ostatní.
1: Odvezla.
0: No super zpráva. Na téma útulky se budeme bavit určitě i v blízké době, tak poslouchejte.
1: Tak mějte se hezky a naschle.
0: Taky naschledanou. Lidskost není jen o penězích, je to opravdu o tom, a to nevím proč, jsem vlastně nad tím nepřemýšlel úplně do hloubky, ale říkám si, jestli náhodou ta lidskost nebude jenom i přece v tak jednoduché, obyčejné věci, jako mít čas, chuť udělat si čas. Čas bez nároku na něco. Přece taková maličkost.

0: Posloucháte Český rozhlas. No, máme dneska téma o lidskosti. O lidskosti se často mluví hlavně ve chvíli, kdy začne chybět. Tak budete s tím souhlasit, anebo ne? Zdravím, směr Pardubicko.
1: Já vás taky zdravím, dneska večer.
0: Dobrý večer. No, představte se nám, prosím, kdo jste, jenom aby jsme měli nějakou představu rámcovou.
1: No, tak jsem tady automechanik, vlastně s Ústí na Torvici a původně jsem bydlel vlastně na Žomberecku a když už máme dneska teda to téma na tu lidskost, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme tenkrát jezdili vždycky vlastně se ségrou do vedlejší vesnice pro mléko, do České Rybnej a říkali jsme, že vidíme, jak se tam prostě toulá jeden vlastně pes takhle zatoulánej mezi lesama. A když už to bylo asi zhruba takhle třetí den, tak jsme říkali, jo, prostě vezmeme domů k sobě a de facto pak tam s náma zůstal jsem dalších 8 let. No.
0: Takže láska velká.
1: Jako
0: výletní láska, nebo byl to, zjistili jste potom třeba, či ten pes vlastně byl?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Jestli jste zjistil, či ten pes vlastně je dodatečně?
1: Jako neměl na sobě nic, to spíš bylo vidět, že ho tam někdo jako fakt nechal, protože on tam se vracel na jedno místo u státní silnice a ještě to bylo v zimě jako vyloženě v mrazech a tím, že vlastně jsme tam takhle fakt párkrát se otočili a viděli jsme, že tam každý den vždycky to odpoledne seděl ve vysezelým důlku, tak jsme říkali, že už to prostě nemá cenu, že ho tam nebudeme chávat a aby se tam vyloženě trápil, naznul tam a prostě jsme ho vzali a... Jako zkoumalo se to potom, jestli fakt nemohl někoho bejt, ale nebyl to prostě od někoho zmyslnil, že to si jsme si mysleli tenkrát, že to opravdu někdo jel a mu asi nějakým způsobem nevyhovoval, ale to byl teda starší pes.
0: No, o lidskosti, tak lidskost na 8 let a radost a zamilovanost, nádherná věc, kdo už jednou psa má. A chová se průměrně normálně, tak prostě ví, že ten pes nikdy nesklame. Vždycky přivítá. Nikdy není naštvaný vlastně, když přijdete.
1: Ano, už to je další dobu, teďka, jestli na to vlastně zpětně vzpomenem, tak je to bylo asi 20 roků, ale...
0: No, zůstalo vám to v paměti. Super.
1: Rádi, ale jsem na to prostě takhle vzpomněl a ta vzpomínka prostě přišla na povrch. No.
0: Děkuju moc a přeju příjemný poslech, další vysílání. Naschledanou.
1: Mějte se, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Dája Jeseníky, zdravím posluchače, zdravím Honzu. Nedávno mě moc pomohl pán, který dělal v bytech kontrolu plynu. Poprosil jsem ho, jestli by mi pročistil trysky, protože plamen se špatně zapaloval. No, přiznám se, že jsem hned odběhla od mléka, které vyvřelo s tím, že se tryska ucpala. Pán pročistil i zbývající trysky a teď plamínek krásně hoří a rychle se zapálí. Nic za pomoc nevzal. S takovou ochotou se často nesetkávám. Takových lidí si nesmírně vážím a moc jim děkuji. A zase se sluší dodat. Taková blbost, ono to vždycky udělá možná i sebe větší blbost a udělá to takovou radost. Ale je fakt, že sice si možná si částečně, jak se říká, koupíte zdraví za peníze, jo, něco lepšího, jo, nebo nějaká soukromá klinika, ale tu radost a zvláštní emoci ve svém těle, která je vlastně bez nároku možná na peníze, bez nároku na cokoliv, co by třeba pochopil ten druhý, tak to se vlastně nedá popsat slovy, co se člověku odehrává v mysli. Jak říkám, člověk udělá to, co si myslí, že udělat má, že je správné. Nemá se do toho nutit, ale zkuste popřemýšlet to, co dělám já. Jeden dobrý skutek denně. Praktikuju to už nějaký ten pátek, několik let a řeknu vám, že i když si neuvědomím, že bych toho dne nějaký dobrý, byť sebe menší, dobrý skutek udělal, tak hned po pár minutách se něco stane a vyjde to. Vždycky to vyšlo. A mám z toho radost, když to vyjde, uvědomuji si to a když to tak hezky jde jeden za druhým. To je jedno, že člověk má třeba černý den, protože tak to vypočítal počítač, nebo tak mi to někdo řekl, nebo tak to je v horoskopu. Na tom vůbec nezáleží. Člověku přináší radost i třeba něco jiného.

0: Lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a přitom úplně obyčejná. Chtěl bych zachovat lidskost po všech stránkách, ale už přicházím i na první okamžiky nevýhody vysílání z čistého vzduchu, nočního proudu, tam, kde ten člověk se nachází. Úplně nepočítáte s tím, že kolem vás bude létat sršeň, který má asi, já trošku přeháním, ale je určitě větší než moje dlaň. Takže kdybych náhodou heknul, zakřičel nebo něco podobného, tak prosím vás, není chyba na ve vašem přijímači, jenom sršeň se rozhodl, že mě bude atakovat. Vlastně, no dobrý večer, pěknou noc.
1: No dobrý večer, Honziku. Já vás vítám dneska.
0: Děkuji.
1: No, jsem nevolala, tak... A to je téma dobrý skutek, jo?
0: No dobrý skutek, něco lidského, hřejivého, takového, něco, co zahřeje. Třeba úplně člověk nedokáže úplně identifikovat, co se to vlastně stalo. No. Potřebovala jste
1: ty... Já jsem od 12 let pomáhala lidem, kteří se třeba znabourali na motorce, jo, a takhle. Nebo divadelníci z Prahy přijeli na Jeseníky hrát a pak se v autě nabourali, tak jsme je ošetřovali ještě s jednou paní. No a pak jsme dostali za to takový vyznamenání, tak nás to hrozně potěšilo a do dneška ho mám schovanýho a už je to sakra dlouho.
0: A potěšilo vás to tak, že bylo nutné to poděkování, zveřejnění nebo to vyznamenání takové, jestli jako to ještě nebylo.
1: To nebylo zveřejněno, ale my jsme to dostali.
0: Takže jste si prodloužili tu lidskost a to hřejivé, co si.
1: Jo, a to jsem dělala od 11 let. Jsem zachraňovala a pořád zachraňuju někoho. Ale na mě každý kašle.
0: Jo, v obráceně to nefunguje.
1: No.
0: Páne, jo, tak teda budu držet palce, aby se to obrátilo aspoň trochu. Teda neobrátilo, aby to bylo vyrovnané, jo, aby to nebylo jednostranné.
1: No já jsem už dopadla, že jsou na vozíku teď. No, ještě o Vánoc jsem byla dobrá, že? A už hotová.
0: Stalo se, člověk nikdy neví, co se bude dít, samozřejmě. A
1: no právě.
0: Já doufám, že ten úsměv, který posílá, má nějakou aspoň sílu, aspoň trochu pomůže. Sice možná nezaplatí, ale může zahřát, ne?
1: Ano, ano.
0: Dobrou noc, moc děkuji za zavolání.
1: Dobrou noc, Honziku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kde to mám? Další příspěvky třeba. No, Iva napsala, ano, a to se mi líbí teda, jo. Dobrý večer, krásné téma. Já říkám lidem, kteří projeví lidskost, že voní člověčinou. Já osobně nesouhlasím s tím, co se dopisuje, nebo co dopsala Iva, že bohužel je jich málo. Já si to nemyslím, je jich určitě víc a taky dost lidí o tom nemluví. Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, já jsem šel do autobusu, ale chtěl jsem platit kartou, jenomže to nešlo, chyba na počítači. Paní mi dala 30 korun, abych mohl zaplatit ten lístek, jenomže potom to šlo zaplatit kartou, peníze jsem vrátil paní, poděkoval jsem za ochotu a tak. Bedřichu, tohle je ještě ta lepší varianta. Horší je, když někoho pozvete někam na něco a ze slušnosti zaplatíte a zjistíte, že nemáte nic, čím byste platili. A kartičky ani ty nebyly na světě. No a ještě tady vidím třeba... Heda napsala krásný pozdrav všem a vám. Ano, mě pomohl člověk, o kterém dodnes nevím, kdo to byl a jistě to ani nikdy nezjistím. Za dob, kdy parní lokomotiva tahala vlak, jsem večer vystupovala v domnění, že vlak už stojí. No nestál. Pořád pomalu jel. Pod nohama mi zem ujel a já spadla hlavou pod vlak. Nějaký pán mě doslova vyrval a nazlobeně křičel. Ženská, co děláte? Kdo jiný mi podával čepici. Zanechalo to ve mně nadlouho stresující cestování vlakem. Přeju dobrou noc. Zaplať pán Bůh, Hedo, že jste šla proti tomu, nebo že se to nějakým časem v uvozovkách vyléčilo? Protože já bych nesnesl, kdyby někdo neměl rád vlaky, já je tak miluju.

0: Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti, kdy vás někdo mile překvapil, kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to potřebovali a myslíte si, že jsou dneska lidé k sobě lepší nebo horší než dřív. Halo, halo, Honza, kdo volá?
1: No, dobrý večer, slyšíte mě?
0: Ano, krásně vás slyším, úplně nejlíp.
1: No, výborně, já bych řekl něco takového obecnějšího k dobrým skutkům, jo.
0: Ano.
1: Skauti měli několik bobříků, jeden z nich je bobřík dobrých skutků, který se získá provedením 100 dobrých skutků. Podobnou možnost mají vlastně i ostatní občané a mají to dokonce snadnější. Já jsem přišel s takovou akcí, jmenuje se to 26/26 a ta akce znamená, že stačí dobrý skutků udělat jen 26 do konce roku 2026. Na dobré skutky lidé zatím nejsou příliš zvyklí, někdy jsou podezřívaví a hledají za skutkem nějaký skrytý úmysl. Je to i vlivem neblahé působnosti šmejdů, kteří nabídkou jen na oko levného zboží, například dříve, teď už na to odpadlo, podváděli seniory. Uděláme-li dobrý skutek pro druhé, je to i malá šance, že někdo někdy zase udělá dobrý skutek pro nás. Počítat však s tím je příliš optimistické. Přínosný je ale dobrý pocit, který člověk po vykonání dobrého skutku má. Albert Einstein dokonce tvrdil, že vidí smysl života v práci pro společnost. Takovou vzájemnost je možné pozorovat v přírodě, když například mravenci, včely, že jo, kteří spolupracují a vlastně pracují jeden pro druhého. Říká se také, že dobrý skutek bývá často potrestán, nebo také existuje řešení za dobrotu na žebrotu. To by nás však nemělo odradit, neboť jde jen o občasné případy. Problémem bývá, zda dělat dobré skutky také pro grázly. I toto někdo, například křesťané, dělají. Konání dobrých skutků pro slušné lidi by ale mělo mít zřejmě přednost. Hodné je také dodržování pravidel slušného chování. Věřím, že akce 26/26 pomůže alespoň částečně u nás překonat současnou stále trvající takzvanou blbou náladu. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl obecně říct ke konání dobrých skutků.
0: No, řeknu vám, že to, co jste přečetl vlastně v své podstatě velmi, velmi trefně a ne jako ode mě, košatě a s opatrností, vlastně říká úplně všechno k tomu tématu. Lidskost, která není podmiňována nějakým zhýralým, to, co jste říkal v začátku, nebo s nějakou představou, že se za to musí něco. Ne, vůbec, žádný prospěch, nic, prostě to chce člověk dělat, protože to chce udělat a ne, protože se do toho nutí. Tak vám děkuju moc, bylo to sympatické, bylo to fakt milé poslouchání, ať se daří, děkuju.
1: No hlavně, aby lidi se zkusili těch 26 dobrých skutků taky udělat, no.
0: No doufejme, tak zase bych to úplně nezatracoval, já bych i věřil.
1: Tak, no, není to tak mnoho, no. Já to zvládnu.
0: Děkuju. Doufejme, že se někdo chytí na to na nos a třeba se mu o tom bude zdát. Ale zase na druhou stranu říkám si, dá se té lidskosti vůbec třeba naučit nebo do takového nějakého jiného smýšlení? Nebo je to věc rodová? Co myslíte?
1: Je to výchova, no. Je to výchova. My jsme jinak vychovaní než dnešní mládež, jo, která podstupuje občas takovou takzvanou volnou výchovu, neboli nevýchovu, no a tam je nikdo k těm dobrým skutkům nevychoval. No.
0: Já bych to mlátil někdy, když to člověk vidí, ale to je zase na jiné povídání. Děkuju, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A takové maličkosti, které dokáží udělat i velkou parádu v hlavě na duši, tak to se probírá lidskost. Ono, není to tak dávno, co jste si mi postěžovali někdo, že lidskost úplně tak nějak jako už přestává být v módě. A já se dneska v noci snažím zjišťovat, jaký je stav. Takže jsem rád, že vysílá Noční linka po celé republice, případně i s přesahem do celého světa. Zkuste se zapojit i vy do našeho povídání. 731 800 900 linka@rozhlas.cz. Ale pozor, když se dívám na čas, zase ho tolik nemáme, toho času. Tak kdo bude další?

0: do sluchátek.
1: Mám tam pána, ale nepředstavil se. Tak teď to napravíme. Dobrý večer, pěknou noc. Kdo nám volá?
2: Zdravím vás, volá Tríp z Žamberska.
1: Ano, zdravím, Žambersko. To je krajka, ne? Nebo jak to bylo?
2: Žamberska. No, to je Bamberg, to je
1: v okolce. Jo, Bamberg, no. Přesně to jste chtěl slyšet, že zase si na tom někdo vyháme zuby. Zdravím vás, ještě jednou, povězte. Lidskost. Jak to máte s lidskostí vy?
2: Chtěl bych říct takový příběh, co se mně stalo, kdy jsem to svoji lidskost opravdu projevil na maximum. Jednou jsem takhle jel autem a stopoval úplně nešťastný. Když jsem ho vzal, tak se mě v autě rozbrečel a tak mu říkám, tak co se děje, to nebude zase tak špatný. A on říkal, víte, já mám kamion mě rozbili v okna a kamion mě vykradli. Jsem tady teďka 500 kilometrů od domova a nevím, co mám dělat. Ukradli mě peněženku, nemám vůbec nic. Tak jsem mu nabídl, že bych ho zavez domů. On říkal, že ne, že to po mně nemůže chtít. Jestli bych ho nemohl vysadit na nádraží, že by si napsal moji adresu, telefon a abych mu dal peníze na vlak a on, že by se dostal domů. Takže si to všechno napsal. Já jsem ho vysadil na vlaku, dal jsem mu 600 korun na lístek, že to měl přes celou republiku. A co myslíte, už se nikdy neozval. A byl to takový zloděj, cestovatel a... Takže ta lidskost přišla vníveč a teďka už žádnému stopaři nikdy peníze nedám, i kdyby v nouzi byl.
1: Rozumím tomu, chápu vás. Udělal jsem něco podobného vícekrát než jednou, určitě minimálně třikrát. A nebylo to cestování jen 500 kilometrů, ale není to tak úplně jako podstatné. Důležité je, že chybami se člověk učí. A jestli jsem se já něco naučil v pozdějším věku, tak hloupý jsem v některých ohledech jako do dneška, ale je fakt, že už člověk přemýšlí trochu jinak, takže automaticky nenabídne peníze, ale pokud to tak vycítím, tak koupím tu konkrétní věc a nepotrápilo mě to za A a za druhé. Musím říct, že člověk by měl, a to nejsem nějak... nemám úplně jako víru k Bohu, ale člověk by měl odpouštět. Musí se naučit odpouštět. Slovo odpustit, super, ale ještě to taky musí myslet vážně. A to mi trvalo mnoho let, než jsem to opravdu myslel vážně. Jestli mi rozumíte, co tím říkám.
2: Určitě. A mě teda moc inspirovalo, jak volal ten pán přede mnou, který říkal to 26-26, to jsem si říkal, že je opravdu super, takže jsem si říkal, ano, že zavedu takový 1-365, že každý rok udělám jeden dobrý skutek říkal jsem si, že by to bylo fajn.
1: Schvaluju, protože tak by to mělo být, člověk nemá jenom sobecky myslet na sebe a nestojí to vždycky jenom peníze. Tak děkuju, ať se vám to zadaří, ta vaše nový návrh nebo nová akce. Mohli byste se s pánem spojit dohromady?
2: Určitě.
1: Děkuju za zavolání, co vám daří. Dobrou noc.
2: Mějte se hezky, naschledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, tak nějak jako mám informace a vlastně i to tady vidím, voláte jako o život, tak pojďme ten život zachránit i další, kdo nám volá.
4: Dobrý den, tady je Zena z Plzně.
1: Zdravím vás.
4: A já mám takovej opravdu moc hezký příběh. Mně je přes 80 a špatně chodím. Ano. A já bydlím v Plzni na Košuce a tady je prodejna byla a vedle té byly je Jisk. A já jsem se rozhodla, že prostě je horko, takže si v tom Jisku koupím tenkou deku a pak jsem tam ještě koupila polštář a povlečení, ale ještě jsem nakoupila vedle v té byle, takže jsem měla tašku na kolečka narvanou.
1: Jak vánoční stromeček plný dárku a vlastně musím to koupit a teďka jak já to odnesu. Člověk nepřemýšlí.
4: No, právě. A já jsem tu deku s tím poštářem měla teda v takovej veliké igelitové tašce, takže jsem si myslela, že to hodím na tu tašku na kolečkách a odvezu to domů. Jenomže ta taška s tím, s tou dekou a s tím polštářem, to mi pořád sjíždělo na stranu, bouchalo mi to do nohy a já jsem si říkala, bože, ty jsi tak blbá, musíš to brát všechno najednou, protože ono se marně neříká, že se, proč se línej strhnul, že jo.
1: Ale zase na druhou stranu, pamu to tak chtěl, měla jste to koupit, tak jsem to koupila. Já za to nemůžu.
4: No tak jsem prostě, a ještě bylo horko. A já jsem jela domů a říkám, špatně chodím voli. A teď do toho potom chodníku domů a najednou jsem si všimla, že za mnou jde chlápek, no mladej proti mně, že jo, opravdu mladej.
1: Zajíc, se vám líbil?
4: Ne, já si
1: já to musím odlehčit, přece nemůžu teďka tady, že jste se trápila.
4: No, ale tak jsem si říkala, no, tak dobrý. A najednou on k mně došel a povídá mi, paní, já nejsem zloděj, ale já vám chci pomoct. No to mě spadla brada, protože pomoc jsem jako potřebovala, vítala jí. A on se mi ptal, kde bydlím, tak jsem mu řekla ulici. A on říkal, no já v té ulici bydlím taky, tak pojďte, pojedeme. Tak jsme jeli a on mi říkal, že je mu 45 let, že se jmenuje Vašek. A povídá mi, a paní, já jsem popeláš. A já půjdám, no a co? Kdybyste týden neuklízeli, tak víte, jak by to tady vypadalo. Mně to nevadí, že jste popeláš, ale je vidět, že jste hodnej člověk. A to si myslím, že byla ta lidskost, protože nikdo mu neříkal, aby mi pomohl. A sám od sebe odvez mi to až před barák.
1: No, a to je cit, to je lidskost, pomáhat, prostě nenuceně pomáhat, zkrátka,
4: sám
1: proč
4: sebe.
1: To, no jasně,
4: no,
1: sám
4: o sebe. Prostě, no byl bezvadnej, byl bezvadnej. Už jsem ho nepotkala teda.
1: No chodíte asi v jiný čas než on.
4: No já moc ven nechodím, já opravdu špatně chodím, takže...
1: Cože špatně chodíte, ale v tomhle vedru nikam nemáte chodit. Slibte mi to, že zítra, nebo potažmo dneska, nikam nepůjdete.
4: Ne, nikam nejdu, protože syn mě nakupuje a je to, ale to byl takovej hec, že jsem chtěla tu tenkou, opravdu tenkou věci.
1: No, když musíš, tak musíš. Ne? To platí, no, platilo a platit bude. No, dobrou noc, já vám děkuju.
4: Jenom jsem se s váma o to chtěla podělit a moc krát děkuju za vaši linku, protože ji poslouchám opravdu každý den a jste opravdu výjimeční a výborní.
1: Děkujeme. Děkujeme za to. Doufám, že se to i kolegům donese a že to bude těšit tak jako mě. Díky. Dobrou noc.
4: Dobrou noc.

Jenže existují situace, kdy si člověk řekne, no jo, je to lidské, když tady tohle to udělám, nebo je to nelidské, nebo je to pro někoho možná hrubé. No, hledali jsme v průběhu dnešní noci noční linky dnes mimořádně z venkovního prostředí, do kterého jsem se uchýlil vzhledem k tomu, jaké byly v průběhu dne teploty, tak jsem se dohodl s Petrem Kubalou, že odvysílám zvenčí a on se bude dusit ve studiu. Tak děkuju za technickou spolupráci. Doufám, že to ode mě nebylo hrubé a nelidské, ale já věřím, že i tak to mělo svoji atmosféru. Jestli tady, prosím vás, byly slyšet nějaké zvuky typu, že letí letadlo, tak to bylo to sršení, ano. A evidentně je to nějaký... Asi tady bude někde hnízdo, což mě poměrně děsí, protože v další noční lince se uslyšíme i v té dnešní hodinu před půlnocí, ale to probereme jiné téma a o tom si řekneme za chvíli. Chtěl jsem říct jednu podstatnou věc ohledně lidskosti. Překvapujte druhé. Překvapujte je neočekávanými překvápky. Nejde o hmotné statky, o drahé věci, třeba stačí jenom nějaká lehkost, něžnost, a nebo jenom třeba zase, než bych to měl ve škatulce, taková hloupost, ale chytněte někdy někoho za ruku, podívejte se do očí, řekněte něco, aby ten druhý člověk taky měl pocit, že třeba jeho samota, o které třeba ani nemáte tušení, vlastně je nabourána někým, něčím, co se nedá popsat, ale co vám udělalo dobře, a věřte, že i když to třeba na té druhé straně tak nevypadá, tak tu osobu, která vám tu pomocnou ruku podala a tu vaší zahřála, tak z toho má možná ještě větší radost. Často je tichá, nenápadná a obyčejná. O obyčejných věcech je náš neobyčejný život a neobyčejný svět, tak si ho prosím lidsky užívejte.

Já budu zdravit i pro zítřejší noc. Ze soboty na neděle my probereme ne lidskost, i když lidsky můžete podat téma, které jsem vybravil pro uši dvou posluchačů, kteří mi o něj napsali. Půda plná příběhů. Prosím pěkně, slibte mi, že dneska, v průběhu dne, nebo klidně teďka ještě, se půjdete podívat do tu vaší půdu, nebo klidně do sklepa, to už je jedno, a co tam objevíte, nebo co jste objevili, něco zásadního. Půda plná příběhů, nebo sklep plný příběhů. Zkuste se pochlubit s tím, co jste našli, ať už teď, nebo někdy dřív, a zůstalo vám to v paměti. Zkuste se podělit s ostatními posluchači noční linky, kterou i pro vás budu mít dnes hodinu před půlnocí. Z Holešova se loučí Honza Macon, přeju pěkné sny, ať se vám daří, buďte ličtí. On nám to ten nahoře stejně jednou pořádně sečte a řekne, kam to bude s cílovou jízdenkou. Dobrou noc přeje Honza Macon.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
2: Moment!
1: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
2: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
1: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
2: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
1: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta. No a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
2: Dobře, v tom případě vám ale musím říci...
1: Ano?
2: Že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
1: Ne.
2: V podstatě... Jste harmonické manželství.
1: Patrik Rozehnal, alegrace.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu, no a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
3: A před 70 lety.
2: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
4: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, ano, že ano, posaďte se a vy usedíte. Ano. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
4: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
5: ne, namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
4: Aha, ano, ano, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
6: No, ono, jak se to veme.
5: Jen měj odvahu se přiznat.
4: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to. No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to. Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
6: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
4: No. Tak prosím, prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
4: No prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
4: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
4: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
5: No, skoro 2 roky, pane doktore.
4: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
6: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
4: No, ano, já vím, já
6: velmi
4: vím, ale...
6: Těžká.
4: Ano, ale přece jenom, jak si...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
6: Já ne a ne. No.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
6: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
4: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
6: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
6: O ne, já jsem zdravý jako...
4: Jako dub.
6: Jako dub.
4: Jako dub.
5: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
4: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním nehne.
4: Ale, drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
4: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
6: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
4: Škopek.
6: Jo, škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
4: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
5: Slyšíš to?
4: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
6: Jako dub jsme říkali.
4: Správně, jako dub. Jako dub. Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
6: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
4: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
6: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
4: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
6: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
4: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
6: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
4: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
6: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
4: Ovšem.
6: O tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolici.
4: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
6: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
4: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, ano? Slibuji své ženě i vám, pane doktore,
4: ano?
5: Že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
4: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, protože mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí.

0: Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství, víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne... Vy, abyste se představila, představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: jsem
3: Forst, píše. To je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní doktora, bych potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No potom... to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No, velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, no. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962 roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka žena... manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: vy myslíte manžela od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: to
3: máte. Se, no.
4: Ano, ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu
3: já
4: manželství?
3: Já vám
4: byste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 let, jak jsem odešel
4: 60 lety. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do
3: Prahy. V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo.
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z postovny rovnou do kamrdlíku. Kamrdlíku.
4: No jo, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak mi tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prý, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocema nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem to je pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, Marlenko, buď kozel, nebo já, neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, proto jich prosil ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech,
3: no.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslím,
4: jste překonali různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel, to se překoná, že? Taková jednoduchá věc,
3: no.
4: Maličkost. Otevřete okno. Vy vyjetráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No, paní doktor, no. Jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano,
3: tedy.
2: A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy. Připadám si v manželství jako skvrna, která se časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu $50 milionů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carboch, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
4: Máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
5: Jo, v poradní kance.
4: Poradní kance a jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanape,
5: no
4: víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z mý, ne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to je, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být,
5: no, jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet,
5: no,
4: že jo?
5: No,
4: ale to už se nedalo vydržet.
5: Prosím vás. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažmaněj,
5: no, jo,
4: taky.
5: No
4: tak
5: já nevím,
4: ale... Když mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Jo, že jsem si vzal, no, proto, jo. Že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, no, já mu chci říct na takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje?
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Je
4: pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Jete.
6: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Podívejte se, pane Sadbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Na jary, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidnění jsem si musel dát 10 Hennessy. No, tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: No, a co vás tak rozčílilo, pane Sadbok?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Jděte.
6: Moře peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
5: Dějte se, pane Sadbok, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospoda?
6: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
5: Jděte.
4: No jo.
5: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Car.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carbo,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
6: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
5: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu.
3: Ale to není, Doudu, to není možné. Proč tě ženatý, Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: Ano, tak má milenku,
2: no.
3: To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod. No, jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě,
2: no.
3: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena.
2: Oh.
3: A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: co na něm vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no, se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No,
3: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě za to z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: No proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj, ale Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
2: klepe, snad buší, ne? No, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš, jo?
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No, proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.